0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

zákaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialovínu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Revola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se rozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku, je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské tramské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

jsem stará Vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušením

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počištěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adži je nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce za věnce.

0: značce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň sveskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
2: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontágu, z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dvě dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježel, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? Dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako, no tak zazvoním, ale manželka nic, tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. Co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na to majzu v jeho županu, samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zaboukne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku, toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
4: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do 5 do 11 klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedi to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, protože ty to děláš. A já bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor, opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Připomínám v humoriádě jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár. Dobrý.

0: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
1: Halo, halo.
2: Halo, dobrý den.
1: Dobrý den. No.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Halo.
1: Halo, dobrý den.
2: Tak vás zdraví.
1: Taky vás zdravíme. Co si dáte? No,
2: já vás zdravím oba dva, chci to... taky jáčko.
1: No to je dobře.
0: Zapsáno.
1: Budeme pít vodku.
0: A ještě jeden hlas.
3: Dobrý den, tady René Zbyšková.
1: Dobrý den.
3: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka. Děkuju. Martina Zounara.
1: Děkuju.
3: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
1: Dobře, děkuju, dobře.
0: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
1: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
4: Pavel Spirov z Prahy.
5: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
4: Bulharský.
5: Spirov. To nevím, Bartuláška, Spirov.
4: Olivka.
5: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Opil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, já je sjezdař. On říká, sjezdař, že mě tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jí na hory, on lidi léto, lidi červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamarád, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schodech v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč? Já to klidně sjedu. Já teď začnu štengrovat. Já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Paschodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
4: Vnizu.
5: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říká. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z tý ušanky dole. A se, probuď se jenom. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž. No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se čuče. Já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Že Macháčko, no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě. Ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
0: Takovéhle nějaké podobné sázky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu?
1: Člověče,
0: bláznivina.
1: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, takové recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
0: Občance?
1: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli.

0: Razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení. Mě
1: takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
0: Jo. Poslouchej, no, ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišli ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začal, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal by jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bysme měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťasten, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo vhodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to je, a pro posluchače, sanitka, seriál,
2: ano, sanitka,
1: třeba
2: tyhle, no, jistě, no, první sanitky, se, ano. No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem, a Latvii byla něco podobného, to bylo zase z motoru z Volohy, TAS, nebo co tam bylo, tam byl jelen takovej, že jo, volá to, tak to bylo taky nebezpečný, ukrutně to nejelo, a v zimě to zamrzala tomu benzín, taky Volha taky takhle zamrzala, čověče, jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme
1: hráli Mandrágora.
2: No jasně, ježišmarja. My jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd a Mandrágora Machiavelliho a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče, hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát, ty blázne. Byly krásný peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounar, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentín.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda. Bereme další telefonáty do vysílání. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslav Zunar.
3: Martina, to taky někdo je Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: Děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte pravdu.
4: Zabít.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to
4: ano,
3: byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme moc, mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale více jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bose nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože
3: ano,
2: Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké,
2: děkujeme. Ať se daří a děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme a ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roman Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať dobře. Je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá a klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, my jsme, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten krát povídá, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmhle těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval, upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má, tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju. To bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, bylo to opravdu, bylo to gigantický,
2: jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to měviště, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let. Tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chutí medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první soubor. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš že proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já
2: tak
3: bych
2: jo, hele
3: a Pepička bych
2: uděláme,
3: rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna.
2: Z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Kdopak dobrý tam? Den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý ano. Den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Hře Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her, těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkujeme.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriády a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, pánové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak
1: potřeboval
2: byste potřeboval já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia.
2: Děkuji.
7: Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děl jsem na strašidílku Kentervilském, mm-hmm. Taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotým, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebudete. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepíčka.
8: Se všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzeváku, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Stralsundu, v hotelu Baltic, a jdeme, a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák. No Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi šreklich, ale s Junge komm her, pojď sem, hoším to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A uch, i geben dich, jo, a ale... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat při skopírách, když oni by se nesetkali v té Praze. Jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim
8: album města Stralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát až druhému, pa, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. Pama, komu to tady prodáme? Pán norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáňo na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo. O Cangaceiro. Nic víc. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Senku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne? A on já nejsem žádnej barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Je to úplně poslal.
2: Humor Jáda. Tohle to byl můj papíček, Miklář, můj profesor na RC.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Radnice hledá provozovatele pro bývalou kavárnu Korzo v Ostravě Přívoze. Světlá hora na Bruntálsku přes léto opraví kuchyň v tamní mateřské škole. Bude polojasno až jasno a naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku by dnes měli schvalovat poslanci. Na dvojčata a vícerčata by se pak měl rodičovský příspěvek zvýšit ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Návrh předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Hlavní důvod, proč vláda novelu zákona předkládá, zopakoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ano.
2: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
0: Část opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Poslanci Pirátů, Starostů nebo KDU-ČSL žádají, aby se rodičovský příspěvek taky valorizoval. Přes koaliční většinu to ale nejspíš neprosadí. Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali v Moravskoslezském kraji 389 zbraní. Policie převzala taky více než 15,5 tisíce kusů střeliva, 81 kusů munice a 12 regulovaných součástí zbraní. Uvedla to policejní mluvčí Soňa Štětínská. Mezi odevzdanými předměty byly i mimořádně vzácné sběratelské kusy. Například německá puška VG2, kterých je v centrálním registru zbraní evidováno pouze 13, anebo československý pevnostní protitank. Kanon. Moravská Ostrava hledá nájemce pro kavárnu Korzo. Dříve slavný podnik bude opět sídlit v přízemí domu na náměstí Svatopluka Čecha v části Přívoz. Zanedbaný dům začala radnice letos na jaře přestavovat do původní podoby bytového domu se službami. Podle mluvčí obvodu Michaely Tiché chce radnice spolu s kavárnou povzbudit i kulturní dění v této části města.
3: Budoucí provozovatel bude mít k dispozici kavárnu, kulturní sál a potřebné provozní zázemí. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz tedy hledá nájemce, ideálně i schopného organizovat kulturní či společenské akce, který dokáže navázat na bohatou historii tohoto místa.
0: Mateřská škola ve Světlé hoře na Bruntálsku bude mít novou kuchyň. Staré vybavení už nesplňuje současné požadavky. Obec chce rekonstrukci stihnout přes léto, aby nenarušila chod školky. Vedení obce předpokládá, že modernizace přinese taky úsporu energií. Nové budou příští školní rok taky stoly a židle. Většinu nákladů pokryje dotace, říká tamní nezávislý starosta Alois Šimčík.
4: Kuchyň mateřské školky budeme měnit kompletní, vybavení plus hrnce, nádoby, všechno. Už to má nějaké roky a je třeba obměnit, jako pro ty děti tam jsou, tak je třeba mít všechno v pořádku.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je středa 8. července roku 2026, máme přesně 4 minuty po páté a začíná dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Až do deváté s vámi budou Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme dobrý den i poslech.

0: vám už za pár okamžiků nabídnu kalendárium, čili souhrn historických událostí spojených s dnešním datem 8. července. Ale také vám povím, že do září by měla být hotová rekonstrukce historické budovy muzea v Rýmařově. Dům ze 17. století měl několik majitelů a v období druhé světové války tam sídlilo i gestapo. Na toto místo vás vezmeme krátce před 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
4: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiový.
3: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Ráno na severní Moravě a ve Slezsku je sice uplakané, ale den by měl být veskrze příjemný, jak to aktuálně v regionu vypadá. Hodně oblačnosti, místy déště, teploty následující, Český Těšín 15 stupňů Celsia, o něco více západněji v městě Albrechticích na Bruntálsku 13,5 stupně. Prognóza od našich meteorologů říká, že den bude většinou polojasný až jasný, teploty 23 stupňů maximálně v nížinách, na horách naměříte mezi 13 a 17.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nová fasáda, ale i murál. Takové změny čekají historickou budovu muzea v Rýmařově. Rekonstrukce začne v následujících dnech a potrvá do září. Dům se má přiblížit ke své původní podobě. Kromě estetických úprav ale budou muset stavaři kopnout i hlouběji. Budova totiž potřebuje novou hydroizolaci.
1: Celkový stav té budovy, ona vlhne od spodu a ta fasáda se odlupuje.
2: S ředitelkou Rýmařovského muzea Růženou Zapletalovou jsme vyšli před budovu. Nějaké defekty tady už na té fasádě vidět jsou.
1: Budeme měnit i barvu. Měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
2: My jsme se posunuli k zadnímu traktu muzea a ta fasáda vypadá podstatně hůř. Vidím tady nějaké zazděné okno. Samotná fasáda je taková zašedlá, štukovaná.
1: Ta zadní část bude sjednocená v barvě s tou přední částí. Samozřejmě budou odstraněny takové ty prvky, které tady jsou, nějaké staré střížky, osvětlení.
2: Zadní strana muzea bude ozdobená muralem, který znázorňuje legendu o Rýmařovské Vlčici. Tu už mi popisuje místní historik Filip Vrobel.
3: Legenda sahá až do období středověku, kdy Rýmařované tady této Vlčici zabili její mláďata a ona se následně mstila a jeden z Rýmařovanů sebral všechnu odvahu, vzal luk a šípy a tady tuto Vlčici prostřelil. Takže od té doby je Vlčice ve znaku města Rýmařova.
2: Budova muzea pochází ze 17. století a vystřídala několik majitelů. Například v období druhé světové války tam mělo kancelář gestapo.
3: Po Mnichovské dohodě se tady nacházela jak německá policie, potom také okresní vedení NSDAP a mimo také Hitlerjugend.
2: Po druhé světové válce ale začala budova sloužit kulturním účelům a zůstalo to tak dodnes. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Obce Rychvált a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele. Uvedla to mluvčí Bohumína Jana Končítková. Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti na Panském 2 blízko centra Bohumína. Stavba vyjde na zhruba 300 milionů korun a měla by začít v roce 2028. Až o 2/3 levnější je pro řidiče v létě stání v městských parkovacích domech v Ostravě Porubě. Odpolední parkování v krytých objektech v sousedství kulturního domu Poklad obvod zlevnil na 10 korun. Za stejnou částku je v létě možné nechat tam auto stát i přes noc. Stavbaři letos v létě v Novém Jičíně opraví 4200 metrů čtverečních vozovek a 250 metrů čtverečních chodníků. Opravovat se budou ulice Slezská, Valašská, Hluboká, k Archivu a Rybníčky. Radnice za to zaplatí 4 miliony korun. Práce začnou na přelomu července a srpna a hotovy mají být do konce září. Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Rekordní teploty padly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské komise ptát na konkrétní opatření, která 27. přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Ve slovenském Trenčíně začíná multižánrový festival Pohoda. Dnes na něm vystoupí britská kapela The Cure, v dalších dnech pak třeba skupiny Gorillaz a nebo Prodigy. 30. ročník akce je vyprodaný a kvůli enormnímu zájmu potrvá o jeden den déle než běžně. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Třinci v ulici Družstevní se srazilo osobní auto s cyklistou. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pozvání k posluchu našeho dopoledního vysílání, to od nás můžete čekat už za pár minut. Teď je tady skupina Lucie, pěkné ráno.

0: Zpívala nám Hana Zagorová, teď je 5 hodin 40 minut. Dnes dopoledne po 9. hodině vás v magazínu Křížem krajem vezmeme na prohlídku Bílovce a okolí. A nemusíte kvůli tomu ani ujít mnoho kilometrů. Stačí vyšlapat zhruba 140 schodů na ochoz věže kostela svatého Mikuláše ze 14. století. Pak uvidíte třeba až na zalesněný kopec Hubleska, kudy vede naučná stezka, anebo kopec Cvrček, který dříve sloužil jako základna pro fotografii. Do Bílovce dnes zajedeme spolu s naší redaktorkou Ivou Havlíčkovou. Náš magazín začíná 10 minut po 9. hodině.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zástupce ostravských meteorologů Evu Richtárkovou teď přivítáme v našem ranním programu po telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to teď vypadá.
2: Tak nyní máme ještě hodně oblačnosti a v regionu doznívá i déšť, který během noci padal na celém území. Nyní už se déšť odsunuje směrem k jihovýchodu, takže spíš v těch východních částech regionu ještě slabě prší a naopak od severu už začíná oblačnosti ubývat a také srážky už tam nejsou. Teploty se nyní pohybují mezi 16 až 13 stupňů Celsia a na horách kolem 8-9 stupňů. No a fouká mírný severozápadní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď k tomu, jak bude v průběhu celého dne?
2: Ta oblačnost a i srážky se budou během těch ranních hodin poměrně rychle odsouvat a během dne už čekáme pouze polojasnou nebo i jasnou oblohu. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Během dne se místy zesílí i na čerstvý z nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co přinese zítřek?
2: V noci očekáváme zpočátku ještě málo oblačnosti i skoro jasno, ale během noci většinou polojasno nebo oblačno, ale bez srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 stupni Celsia v těch minimech a vítr povane už zase jen mírný západních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v noci bude místy ještě i slábnout. Během zítřejšího dne bude sice více oblačnosti, většinou polojasno nebo oblačno, ale přehánky se mohou vyskytnout jen výjimečně nebo vůbec. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni a vítr zpočátku ještě povane slabý, během dne se rozfouká mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a večer bude opět slábnout.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Klidná jako voda teď byla skupina Jelen v programu Českého rozhlasu Ostrava 5 hodin 52 minut. Každé odpoledne po 13. hodině vám nabízíme pořad Alex a host. U mikrofonu dnes bude novinář, režisér a také cestovatel Dan Přibáň. Dozvíte se třeba i to, jak dlouho chystá své cestovatelské výpravy.
1: Teď jde o to, která, jo, protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo, prostě, jo, protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili, takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme měli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Danem Přibáněm si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sněmovna odmítla připomínky Senátu a prosadila novelu o veřejných rozpočtech v původní verzi. Silničáři dnes začínají s opravou cesty v Malé Morávce na Bruntálsku, vedoucí k tamnímu lyžařskému areálu. Rožnov pod Radhoštěm chystá studii na rozšíření zimního stadionu. Přes den bude většinou polojasno a naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Poslanci zhruba hodinu po půlnoci odmítli senátní změny novely zákona o veřejných rozpočtech. Zákon ve schválené podobě umožní vládě například překročit výdaje státního rozpočtu až o 10%, pokud se zhorší bezpečnostní situace. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO novelu ve sněmovně obhajovala tím, že v případě krizí musí mít vláda možnost jednat okamžitě. Kdyby sněmovna přijala podmínky senátu a pozměňovací návrhy opozice, proces by se tím podle Schillerové zkomplikoval.
2: Doporučuji setrvat na sněmovní verzi, která představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech. Ve sněmovní verzi, do které by senátní změny vnesly právní nejistotu.
1: Opozice návrh kritizovala. Podle ní tak vláda bude moct nekontrolovaně navyšovat rozpočet a tím i státní dluh. Dnes začíná oprava cesty k lyžařskému areálu v Malé Morávce. Rekonstrukci provede správa silnic Moravskoslezského kraje. Silnice vedoucí místní částí Karlov pod Pradědem byla ve špatném technickém stavu. Práce potrvají nejspíš do října, aby nenarušili začátek lyžařské sezony, říká Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
3: Úsek je v délce 3500 metrů. Jedná se o to, že vozovka nebude uzavřena, bude uzavřena částečně na pracovní místa a při pokládce povrchu vozovky bude řízená regulovčíky.
1: Rožnov pod Radhoštěm připravuje studii na obnovu zimního stadionu. Počítá s rozšířením tribun a novým zastřešeným vstupem, kde bude i pokladna a půjčovna bruslí. Podrobnosti přidává jednatel společnosti Sportoviště Rožnov Pavel Panáš.
4: Bude tam rozšíření budovy o další šatny, jak pro veřejnost, tak pro kluby. Pod tribunou chceme vybudovat zázemí pro atletiku. Je tam projekt restaurace, která by měla být nad úrovní prvního patra, tak aby to bylo i s výhledem na tu ledovou plochu. Také bychom rádi rozšířili parkovací plochy, které jsou v tuhle chvíli nedostačující.
1: Do zahrady Millerova domu v centru Opavy se vrátil soubor velkých barokních soch. Patří do sbírky Slezského zemského muzea a řadu let byly umístěné u nedalekého paláce Razumovských. Částečně už jsou po rekonstrukci a opravy budou dál pokračovat. Sochy darované muzeu v roce 1926 jsou součástí nové venkovní expozice.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od severu má srážek i oblačnosti ubývat. Během dne pak čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Problémy stále hlásíte z Třince. V ulici Družstevní se srazilo osobní auto s cyklistou a právě teď to tam vyšetřují. Počítejte s omezením provozu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: S Jsou 4:06, jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme pravidelné dobré ráno. U mikrofonu je Petr Soukup, všem posluchačům přeji pěkný den i poslech. A určitě krásný den čeká všechny nositelky jména Nora, mají totiž dnes svůj svátek. Jedná se o křestní jméno, které u nás nemá příliš velké zastoupení. Vzniklo pravděpodobně zkrácením jména Eleonora a dá se vyložit jako Bůh je mým světlem. Milé Nory, mějte krásný sváteční den, posíláme gratulaci a také písničku od Marie Rotrové.

0: 6:10, posloucháte Český rozhlas Ostrava. My se v našem vysílání krátce před 6:30 vypravíme do Třince. Méně dlažby anebo asfaltových povrchů, které jen kumulují teplo. Město Třinec začíná čím dál více při revitalizaci parku anebo odpočinkových míst ve městě používat i mlatové povrchy. Právě tomuto tématu se zhruba za 10 minut budeme věnovat. Teď pro vás máme rozcvičku.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky. Kolena a lokty propnuté. Špičky širší než ramena. S výdechem odlepíme pravou špičku a dotkneme se levé a hned vrátíme zpět. Totéž provedeme levou špičkou. Hlava a trup stále v rovině, paže propnuté. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Ráno může být ještě místy uplakané, nicméně před námi je, myslím si, celkem příjemný den. V tuto chvíli je ještě zataženo, případně oblačno, místy může doznívat noční déšť. Teploty ve Frýdku Místku v tuto chvíli 15,5 stupně Celsia, o něco více jižněji ve Frenštátě pod Radoštěm naměříte 14 stupňů. Předpověď na dnešek je velmi stručná. Bude většinou polojasno anebo jasno, beze srážek. Teploty až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mandraže dostala svůj prostor v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, přesný čas 6 hodin 20 minut. Méně přehřáté dlažby a více barev. Při revitalizaci odpočinkového prostoru na jednom z třineckých sídlišť město mění beton za mlatový povrch a šedivé betonové zítky chce nabídnout street artovým umělcům.
1: Tady místo toho vybitého betonu bude stejně jako kolem dokola mlatový chodníček z přírodního mlatého jakoby kamene. To je vlastně ten mlad.
2: Říká mi stavby vedoucí Adam Mrozek, stojíme u malého kruhového parčíku mezi panelovými domy, okolní chodníky jsou rozpálené, po mlatu není problém chodit na boso.
1: Hlavně ta výhoda je opravdu to, že by se to nemělo rozpalovat. Neměli by se vlastně do toho ani tvořit kole, protože jsme tady teďka jezdili se 7-tunovým autem a jak se můžete vidět, koleje nevznikly. Takže pevnost to má dobrou.
2: Město chce mlatové povrchy používat čím dál více právě kvůli menšímu přehřívání a taky lepšímu zadržování vody, která se do podkladů prostě vsákne.
3: Po dešti se netvoří kaluže, je takový příjemný.

0: Taková betonová zítka z nějakého odlevaného betonu.
1: Je to opravdu ideální místo pro ty uliční nebo pouliční umělce, jak se jim říkat. A toto je jedno z míst, kde bychom rádi nabídli prostor k té realizaci.
0: Město ve spolupráci s ateliérem Třinecké knihovny chce street artovým umělcům nabídnout další legální plochy. Třeba některé rozvaděče osvětlení. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Ve studiu nejsem sám, je tady i Tereza Hájková. Dozvíte se, co je nového.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by se od příštího roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, kterou dnes mají na programu poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Změny by se týkaly dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Krnov finišuje přípravu na stavbu nové autobusové zastávky na Albrechtické ulici. Bude před odbočkou do místní části Chomíš. Součástí investice je taky nový autobusový záliv s bezbariérovým nástupištěm i navazující chodníky. A jak uvedla mluvčí radnice Dita Círová, zároveň se zrekonstruuje i zastávka na protější straně. Při letošní zbraňové amnestii lidé odevzdali téměř 6 tisíc zbraní. Informovala o tom mluvčí policejního prezidia Irena Brodská s tím, že je to druhý nejvyšší počet zbraní, co kdy lidé odevzdali. Více zbraní než letos přinesli jen v roce 2009. Nelegálně držené zbraně bylo možné odevzdat do konce června. Cyklostezky na Hlučínsku čekají úpravy a výměna značení. Sdružení obcí Hlučínska chce společně s klubem českých turistů sjednotit podobu cyklotras, aby byly přehlednější. Výměna značení bude stát zhruba 800 tisíc korun. Týká se to cyklotras mezi Opavou, polskými hranicemi a obcemi Šilheřovice nebo Petřkovice. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od severu má srážek i oblačnosti ubývat. Během dne pak čekáme polojasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: I nadále pozor v Třinci v ulici Družstevní. Vyšetřuje se tam nehoda osobního auta a cyklisty. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava a Věra Martinová, 6 hodin 40 minut. Našem dnešním hostem bude mladá úspěšná výtvarnice Lucie Rosická, absolventka dvou vysokých škol a podle Forbesu jedna z nejúspěšnějších Češek do 30 let. Její obrazy vznikají na šicím stroji a jsou to velmi osobní, intimní ženská témata. O tvorbě, o zvykání si na Ostravu anebo o tlaku společnosti, o tom všem bude rozhovor, který do vysílání připravuje je Kateřina Huberová. Nabídneme vám ho 10 minut po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zástupce ostravských meteorologů Evu Richtárkovou teď přivítáme v našem ranním programu po telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to teď vypadá.
2: Tak nyní máme ještě hodně oblačnosti a v regionu doznívá i déšť, který během noci padal na celém území. Nyní už se déšť odsunuje směrem k jihovýchodu, takže spíš v těch východních částech regionu ještě slabě prší a naopak od severu už začíná oblačnosti ubývat a také srážky už tam nejsou. Teploty se nyní pohybují mezi 16 až 13 stupňů Celsia a na horách kolem 8-9 stupňů. No a fouká mírný severozápadní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď k tomu, jak bude v průběhu celého dne?
2: Ta oblačnost a i srážky se budou během těch ranních hodin poměrně rychle odsouvat a během dne už čekáme pouze polojasnou nebo i jasnou oblohu. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Během dne se místy zesílí i na čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co přinese zítřek?
2: V noci očekáváme zpočátku ještě málo oblačnosti i skoro jasno, ale během noci většinou polojasno nebo oblačno, ale beze srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 stupni Celsia v těch minimech a vítr povane už zase jen mírný západních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v noci bude místy ještě i slábnout. Během zítřejšího dne bude sice více oblačnosti, většinou polojasno nebo oblačno, ale přeháňky se mohou vyskytnout jen výjimečně nebo vůbec. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni a vítr zpočátku ještě povane slabý, během dnes rozfouká mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a večer bude opět slábnout.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Michal Tučný, 6 hodin 54 minut. Pojďme k pozvánkám s datem 8. července. Městské muzeum Rýmařov a Hedva Český brokát zvou zájemce na mimořádné komentované prohlídky v dobových kostýmech. Průvodci lidem ukáží textilní expozici v Opavské ulici v Rýmařově. První prohlídka začíná o 9:30 dopoledne, poslední pak ve 3 odpoledne. Jednotná rezervace předem. V 18 hodin začne promítání filmu Na útěku a pak bude následovat beseda s jeho autorem opavským historikem a dokumentaristou Václavem Hájkem. Film zachycuje tragický osud rodiny stavebníka obchodního domu Breda v Opavě a právě i na tomto místě v takzvaném Breda Pointu se akce uskuteční. A začíná i léto plné hudby v Domě umění v Ostravě. Na prvním ze série koncertů vystoupí hudební projekt Pocem Pocem, ve kterém se dali dohromady Marcin Hampel a Jakub Hajduch. Začíná se v 18 hodin a vstupné se neplatí.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Richvald a Dolní Lutyně na Karvinsku podpoří domov pro seniory v Bohumíně. Senát se dnes bude zabývat novelou o doplňkovém penzijním spoření. Ostravské Rius centrum už dalo druhý život více než 8 tisícům knih. Obloha bude převážně polojasná a naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Obce Richvald a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele, uvedla to mluvčí Bohumína Jana Končítková. Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti na Panském 2 blízko centra Bohumína. Stavba vyjde na zhruba 300 milionů korun a měla by začít v roce 2028. Už dříve se Bohumín dohodl na spolupráci s Moravskoslezským krajem, který se zavázal k podpoře ve výši 80 milionů korun. Teď podepsali memorandum o spolupráci i starostové Richvaldu a Dolní Lutyně. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení takzvaných uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
3: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění, s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
1: Senát bude dnes taky řešit například změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se ale senátní výbory neshodly a ve hře je zamítnutí a vrácení předlohy poslancům. V Turecku druhým dnem pokračuje summit Severoatlantické aliance. Zástupce 32 členských států čeká po včerejší neformální večeři oficiální zasedání. Za Česko do Ankary přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Jejich delegace na místě nekomunikují. Na skupinové fotografii, pořízené po neformální večeři, stojí čeští představitelé na opačných koncích stejné řady. Po skončení summitu se vrátí do Česka opět oddělenými letadly. Za 6 let existence už Rius centru v Ostravě prošlo více než 8 tisíc knih. Za symbolických 10 korun za kus si zákazníci odnesli nejčastěji kuchařky a dětské knihy. Nové i použité knihy do zařízení provozovaného odpadovou společností OZO nosí lidé přímo anebo je odevzdávají ve sběrných dvorech.
4: 11 ostravských sběrných dvorů má v létě otevřeno každý den. Největší dvory mají na knihy připravené speciální kontejnery. V knihovně v Rius centru je pak zájemci najdou očištěné, vytříděné a seřazené v regálech. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od severu má srážek i oblačnosti ubývat. Během dne pak čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Petr Soukup u mikrofonu, posloucháte dnešní středeční 8. červencové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Další půl hodina v našem programu přinese anketu dnes na téma znalost rodinné historie, ale ještě předtím dobré rady a nápady. Ty pravidelně přináší rubrika, která se jmenuje Dvakrát měř jednou řeš, připravuje ji Artur Kubica a dnes by tuto rubriku určitě neměli vynechat všichni motoristé. Přejeme dobrý poslech.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Rodokmen, staré fotky nebo příběhy z vyprávění babiček. Kolik toho o své rodinné historii vědí lidé v Ostravě a zdáli by chtěli vědět i více, tak to jsou otázky, na které odpovídali v naší rozhlasové anketě. My vám pustíme krátce před 7:30.
2: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Až se potkáte na cestě se zvěří, to se vám teď v létě může stát a nebude vyhnutí zabránit srážce, potom policisté doporučují, nestrhávejte auto ze směru. Některá zvířata mohou způsobit větší škody než jiná, a to v závislosti na tom, kolik váží. Například velké divoké prase udělá určitě větší škodu než nějaký srneček. Na venkovských vedlejších silnicích jezděte velice opatrně, v noci, se zapnutými dálkovými světly, sice tímto zvíře více oslepíte a ono neví, co se děje, ale vy ho vidíte ve světle dálkových reflektorů dříve podle jeho svítících očí. My myslivci tomu říkáme světla. Pokud auto prudce strhnete na stranu, pak vám hrozí ztráta kontroly nad řízením. Navíc můžete také narazit do něčeho horšího, než je srnka nebo jezevec, třeba do zdi, do sloupu, do stromu a tak podobně. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ranní oblačnost a zatažená obloha je pryč. Na severní Moravě a ve Slezsku je jasno a slunečno. Jak jsou na tom teploty, tak v Karviné teď naměříte 15,5 stupně Celsia. O stupeň vyšší teplotu registrují v tuto chvíli v Opavě. Prognóza na dnešek, ta je velmi stručná. Bude hezký den, většinou polojasný nebo úplně jasný, bez srážek, se sluncem na obloze, teploty až 23 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 17.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Někdo zná své předky hluboko do minulosti, někdo maximálně pro prarodiče. V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se vás zeptali, jak moc dobře znáte svou rodinnou historii a jestli jste se někdy pustili do sestavování rodokmenu.
1: Nesnažila jsem se, ale vím nějaké útržky od babičky zrovna.
2: Možná nějaký prapraděda třeba, to je asi jako nejvzdálenější předek, kterýho jsme schopni dohledat.
3: No jako to jsem neskoušela, ten rodokmen, ale tak jako něco vím určitě. Třeba co se stalo?
4: Tak někde do roku 1900, do 1800, dal už ne, no, dal už to. My jsme žádný rozvětvený rod nebyli, takže já jsem to nikdy nějak neřešil, no, jako to. Jsem měl jednu větev ostravskou, jednu východočeskou a dál už jsem nikdy jako moc nepíjil, no.
5: Nepátral vůbec.
6: Tak průměrně. Jako po rodokmenu jsem určitě nepatrala. Jo, že celkem mi to stačí do toho druhého kolena nebo tak, protože nevím, jestli to má nějaký vliv.
7: Myslím, že jo, že to jako udělal u nás v rodině takový celý ten, takže jako myslím si, že v tom mám přehled.
5: Asi ne, nevím, nemyslím si, že to je moc podstatné pro mě osobně tedy.
2: No, nevím, kam až to sahá, moc ne teda. Jsou lidi, kteří to jsou schopní vyhledat až třeba do, já nevím, 18. století a možná ještě dál a to u nás úplně nehrozí, takže někam asi k prarodičům bych řekl, tak nějak no.
8: Nepatral, ale vím, že babička určitě něco takového hledala nedávno, takže něco tam bude doma.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: O programu České televize dnes máme celkem jasno. Teď se dozvíte, co je nového z krátkého zpravodajského souhrnu, který připravila Tereza Hájková.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministerstvu školství chybí v rozpočtu až 50 miliard korun. Upozornilo na to 25 organizací z oblasti školství, mezi nimi třeba Eduin anebo Učitel naživo. Více peněz by podle nich měli dostat třeba učitelé anebo vysoké školy. Minister Robert Plaga z Hnutí ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard navíc. Má v plánu o tom jednat ještě v létě. Ústavní soud dnes projedná výši platů státních zástupců. Obrátil se na něj pražský obvodní soud, který řeší žalobu jedné státní zástupkyně. Nelíbí se jí, že neměla do výpočtu platu zahrnutou dobu mateřské a rodičovské dovolené. Považuje to za diskriminační a neústavní. Obvodní soud s ní souhlasí. Až o 2/3 levnější je pro řidiče v létě stání v městských parkovacích domech v Ostravě Porubě. Odpolední parkování v krytých objektech v sousedství kulturního domu Poklad obvod slevnil na 10 korun. Za stejnou částku je v létě možné nechat tam auto stát i přes noc. Moravská Ostrava hledá nájemce pro kavárnu Korzo. Dříve slavný podnik sídlí v přízemí domu na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze. Zanedbaný dům začala radnice letos na jaře přestavovat do původní podoby bytového domu se službami. Spolu s kavárnou chce radnice povzbudit i kulturní dění v této části města. Moskva pozorně sleduje summit Severoatlantické aliance v Ankaře a jeho možné důsledky. Oznámil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že žádné nové dodávky zbraní Ukrajině ruské útoky nezastaví. Členské země NATO se dnes na summitu přihlásí k poskytnutí další vojenské pomoci napadené zemi. Dnes bude v regionu zpočátku ještě zvětšená oblačnost místy s doznívajícím deštěm. Od severu má srážek i oblačnosti ubývat. Během dne pak čekáme polojasno nebo jasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Do září by měla být hotová rekonstrukce historické budovy muzea v Rýmařově. Dům ze 17. století měl několik majitelů a v období druhé světové války tam sídlilo i gestapo. My vás tam vezmeme už za pár minut. Teď skupina Kabát. Pěkné ráno.

0: Nová fasáda, ale i murál. Tak takové změny čekají historickou budovu muzea v Rýmařově. Rekonstrukce začne v následujících dnech a trvat bude do září. Dům se má přiblížit ke své původní podobě. Kromě estetických úprav ale budou muset stavaři kopnout i hlouběji. Budova potřebuje novou hydroizolaci.
1: Celkový stav té budovy, ona vlhne od spodu a ta fasáda se odlupuje.
2: S ředitelkou Rýmařovského muzea Růženou Zapletalovou jsme vyšli před budovu. Nějaké defekty tady už na té fasádě vidět jsou.
1: Budeme měnit i barvu, měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
2: My jsme se posunuli k zadnímu traktu muzea a ta fasáda vypadá podstatně hůř. Vidím tady nějaké zazděné okno. Samotná fasáda je taková zašedlá, štukovaná.
1: Ta zadní část bude sjednocená v barvě s tou přední částí. Samozřejmě budou odstraněny takové ty prvky, které tady jsou, nějaké staré střížky, osvětlení.
2: Zadní strana muzea bude ozdobená muralem, který znázorňuje legendu o Rýmařovské Vlčici. Tu už mi popisuje místní historik Filip Vrobel.
3: Legenda sahá až do období středověku, kdy Rýmařované tady této Vlčici zabili její mláďata a ona se následně mstila a jeden z Rýmařovanů sebral všechnu odvahu, vzal luk a šípy a tady tuto Vlčici prostřelil. Takže od té doby je Vlčice ve znaku města Rýmařova.
2: Budova muzea pochází ze 17. století a vystřídala několik majitelů. Například v období druhé světové války tam mělo kancelář gestapo.
3: Po Mnichovské dohodě se tady nacházela jak německá policie, potom také okresní vedení NSDAP a mimo také Hitlerjugend.
2: Po druhé světové válce ale začala budova sloužit kulturním účelům a zůstalo to tak dodnes. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům, zastihli jsme Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Zaměřme se na aktuální situaci.
2: Tak po nočním dešti a přeháňkách se nám vyjasňuje. Teploty jsou od 14 do 16 stupňů, na horách je kolem 11-10 stupňů a vítr vane severní, mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Je tady středa 8. červencový den, jak bude?
2: Ze studenou frontou k nám bude proudit od severu chladný vzduch, ale bude o něco suší, takže srážky dnes, přeháňky neočekávejme. Oblačnosti bude méně, většinou polojasno, přechodně může být skoro jasno. Přechodně se odpoledne vytvoří ale kupovitá oblačnost. Teploty dnes pouze do 23 stupňů, na horách bude kolem 15 a vítr mírný, severní, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí přijde v noci a co zítra?
2: Tak v noci zpočátku málo oblačnosti, v druhé polovině noci ji od severu bude přibývat, ale bez srážek, teploty v noci klesnou na 13 až 9 stupňů a mírný západní vítr zeslábne. Zítra bude polojasno oblačno, teploty 20 až 24 stupňů. Na samém jihovýchodě v Těšinských Beskydech se může odpoledne vyskytnout i slabá přeháňka. Na horách teploty kolem 16 stupňů. Vítr zítra ráno slabý, během dne mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě pojďme přidat aktuální hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak je 1010,5 hektopaskalu a vlhkost vzduchu je kolem 85%.
1: Tolik tedy informace o počasí, které pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Valdemar Matuška, 7 hodin 54 minut, pár pozvánek s datem 8. července. I o prázdninách pokračuje knihovna v Krnově s počteníčkovým smyslohraním. Akce se koná pod korunami stromů ve Smetanových sadech a začíná už v 9 dopoledne. Z pestré nabídky letních kin v našem regionu můžeme zvát do Havířova od 9:30 večer promítnout dobrodružný animovaný film Odvážná Vajána. Letní kino Havířov promítá v centru města na hlavní třídě. A zajímavou akci nabídne Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Certifikované trenérky paměti Monika Oravová a Jana Slezáková připravili speciální lekci trénování paměti. Ta se za pěkného počasí uskuteční venku, a to v parku za knihovnou. Dozvíte se, jak můžete procvičit svůj mozek během obyčejné chůze po městě. Začíná se ve 4 odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučínsko.eu.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Dělníci pracují na revitalizaci odpočinkové zóny na sídlišti Lišbice v Třinci. Na Hlučínsku se chystá výměna značení cyklotras. Během dne bude převážně polojasno a naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Část opozice je k vládnímu návrhu kritická. Piráti podle předsedkyně poslanců Olgy Richterové sice na zvýšení rodičovského příspěvku dlouhodobě tlačí. Přesto i oni mají k projednávanému návrhu výhrady.
2: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodů to tato vláda umí.
0: Valorizovat rodičovský příspěvek žádají kromě Pirátů i opoziční Starostové a KDU-ČSL. Žádnou z úprav ale pravděpodobně přes koaliční většinu neprosadí. Sídliště Lišbice v Třinci bude mít opravenou odpočinkovou zónu u mateřské školy. Práce potrvají do konce července a výjdou na zhruba 1,4 milionu korun. Betonové chodníky tam nahradí mlatový povrch, který se méně přehřívá.
3: Lépe přesto propouští voda, tak by se neměly tvořit jakoby kaluže.
4: Říká mi stavbyvedoucí Adam Mrozek. Okolní chodníky jsou rozpálené, po mlatu není problém chodit na boso.
5: Tady vlastně to prostranství lemuje taková betonová zítka.
6: Je to opravdu ideální místo pro pouliční umělce a toto je jedno z míst, kde bychom rádi nabídli prostor k té realizaci.
4: Říká mluvčí města Stanislav Češlar. Město ve spolupráci s ateliérem Třinecké knihovny chce street artovým umělcům nabídnout další legální plochy. Třeba některé rozvaděče osvětlení. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Evropský parlament schválil nová pravidla, která rozšiřují práva cestujících v letecké dopravě. Zajistí tak rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně dohodli už v červnu. Přijmout to musí do začátku srpna i Rada Evropské unie. Cyklostezky na Hlučínsku čekají úpravy a výměna značení. Sdružení obcí Hlučínska chce společně s klubem českých turistů sjednotit podobu cyklotras, aby byly přehlednější. Výměna značení bude stát zhruba 800 tisíc korun.
7: Týká se to cyklotras v oblasti mezi Opavou, polskými hranicemi a obcemi Šilheřovice a Petřkovice. Byly vybudované už před mnoha lety a značení není vhodné hlavně pro přespolní cyklisty, kteří se tam často špatně orientují. Sdružení obcí si od toho mimo jiné slibuje větší zájem turistů na kolech. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Prostřední Bečvě na Vsetínsku na silnici číslo 35 poblíž hasičské zbrojnice havarovalo osobní auto s cyklistou. Právě teď tam zasahují záchranné složky, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Petr Souku, přeji vám pěkné 8. červencové ráno. My se posouváme do poslední čtvrté vysílací hodiny v tom dnešním ranním programu. Máme pro vás pěknou muziku, Miroš Birka, Holky, anebo třeba Beach Boys. Kromě toho také informace. Určitě by nás měli i nadále poslouchat především řidiči, kteří se často pohybují v rámci našeho regionu na těch nejdůležitějších silnicích. Povíme vám, co se na ně chystá. Ale ještě předtím tady bude Martin Písařík, který nás provází každé ráno rubrikou, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. A dnes nám osvětlí, jak to funguje v Mraveništi. Už za chvíli.

0: Přesně v 8 hodin a 11 minut do vysílání Českého rozhlasu Ostrava vstoupí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zpíval nám Michal David, je 8 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Mrkneme na počasí v regionu, oblačnost už je pryč, všude na severní Moravě a ve Slezsku teď svítí slunce. Co se teplot týče, tak na Jablunkovsku, konkrétně v Horní Lomné, naměříte 12,5 stupně Celsia, tepleji je v tuto chvíli v Krnově 16,5 stupně. Prognóza na dnešek, ta je velmi jednoduchá. Bude hezky, většinou polojasno nebo jasno se sluníčkem, teploty 23 stupňů, maximálka v nížinách, na horách naměříte mezi 13 a 17 stupni.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dálničního úseku Olomoucká Bruntálská. Opava bude kolem roku 2030 prvním městem v České republice s dokončeným silničním okruhem.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Po taneční nahrávce od Boniem pro vás teď máme krátké zprávy, co je nového uslyšíte už za pár chvil od Terezy Hájkové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obce Rychvald a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele. Uvedla to mluvčí Bohumína Jana Končítková. Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti na Panském 2. Stavba vyjde na zhruba 300 milionů korun a měla by začít v roce 2028. Dnes bude zasedat Senát. Zabývat se bude mimo jiné i dvěma vlastními návrhy. V prvním čtení projednají senátoři návrh na zakotvení práva na placení českou korunou do ústavy. Jednat by měli i o návrhu, podle kterého by vraždy nebylo možné promlčet. Stavbaři letos v létě v Novém Jičíně opraví 4200 metrů čtverečních vozovek a 250 metrů čtverečních chodníků. Opravovat se budou ulice Slezská, Valašská, Hluboká k Archivu a Rybníčky. Radnice za to zaplatí 4 miliony korun. Práce začnou na přelomu července a srpna a hotovy by měly být do konce září. Mateřská škola ve Světléhoře na Bruntálsku bude mít novou kuchyň. Staré vybavení už totiž nesplňuje současné požadavky. Obec chce rekonstrukci stihnout přes léto, aby nenarušila chod školky. Vedení obce předpokládá, že modernizace přinese taky úsporu energií. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená, objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce tam potrvají až do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: písničce od Karla Zicha míříme v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava na Hlučínsko. Tamní cyklistické trasy čekají úpravy a nové značení. Týká se to oblíbených spojnic jednotlivých obcí, které budou hlavně pro vzdálenější cykloturisty přehlednější. Na obnově značení pracuje Sdružení obcí Hlučínska. Já teď po telefonu zdravím předsedu sdružení a starostu Bolatic Herberta Paveru z TOP 09. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno vám i posluchačům.
0: Už jsme to trochu naznačili, proč je nutné cyklotrasy znovu přezkoumat a upravit jejich značení?
1: No, protože před zhruba 20 lety jsme některé cyklostezky dělali jenom sami to značení, jako Sdružení obcí Hlučínska, protože chtěli jsme se sice spojit s klubem českých turistů, ale tehdy ta spolupráce moc nevyšla, tak jsme si označili některé sami a přes místa, které třeba nebyly úplně nejvhodnější, takže teď naštěstí už několik let spolupracujeme s klubem českých turistů na změnách značení a myslím si, že se to povedlo. Ta myšlenka přetavit i do mapy a že začneme co nejdříve tu myšlenku realizovat.
0: Jakých tras se to konkrétně týká, tedy to opatření?
1: Týká se to 11 tras, které vedou třeba z Opavy až třeba přes Svobodu Kobylice na hranice s Polskem. Týká se to třeba i tras Kravaře Štěpánkovice, Albertovec, Strahovice do Třebomy a tak dále. Napříč Hlučínskem. Netýká se to tras, které jsou třeba už upravené, například trasa 6185, která vede z Hlučína přes Bobrovníky do Petřkovic, Landiku. Netýká se to také Slezské magistrály, která vede přes Kravaře Mokré Lasce Háj, protože ta se bude teprve upravovat a změní se na číslo 8. A netýká se to Jantarové stezky, která vede z Hatí až do Ostravy Martinova přes Lučína Děhilov, protože to jsou dany jako trasy, které jsou nadregionální a tam samozřejmě je všechno zatím v pořádku a tam do toho zasahovat nebudeme.
0: Komu to přeznačení tras nejvíce pomůže?
1: Já si myslím, že to nejvíce pomůže samozřejmě cyklistům, jejich bezpečnosti, také samozřejmě i se zlepší orientace v území a věříme, že se tak podpoří cestovní ruch v regionu. To je naším cílem.
0: A kdyby mělo být hotovo?
1: Já věřím, že letos začneme a příští rok bude hotovo. Moc se na to těším. Možná získáme i dotaci z Moravskoslezského kraje a když ne, tak se na tom budeme podílet jako sami, jako Hlučínsko a jednotlivé obce a města našeho sdružení.
0: O přeznačování cyklistických tras na Hlučínsku jsme teď hovořili s předsedou Sdružení obcí Hlučínska, také starostou Bolatic Herbertem Paverou z TOP 09. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Děkuji, přeji krásné léto a těším se na viděnou u nás na kole.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku. Yeah.

0: počasí.
1: V Moravskoslezském regionu v tuto chvíli převažuje slunečné počasí, srovnáme teploty na horách a v nížinách, začneme v Beskydech na vrcholu Lysé hory, teď necelých 7 stupňů Celsia, mnohem tepleji je v tuto chvíli na Bruntánsku, Slezská Harta teď udává teplotu 17,5 stupně. No a prognóza na dnešek, ta zní velmi dobře, bude krásný den, většinou polojasný anebo úplně jasný s teplotami okolo 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
2: Naším středečním hostem bude mladá úspěšná výtvarnice Lucie Rosická. Absolventka dvou vysokých škol a podle seznamu Forbes jedna z nejúspěšnějších Čechů a Češek do 30 let. O tvorbě i zvykání si na Ostravu řekne více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Anna Julie Slováčková. 8 hodin 53 minut. Jsme v závěru toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Uslyšíme ještě Petra Spáleného, Pretenders, také vás pobaví Artur Kubica a já připomenu, že po 9. už na tomto místě bude kolega Vláďa Šmehlík. Loučí se Petr Soukup, krásný slunečný den.
1: Zasmějte se s námi! To si tak dva chlapy povídají a ten jeden chce poradit a říká, víš, já mám smůlu, protože moje žena má svátek i narozeniny v jeden den a já mám jenom jeden dárek, co mám dělat? A ten kamarád se ptá, no a co si jí chtěl koupit? A ten druhý povídá, no, chtěl jsem jí koupit nové kozačky. A ten první říká, no vidíš, tak to máš úplně jednoduché, na svátek jí dáš do balíčku levou kozačku a k narozeninám pravou kozačku. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Silničáři dnes začínají s opravou cesty v Malé Morávce na Bruntálsku vedoucí k tamnímu lyžařskému areálu. SPD podle předsedy Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Jablunkov připravuje nové záchytné parkoviště. Bude polojasno a naměříme do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Dnes začíná oprava cesty k lyžařskému areálu v Malé Morávce. Rekonstrukci provede správa silnic Moravskoslezského kraje. Silnice vedoucí místní částí Karlov pod Pradědem byla ve špatném technickém stavu. Práce potrvají nejspíš do října, aby nenarušili začátek lyžařské sezony, říká Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
2: Úsek je v délce 3500 metrů. Jedná se o to, že vozovka nebude uzavřena, bude uzavřena částečně na pracovní místa a při pokládce povrchu vozovky bude řízena regulovčíky.
0: SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada skrze ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské komise ptát na konkrétní opatření, která 27. přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Jablunkov chystá stavbu nového parkoviště za hřbitovem. Má sloužit především jako záchytná plocha pro turisty, kteří přijedou autem. Místem totiž prochází naučná trasa, cyklostezka a v zimě taky navazuje běžkařská stopa, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
3: Vznikne tady nějakých 39 parkovacích míst. Chceme kolem hřbitovní zdi udělat chodník, chceme tady do budoucna udělat přechod pro chodce, protože tady chybí. A toto parkoviště nebude jenom záchytné pro návštěvníky města, ale bude sloužit i pro sídliště Alej Míru, bude pro návštěvníky hřbitova, bude pro návštěvníky městského úřadu.
0: Do zahrady Millerova domu v centru Opavy se vrátil soubor velkých barokních soch. Patří do sbírky Slezského zemského muzea a řadu let byly umístěné u nedalekého paláce Razumovských. Částečně už jsou po rekonstrukci a opravy budou dál pokračovat. Sochy darované muzeu v roce 1926 jsou součástí nové venkovní expozice.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v našem regionu je teď plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních potíží, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak to byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne. Dobré dopoledne s datem 8. července a i dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Jeden z nejlepších způsobů, jak si prohlédnout město, je z výšky. A tento zážitek nabízí i v Bílovci, kde se můžete kochat pohledem z věže kostela svatého Mikuláše. Už za malou chvíli v magazínu Křížem krajem vás poměrně detailně seznámíme s tím, jak vypadá Bílovec a okolí z ptačí perspektivy. Ještě předtím Leona Machálková a taky Václav Neckář. Tak tedy krásné dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Václav Neckář a Křídla iluzí. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a je nejvyšší čas vyrazit na výlet.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pojďte s námi na prohlídku města Bílovce a okolí a nemusíte kvůli tomu ani ujít mnoho kilometrů. Stačí vyšlapat zhruba 140 schodů na ochoz věže kostela svatého Mikuláše ze 14. století. Uvidíte odtud třeba až na zalesněný kopec Hubleska, kudy vede naučná stezka, nebo na kopec Cvrček, který dříve sloužil jako základna pro fotografy. Vedoucí Bíloveckého informačního centra Monika Hořínková si o tom nahoře na vyhlídce povídala s redaktorkou Ivou Havlíčkovou.
2: A my půjdeme s Monikou Hořínkovou, vedoucí muzea a turistického informačního centra, po tom ochozu vyhlídkové věže. Takže my jsme ve výšce jaké, paní Hořínková, zhruba?
3: Výšce nachází 31 metrů.
2: 31 metrů.
3: A celá věž má 50,7 metrů. To znamená, že ještě 20 metrů je nad námi, ale ten ochoz je ve výšce 31 metrů.
2: A další možnost tady výhledu na okolní obce.
3: Kopec na Výšině, který vlastně můžeme vidět tam v dálce. Jestli vidíte tam tu chaloupku a půjdete doleva, tak tam jsou jediné takové tři stromy a u toho největšího stromu se týčí takový stožár. Na něm je pověšena česká vlajka a je to kopec Výšina. 393 metrů nad mořem.
2: Vidím, ano.
3: Jinak samozřejmě můžeme se podívat na krásné historické gymnázium, které letos slaví svých 80 let, protože bylo založeno Matici Opavskou roku 1946. Předtím tam byla chlapecká měšťanská německá škola, kde krásně vidět na nemocnici Bíloveckou, která taky pochází ze začátku 20. století. Takže byl tady krásně vidět právě i ty staré budovy, základní škola Tomáše Garrigua Masaryka, která byla postavena ve 20. letech 20. století. Byla to první česká škola tady u nás ve městě, takže ten výhled je opravdu krásný.
2: Tak jdeme kolem dokola. Tak se nabízí tady ta strana věže?
3: Bleska, zalesněný kopec. A z toho kopce jde taky krásně vidět, je tam i houpačka, kdyby si navštěvníci chtěli projít naučnou stezku Hubleska, tak určitě vřele doporučuji, je to cesta k hezkou přírodou, dostanete se až do obce Bílov, kde je rozhledna Kaní hora, na kterou tam taky můžeme vidět a zpátky se můžete dát po křížové cestě zase zpátky do Bílovce. Celý ten okruh bude mít kolem 7 kilometrů, když to půjdete ze začátku vlastně té křížové cesty.
2: Vy jste říkala, že je tam nějaká houpačka?
3: Je, akorát nevím, jestli to úplně každý najde. Když půjdete tím lesem Hubleska, tak zhruba mezi třetím a čtvrtým zastavením nepůjdete jako kdyby po té naučné stezce, ale vede tam chodníček, který jako kdyby míří dolů k poli, protože celou tu první etapu jdete mírně do kopce. A tam, když půjdete po té vyšlapané stezce, tak tam opravdu narazíte na začátku lesa na takovou krásnou velkou houpačku. Tři osoby se tam krásně vejdou, kde se můžete posadit a můžete rozjímat a dívat se opravdu na ten Bílovec z té druhé strany, ne z té kostelní věže, ale je to taky opravdu moc pěkný výhled.
2: Spousta pozvánek i na výlety tady odsaď, takové typy, ano, kam se člověk může vydat.
3: Jasně, protože mimo naučné stezky Hubleska máme i naučnou stezku u dolím Jamníku, kde se vlastně dostanete do obce Bítov a je to taky naučná stezka, která je moc hezká. Chvilku jde do kopce, ale potom vede tím údolím, kterým se vlastně dostanete až do obce Bítov. Takže určitě obě naučné stezky i Hublesku, i naučnou stezku Jamník vřele doporučuju. Jinak tady bych ještě upozornila, je tady krásný výhled na firmu Masak, která je v Bílovci už od roku 1863, takže taky jedna z důležitých součástí historie našeho města. A název Masak znamená Matthias Salcher a synové akciová společnost, je to teda německá zkratka a je to podle zakladatele této firmy, pana Matthiase Salchera, který vlastně tuto společnost založil. Akciovou společností se stala až roku 1910. Po druhé světové válce byla součástí národního podniku Kohinor a po sametové revoluci se opět vrátila k tomu svému názvu Masak a teď v současné době má ve svém názvu obě firmy i Kohinor i Masak.
2: Ikonické logo je na fasádě budovy.
3: Ano, s dívkou s knoflíkem v oku.
0: Ukazuje Monika Hořínková z Turistického informačního centra v Bílovci. No a po písničce se za ní na ochoz věže vydáme ještě jednou.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se do Bílovce. Dominantou tamního náměstí je přes 50 metrů vysoká věž kostela svatého Mikuláše. Nabízí zajímavý pohled nejen do širokého okolí, ale i na historické centrum města. Třeba na domy na náměstí, které přišly v 19. století o svá původní podloubí. Nebo na znak města, vytvořený z barevných květů, který právě při pohledu z výšky vynikne. Nahoře na věži natáčela s Monikou Hořínkovou z vedoucí turistického informačního centra Bílovec naše redaktorka Iva Havlíčková.
2: Já tady z výšky vidím i náznak města Bílovce, ano. Čili zavinutou střelu.
3: Ano, přesně tak. Vždycky se snaží naši zaměstnanci, kteří pečují o zeleň, tam vytvořit znak našeho města, aby to tak krásně vlastně z toho vrcholku bylo vidět.
2: Ano, znak města z kytiček, ano. Vytvořená. Ano. Výhled z věže tady.
3: A jinak, na co se ještě tady můžeme podívat, je krásně vidět naše bílovecké nádraží. Budova, která je červeno-šedá, tak to bylo kdysi vlastně mlýn, nyní je to restaurace a hotel GTC. Naproti nám vidíte cihlovou budovu, kterou Bílovci všichni znají pod názvem Špačková vila. A samozřejmě náš zámek, muzeum, kde krásně vidět ten protější kopec, který vidíme tam, tomu se říká Na cvrčku. A je to vlastně kopec, když se podíváte na nějaké historické fotografie, tak většinou vlastně z toho kopce se ty historické fotografie nejvíce fotily, aby tam byl celý záběr vlastně na naše město. Jinak místo té kašny tam dříve stál pranýř, byla tam taky socha Panny Marie a Jana Nepomuckého, které jsou od roku 19.

0: podíváte se na ty stropy, tak tam nádherně uvidíte, jak to podloubí bylo válkem, protože tam je krásně přiznáno, takže to vždycky doporučuju, když se návštěvníci podívají, jak to podloubí bylo široké.
1: Tak.
0: Tady je tak krásně vidět ta rozhledna Bílov, o které jsem vykládala, to je vlastně tam naproti takový ten velký stožár, to je rozhledna Bílov, která se nazývá Kanihůra, kde tady vidět Radhoš, Smrkněhně, Veřovické vrchy a zase se můžeme podívat na Hublesku a z těch blížších částí cesta do Studénky, kde tady vidět základní škola Komenského ze 70. let 20. století, sportovní hala, naše kino, bílovecké kino Radost, kde dříve vstával pivovar, jediný pozůstatek starého pivovaru, je tady ten domek s tou spravenou černou střechou. Pod budovou kina jde vidět plechová střecha a žlutá fasáda domku, to je naše školka, ta je taky ze začátku 20. století. Jinak budova naší městské knihovny, to je ta, dal by se říct, nejvyšší po pravé straně, taková bílá budova. Tak to byla dříve dívčí německá škola a od roku 2015 tam byla přemístěna právě budova městské knihovny.
1: A jak je vlastně věž svatého Mikuláše přístupná?
0: Tak věž je přístupná každý víkend a státní svátky od 11 do 4 hodin, kdy tady je neustále služba průvodce. Můžete si vstupenky koupit přímo u průvodce, nemusíte jít do informačního centra. A jinak po domluvě, když se ozvete na naše informační centrum minimálně den předem, my zkontaktujeme našeho průvodce a je možná i individuální prohlídka mimo ty klasické návštěvnické dny.
1: Dodává Monika Hořínková z Bílovce, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A s Ivou Havlíčkovou se na výlet vypravíme i v zítřejším magazínu Křížem krajem. Tentokrát se vydáme hodně hluboko do historie, a to na prohlídku subfosilního dubu, který je zhruba 6,5 tisíce let starý a je pýchou Třineckého muzea. Magazín Křížem krajem tady bude zítra po 9. hodině.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Flames of Love, fancy písničky, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. 9 hodin 32 minut a taky nejvyšší čas na další babské rady. Jarka Vykoupilová vás dnes naučí, jak připravit šlehačku, která krásně drží tvar a obejde se bez zbytečných stužovačů. Za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až 31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu, třeba na narozeninové dekorace, docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A na zámecké léto nemusíte čekat jenom na víkend. Už za pár minut vám nabídneme soutěž zámeckého léta. Začínáme přesně ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěknou středu vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já dnes zámecké léto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici třetího největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniklo někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z 5 dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově, renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž. Chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru, tady jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím. Já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín. Kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. A to říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoskalitní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku. Nemáte zač? I vám přeji hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Rozpočet školství by se měl příští rok oproti letošku navýšit o 40 až 50 miliard korun, vyzvalo vládu 25 organizací. Zašová na Vsetínsku řeší dopravní komplikace kvůli uzavírce vjezdu do obce. Ostravské Rius centrum už dalo druhý život více než 8000 knih. Počasí bude polojasné a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. Vládu k tomu vyzvalo 25 organizací z oblasti vzdělávání, podle kterých by potřebovalo 334 miliard korun. Česko by se tím přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace Eduin, PEG Research anebo Učitel naživo. Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO uvedl, že školství bude potřebovat desítky miliard navíc a o rozpočtu se nebude jednat v řádu jednotek miliard.
2: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
0: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Zašová na Vsetínsku dál řeší dopravní komplikace kvůli uzavírce hlavního vjezdu do obce. Obec musela kvůli některé objízdné trasy zjednosměrnit. Co to v praxi znamená, popisuje lidovecký starosta Zašové Jiljí Kubrický.
3: Naši občané se s obtížemi dostanou především na směr do Rožnova pod Radhoštěm. Je to komplikace, protože jsme museli některé ty objízdné trasy zjednosměrnit, je to tam úzké. Volali družstevníci, že mají problém s kombajnem projet, takže ti budou muset vjet asi do té jednosměrky do zákazu, nějak na majáky a bude se to muset pořešit s policií České republiky, aby je nepokutovali.
0: Až o 2/3 levnější je pro řidiče v létě stání v městských parkovacích domech v Ostravě Porubě. Odpolední parkování v krytých objektech v sousedství kulturního domu Poklad obvod zlevnil na 10 korun. Za stejnou částku je tam v létě možné nechat auto stát i přes noc. Za 6 let existence už Rius centrem v Ostravě prošlo více než 8 tisíc knih. Za symbolických 10 korun za kus si zákazníci odnesli nejčastěji kuchařky a dětské knihy. Nové i použité knihy do zařízení provozovaného odpadovou společností OZO nosí lidé přímo, anebo je odevzdávají ve sběrných dvorech.
4: 11 ostravských sběrných dvorů má v létě otevřeno každý den. Největší dvory mají na knihy připravené speciální kontejnery. V knihovně v Rius centru je pak zájemci najdou očištěné, vytříděné a seřazené v regálech. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Rudná na 288. kilometru za Hornbachem ve směru na Český Těšín havarovala dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří právě ladíte Český rozhlas Ostrava. Jsou 4 minuty po 10. a tohle byla Tereza Hájková a aktuální zprávy. Po 10. hodině jako každý všední den na vás čeká Moravskoslezský rozhlasový kvíz. I dnes jsem si pro vás připravil jednu poměrně velmi záludnou otázku. A dneska to nebude ani o historii, ani o osobnostech, ani o příbězích. Dnes to bude otázka ryze přírodní. Máte se na co těšit. Ten, který se dovolá a odpoví správně, vyhraje krásný cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava. Pochopitelně v našem vysílání nabídneme i rozhlasové a kulturní tipy a pojedeme se také podívat do Rožnova pod Radhoštěm, protože tam zrovna oslavuje výročí tamní spolek žen. Nebude chybět ani magazín Dvakrát měř a jednou řeš a spousta muziky, která nestárne. Tak si to tedy hezky užijte. Dobré dopoledne, na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Český rozhlas Ostrava, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, pane Vladimíre, tady je u telefonu Jarmila.
1: Já vás zdravím, paní Jarmilo, odkud nám voláte?
2: Z Vyšných Lhot.
1: Tak to uvidíme, jak vám dneska bude sedět otázka o přírodě. Protože nejdeme úplně do Beskyd, jdeme na opačnou stranu kraje, no ale tak třeba to vyjde. Tak jste připravena?
2: Ano.
1: Tak dobře, poslouchejte. Jak se jmenuje přírodní rezervace mezi Studénkou, Albrechtičkami a Novou Horkou, tvořící rybniční soustavu s rozsáhlými loukami, lužními lesy, tůněmi, vodními náhony a divoce tekoucí řekou Odrou? Tato přírodní rezervace je nejvzácnějším koutem chráněné krajinné oblasti po Odří a patří mezi nejvýznamnější hnízdiště vodního ptactva v celé střední Evropě. Volavka popelavá, moták pochop, říční radci nebo orel mořský jsou tady jako doma. Přírodní rezervace, stejně jako jeden z jejich rybníků, je pojmenována podle jedné vzácné vodní rostliny, které se lidově říká vodní kaštany nebo také jezuitské ořechy. Tak, troufla byste si bez nápovědy?
2: No tak to určitě ne.
1: Dobře, tak jo, tak tahle ta přírodní rezervace, rybník a taky vzácná vodní rostlina se jmenuje za A Kotvice, za B Plavice a za C Řečanka.
2: No, jako zkusím, opravdu hadám, opravdu to nevím. Tak zkusím střed, dvojku, bečku.
1: Tak to je smůla, dneska to nevyšlo, třeba to zkuste zase jindy. Mějte se moc krásně a díky za zavolání. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, kdo pak se nám dovolal?
3: Dobrý den, Milan, já taky tipuju.
1: Milane, tipujete. Chcete otázku zopakovat, nebo jste dobře slyšel?
3: Ne, já vůbec ani tuju, ačko.
1: Typl jste to naprosto správně, opravdu je to přírodní rezervace Kotvice u Studénky. A byl jste tam někdy?
3: No, ve Studence určitě tam, jo, ale tam jsem jako, nevím přesně, jako, byl jsem v muzeu tam železničním a tak dále, jo. Ale ve Studence jsem byl.
1: Podívejte se, až budete někdy ve Studence, tak od železniční stanice vede krásná stezka po bývalých viaduktech přímo do této přírodní rezervace. Můžete se tam procházet po nádherných březích rybníků, jsou tam ptačí pozorovatelny a také tam můžete třeba pěšky dojít do Albrechtičky a nebo až na zámek v Nové Horce. Tohle je můj tip na výlet v Poodří a vám samozřejmě blahopřeju.
3: No určitě jste mě potěšil, protože plánujeme výlet, takže dám na vás.
1: Koukněte na to, dejte si doma po Kotvici, dejte si Novou Horku a určitě vás to bude moc bavit. Blahopřeju a zůstaňte prosím ještě na telefonu.
3: Děkuju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Rich girl, she buys her dreams.

0: Naším středečním hostem bude mladá úspěšná výtvarnice Lucie Rosická, absolventka dvou vysokých škol a podle seznamu Forbes jedna z nejúspěšnějších Čechů a Češek do 30 let. O tvorbě i zvykání si na Ostravu řekne více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Velmi zajímavou akci dnes nabízí Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Certifikované trenérky paměti Monika Oravová a Jana Slezáková připravili speciální lekci trénování paměti, která se za pěkného počasí uskuteční venku, a to hned v parku za knihovnou, tedy v Komenského sadech. Dozvíte se, jak můžete procvičovat svůj mozek během obyčejné chůze po městě. Akce začíná u Moravskoslezské vědecké knihovny v 16 hodin. Městské muzeum Rýmařov a Hedva Český Brokát zvou zájemce na mimořádné komentované prohlídky v dobových kostýmech. Průvodci lidem ukáží textilní expozici v Opavské ulici v Rýmařově. Prohlídka začíná v 9.30, to je ta první, poslední potom v 15 hodin a je nutná rezervace předem. Takže chcete-li se ponořit do světa hedvábí, nevynechejte tuto příležitost a zaměřte do Rýmařova.

0: V 18 hodin začíná promítání filmu Na útěku a poté beseda s jeho autorem, opavským historikem a dokumentaristou Václavem Hájkem. Film zachycuje tragický osud rodiny stavebníka obchodního domu Breda v Opavě. A právě na tomto místě, v takzvaném Breda Pointu, se akce v 18 hodin také bude konat.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Už půl století se scházejí, tvoří a drží partu. Spolek rožnovských žen slaví 50 let od svého založení a my se na jejich oslavy pojedeme podívat za malou chvíli.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Už 50 let slaví spolek Rožnovských žen, jedno z největších sdružení v České republice. Scházejí se v něm ženy napříč generacemi, aby spolu tvořili, učili se novým věcem a hlavně se potkávali. A jejich tajemství je jednoduché. Prostě jsou pořád aktivní.
2: Pro šoféry máme Vincentku a pro takové pravé valašky máme pravou slivovicu, kterou jsme si sami vyrobili, nazbírali, udělali.
3: Vysvětluje mi Milena Žabenská, to mě ani nepřekvapuje, protože vy si všechno tak nějak vyrábíte sami. Kolik členek má klub?
2: 242.
3: Maruško, co vám osobně ten klub přináší?
4: Toto setkání s těma kamarádkama a hlavně je dlouholeté, jo, protože jsem členkou nový možná 25 let a bylo by prázdno, kdyby tady nebyli.
3: Zaspomínáme na ty začátky.
5: Ono to bylo rozděleno asi na 10 organizací v rámci Rožnova, pak ty organizace některé zanikly a zůstali jsme my jako jediná a sloučilo se ten zbytek.
3: Vysvětluje mi Anna Vašutová, co všechno ve spolku děláte a co vás vůbec nejvíce baví?
6: No, teďka jsem začala chodit do Digi, jsem z toho úplně. Takže fotoaparáty, počítače a tak dále.
3: Říká paní Marie, ještě zmiňme čísla. Paní Vašutová, nejmladší členka spolku a ta nejstarší?
5: Nejstarší je Eliška Holá, ta má 99 a nejmladší holky kolem 30, jako máme i mladé členky a hlásí se děvčata, když vidí, že prostě něco děláme, že jsme dobrá partie, že nás to baví, takže máme i mladé holky.
3: Já jsem se teď posadila k ženě, která byla na úplném začátku, už před těmi 50 lety byla předsedkyní spolku Marie Retyová.
7: Úplně v roce 1976. My jsme si říkali, že je potřeba, holky chtěli třeba kurzy šití, teď kurz pečení, kurz toho, teď informace různé, zdravotní, besedy všelijaké, no takž takové.
3: Jaké jsou ty vaše pocity jako ženy, která byla úplně u všeho?
7: Krásné, krásné, protože já jsem to už ten druhý rok, to má paní Milena Žabenská, jde v mojich šlepějích a ještě něco přidává. A teď ty holky jsou strašně rády. Sousedka je tam s náma taky dlouho a povídá mě, no ten spolek Rožnovských žen, to nemá chybu, že je to tak perfektní.
3: Často spolu něco vyrábíte a u toho si povídáte.
7: Například, když si vezmeme přípravu výstavy kouzlem adventního času, tak si krásně povídáme a je to jako dřív, když ty ženy třeba drhly to peří, jo? Takže no je to ohromné.
3: Říká bývalá předsedkyně Spolku Rožnovských žen, který slaví své 50. výročí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin 48 minut. Jarka Vykoupilová vám už dneska v Babských Hradách poradila a teď je na řadě Artur Kubica. Už za malou chvíli vám nabídneme tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur se dneska zaměří na to, co dělat, když se v noci potkáte se zvěří na cestě. Dvakrát měř a jednou řeš začíná za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Až se potkáte na cestě se zvěří, to se vám teď v létě může stát a nebude vyhnutí zabránit srážce, potom policisté doporučují, nestrhávejte auto ze směru. Některá zvířata mohou způsobit větší škody než jiná, a to v závislosti na tom, kolik váží. Například velké divoké prase udělá určitě větší škodu než nějaký srneček. Na venkovských vedlejších silnicích jezděte velice opatrně, v noci, se zapnutými dálkovými světly, sice tímto zvíře více oslepíte a ono neví, co se děje, ale vy ho vidíte ve světle dálkových reflektorů dříve podle jeho svítících očí. My myslivci tomu říkáme světla. Pokud auto prudce strhnete na stranu, pak vám hrozí ztráta kontroly nad řízením. Navíc můžete také narazit do něčeho horšího, než je srnka nebo jezevec, třeba do zdi, do sloupu, do stromu a tak podobně. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Poslanci v České republice schválili zvýšení rodičovského příspěvku a Rožnov pod Radhoštěm připravuje studii na rozšíření zimního stadionu. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava tady budou za 3,5 minuty.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Tereza Hajková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
2: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Rožnov pod Radhoštěm připravuje studii na rozšíření zimního stadionu. Cyklostezky na Hlučínsku čeká výměna značení. Obloha dnes bude většinou polojasná a naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
3: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného, i proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. Jednáním Severoatlantické rady pokračuje v turecké Ankaře summit NATO. S formálními projevy vystupují jednotliví lídři členských států. Mezi posledními řečníky ho za Česko přednese premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Důležitým faktorem v pořadí projevů je, kolik daná země vynakládá na obranu. Právě Česko podle předsedy vlády Babiše letos nesplní závazek 2% HDP.
4: My jsme se museli rozhodnout, jestli zastavíme veškeré dálnice a obchvaty, nebo navýšíme další výdaje. No a na příští rok určitě v rozpočtu budou 2%, ale doufáme, že teda obrana zásadním způsobem vlastně změní to pořizování.
2: V příštím roce chce vláda dát na obranu o 36 miliard korun víc, aby Česko poprvé závazek splnilo. Rožnov pod Radhoštěm připravuje studii na obnovu zimního stadionu. Počítá s rozšířením tribun a novým zastřešeným vstupem, kde bude i pokladna a půjčovna bruslí. Podrobnosti popisuje jednatel společnosti Sportoviště Rožnov Pavel Panáš.
5: Bude tam rozšíření budovy o další šatny, jak pro veřejnost, tak pro kluby. Pod tribunou chceme vybudovat zázemí pro atletiku. Je tam projekt restaurace, která by měla být nad úrovní prvního patra, tak aby to bylo i s výhledem na tu ledovou plochu. Také bychom rádi rozšířili parkovací plochy, které jsou v tuhle chvíli nedostačující.
2: Cyklostezky na Hlučínsku se dočkají výměny značení. Sdružení obcí Hlučínska chce společně s klubem českých turistů sjednotit podobu cyklotras, aby byly přehlednější. Výměna značení bude stát zhruba 800 tisíc korun. Týká se to cyklotras mezi Opavou, polskými hranicemi a obcemi Šilheřovice nebo Petřkovice. Sdružení obcí si od toho mimo jiné slibuje větší zájem turistů na kolech.
0: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na Frýdecko-Místecku na silnici třetí třídy mezi Baškou a Pržnem havaroval cyklista. Právě se to tam vyšetřuje, projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 11 hodin a 4 minuty, Tereza Hájková se rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Ty další zprávy už pro vás bude mít Lucie Kociánová. No, teďka si zahrajeme ještě nějaké písničky, Rybitví a to Sultáno tu. No a potom už tady je váš oblíbený pořad, host Českého rozhlasu Ostrava. Koho si Kateřina Huberová pozvala, tak to vám prozradím za malou chvíli. Ale vězte, bude to velmi zajímavý rozhovor. Vladimír Šmehlík vám přeje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Tak tohle byl Jojo Band, on nám už se možná trošku zestárnul, ale ta písnička je vážně dobrá a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už po další písničce vám pak představíme mladou výtvarnici Lucii Rosickou. Forbes ji zařadil mezi nejúspěšnější umělce do 30 let. Její tvorba vzniká u šicího stroje a umí vyšít obrovské obrazy, které nabízejí témata, které se týkají žen. Mateřství, estetika proměny těla, poruchy příjmu potravy a mnoho jiných. Se vším má Lucie svou zkušenost. Uslyšíte nejen o šití obrazů a to, co jí mi chce říct, ale i o tom, jak se zabydluje v Ostravě, což je taky docela zajímavý proces. Za malou chvíli si poslechněte rozhovor Kateřiny Huberové.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Kateřina Huberová. Přemýšlela jsem cestou sem, jak uvést nejlépe a nejvýstěžněji mého dnešního hosta, protože ono to vlastně není úplně jednoduché. Když se s ní potkáte, ano, je to mladá žena, máte pocit, že je to děvče, které chodí do školy. Nenechte se zmást. Je to jedna z nejvýraznějších umělkyň ve výtvarném umění u nás a časopis Forbes ji označil mezi těmi nejúspěšnějšími do 30 let. Tak já vám ji rovnou představím, Lucie Rosická. Dobrý den.
2: Dobrý den, moc krát děkuji za krásný úvod a také za pozvání.
1: To je velmi letmá charakteristika. Vy jste stihla vlastně strašně moc věcí během svého mladého života. Jestli je ještě košer se na to zeptat.
2: Já si myslím, že to asi není nic, za co bych se měla stydět, nebo za co by se někdo měl stydět.
1: Už vám těch 30 bylo, nebo ještě ne?
2: Ještě mi nebylo 30.
1: Dobře, čili vystudovala jste Akademii výtvarných umění, pak jste si ale střihla studium někde v Americe?
2: V té Americe to nebylo studium, já mám vystudované v podstatě jenom dvě školy.
1: Jenom, jo.
2: To je ta Akademie výtvarných umění a potom vlastně zároveň s akademií jsem první 3 roky studovala právo v obchodních vztazích, protože můj starší brácha studoval 2 vysoké školy, takže u mě už to nebylo, jako na jakou vysokou školu půjdu, ale na jaké vysoké školy půjdu, protože přece ti umělci se rádi flákají, tak abych se neflákala. Tak jsem o víkendu studovala právo v obchodních vztazích.
1: Nutno poznamenat ještě, že vaše umění vzniká u šicího stroje. Jak takhle opsat nebo zkusit přiblížit posluchačům, kteří ještě se s vámi neměli možnost setkat. O čem se teda bavíme?
2: Já nechci, aby to znělo nějak, že to schazuju ty moje díla, ale v podstatě takhle pro nejjednodušší vizuální představu je to asi něco mezi takovou tou velkou prošívanou peřinou, duchnou a prošíváním na zimních bundách. Asi takhle ve zkratce.
1: Jo, to jste vystihla nejlíp. Asi prošívaná bunda.
2: Jo, aby vlastně bylo cítit z toho, nebo aby posluchač měl pocit, že ten jako relief v tom opravdu je stejně jako na těch zimních bundách.
1: No ale pak se tady můžeme dostat k tématům, která zpracováváte a tady už se dotýkáme spousty velmi zajímavých věcí a myslím si, že leitmotivem toho všeho je žena především. Jo?
2: Mm-hmm. Je to žena, autoportrét, sebevyjádření, asi i někdy takový deník, zápis, výpověď, asi všechny tady tyhle ty slova by to mohly tak nějak ve zkratce charakterizovat.
1: Vy se nebojíte jít ale do témat, která jsou fakt velmi niterná, řekněme velmi intimní, taková, o kterých se běžně nemluví a vy je ukazujete na těch obrázcích, myslím tím třeba, nevím, hygiena a jiné věci, které s tou intimitou velmi souvisí. Zajímá mě to puzení, proč?
2: Asi začnu tak na okolo, že já jsem vyrostla v prostředí, kde tady tyhle ty témata nebyly tabu, otevřeně jsme se mohli bavit úplně o všem, nebo já jsem aspoň vždycky měla tady tenhle ten pocit, že nic není špatně. A vlastně i samotné to studium na té akademii je jako otevřenější asi na těch právech nebo na právech, prostě člověk tady tohleto řešit nemůže, ale na té AVU jsem měla pocit, že spíš nás tom jako podporujou a zároveň mi jako na jednu stranu mi přijde důležité tady o těchhletěch věcech mluvit, ale vlastně nikdy jsem já sama neměla pocit, že bych jako chtěla otvírat něco, co je jako za hranou, ale zároveň to jako pro spoustu lidí za hranou je a vlastně teďka, když se na to takhle zpětně dívám, tak jsem ráda, že některým možná pomáhám otvírat nějaký téma, ke kterým oni mají nějaký specifický vztah a skrz to umění se jim podaří tu danou problematiku nacítit jako skrz nějaké zrcadlo, že teďka to je něco, co se vlastně já sama užívám na výstavách, že se bavím s těmi lidmi a že to nevnímají jako nějaký můj portrét, ale že se na to dívají jakoby na sebe a v těch věcech hledají, co jim je blízké nebo naopak bolavé a ráda se s nimi o tom bavím.
1: Čili trošku bouráte ostych otevřít si věcem, které se nás všech týkají, ale dáno vším možným kulturním prostředím, výchovou, vlastně o spoustě věcech neumíme mluvit, protože se to nedělá. Ano. Nebo takhle to bývávalo.
2: Mm-hmm. Vlastně tím, že to šiju, tak já třeba sama o některých těch věcech bych jako nemluvila, ale tím, že to tak ze mě intuitivně, podvědomě jde ty témata, tak Potom vlastně najednou se mi stane, že stojím před obrazem, který má tu sílu a já vlastně nemám slova a já sama hledám, jak ho popsat, vysvětlit. Ten obraz mluví líp než já.
1: Nakukujeme do velmi zvláštního světa a myslím si i zajímavého příběhu mého dnešního hosta, to je výtvarnice Lucie Rosická. Jsem ráda, že je hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Výtvarnice Lucie Rosická je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si o vaší tvorbě, která je tedy prošitá. Když se řekne výtvarník, člověk si představí štětec, plátno, cokoliv, ale šicí stroj.
1: Já jsem k módě měla vždycky blízko. Jsem si myslela, že budu módní návrhářkou, ale čím víc jsem se tady tomu snu přibližovala, chystala se na přijímačky, navštěvovala školy, chodila na konzultace, tak jsem měla pocit, že ten svět není úplně pro mě. Tak jsem nějakým mým žebříčku hodnot si říkala, dobře, tak co je to další, co mě baví a naplňuje, a byla tam ta malba, takže jsem se začala intenzivně připravovat na malbu a měla jsem to štěstí, že mě vlastně přijali na akademii hnedka na první pokus, ale velmi záhy jsem zjistila, že ta malba není ono, že to není to, u čeho se ztratím. A vlastně sama jsem přemýšlela, dobře, tak je to vůbec pro mě dělat umění, nemám, já nevím, se zaměřit spíš na nějakou galerijní činnost. Takže jsem začala trošku utíkat před tou malbou a hledat si různý jiný způsoby tvorby a vyjádření, a vlastně hnedka v prvním ročníku jsem experimentovala s látkou, s takovým jako abstraktnějším způsobem prošívání. Ale tehdy jsem neměla dost to sebevědomí, takže mi to vlastně trvalo ještě pár let a spoustu experimentů, než jsem přišla na ten textilně malířsko-vizuální jazyk, kterým chci mluvit a chci se vyjadřovat.
0: Co je uvnitř, když jste našla to, co je toto? Teď už to je.
1: Tak v ateliéru je to úplně naprostý klid a vyrovnanost, a jakoby když se mi nedaří nebo se mi někde zasekne stroj, tak to je všechno jenom neklid a vyrovnanost. Ale to, jak úplně jinak běží čas, to je pro mě něco nepopsatelného. Já to vždycky říkám, beru to jako životní výhru, že mě vlastně může živit nebo můžu tolik času trávit něčím, co tak zbožňuju. V Ostravě mám svůj krásný velký ateliér, do kterého vždycky, když vstoupím, tak je to, jakoby moje duše byla doma.
0: A propos Ostrava a doma, to je jako docela zajímavé téma, jak jsem zjistila. Vy jste původem z Olomouce, pak jste si střihla tu Prahu se studiem a v Ostravě jste se ocitla.
1: Díky manželovi. Abych byla upřímná, trošku jsem remcela, protože je to něčím velký vlastně krok odejít z Prahy, ještě jako když tam člověk studoval a během toho studia na sebe nabral spoustu kontaktů, přátelsky pracovních závazků. Jako mám pocit, že pro ty lidi z Moravy to není takový problém dojet do té Prahy, ale Pražáka dostat směrem na Moravu, to je skoro jako nereálný úkol.
0: No ale jste tady.
1: Jsem tady a mám pocit, že právě proto, že jsem tady, tak ta tvorba vlastně se posouvá i tím, že jsem trošku vlastně odříznutá od té scény. Paradoxně mám podle mě víc času na práci, protože přece jenom v Praze se stává, že se lidi chtějí podívat do ateliéru nebo přijde nějaký kurátor, galerista, byť jsme za

0: sociálních prostorách, že vy máte ty možnosti. Vlastně je úplně jedno, kde člověk
1: je. To jo, ano, ano i ne, protože mám pocit, že v tom umění stále spoustu věcí, dohod, nabídek se prostě odehrává fyzicky. Připomínat se, být nějak v tom prostoru, vlastně se mi stává, že někteří kolegové si stěžují, že furt je se mnou nějaký článek, jestli to nepřeháním, ale ten můj vnitřní pocit, že já vlastně nemůžu být každý večer na jiné vernisáži, připomínat se, že existuju, tak jsem vlastně strašně vděčná za tady tuto mediální pozornost, která nejen, že mi pomáhá přesně dostávat ty témata, o kterých já cítím, že se nemluví do toho veřejného prostoru, tak i pomáhá mě nějak udržet možná relevantní, abych prostě se nestratila.
0: Uzavřeme kapitolu Ostrava teda poslední otázkou. Tak jak vám to je?
1: Je to mnohem upřímnější město, než na co jsem byla zvyklá. Konečně možná i díky tomu dítěti se v mém okolí začalo objevovat tolik hrozně příjemných, talentovaných lidí, že člověk na sebe potom může nabalovat a násobit tu energii, kterou on sám chce.
0: Mě pobavilo, já to prozradím, teda ještě než jsme začali natáčet, tak Lucie vyprávila, že jí zaskočilo, že o víkendu tady nikdo není.
1: No. Všichni jsou na lise, to mě zaskočilo.
0: Protože Lucie vzešla z toho prostředí, kde se chodí na tu kávičku
1: číst knížky, chodit do muzeí, do galerii.
0: Když je to volno, přesně. Tak vítejte, jsme rádi, že vás tady máme.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

S výtvarnicí Lucí Rosickou trávím dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Děvče, ze kterého se tak pozvolna stává ostravačka, možná trošku proti její vůli, ale

0: je statečná. K těm tématům samotným ještě, protože jsme jenom nastínili, že jsou hodně o věcech osobních, o kterých se běžně nemluví, ale které si člověk nějak může v sobě sám řešit, anebo neví, jak je má řešit, neumí si s nimi poradit. Kdybychom chtěli být konkrétní, anebo jinak se zeptám, jak vám ta témata lezou, protože já předpokládám, že nejdřív člověk čerpá ze sebe.
1: Je to přesně tak. Vlastně já žiju.
0: Ano.
1: A z toho života tak nějak podvědomě vždycky nacítím to, co se ve mně aktuálně děje, a já, abych nad těmi momenty mohla nějak přemýšlet nebo je asi reflektovat, nebo možná i si ulevit, to není asi úplně ten správný výraz.
0: Tak, a vyventilovat?
1: Vyventilovat, tak mi tak jako podvědomě ze mě vlastně lezou náměty na obrazy. Většinou těsně po tom, co ho vytvořím, co ho došiju, tak mu třeba ani jako úplně nerozumím, co se zrovna na něm děje, nebo co se ve mně odehrálo, a dost dobře ty věci dokážu číst až třeba tak za půl roku, až si jako těma pocitama projdu, až mám takový nějaký asi nadhled na tou situaci, tak až potom jsem schopná se na ten obraz tak nějak podívat a jako vidět v něm to, co předtím jsem neviděla, co bylo tak jako intuitivní, a je to strašně zvláštní proces. Ale jestli mám být třeba konkrétní v těch tématech.
0: To jsem chtěla poprosit.
1: Teďka na mé poslední solové výstavě v Trafogalerii. To byla vlastně výstava převážně věnovaná mateřství a tématům, která se týkají rodičovství a zpracování nějaké tady té nové role a situace. Tam vlastně celou tou výstavou prostupovala metafora praní, prádelny, kdy já jsem celou tady tuhletu změnu vnímala podobně jako proces praní, že člověk nějak vypadá, je, a tady ta situace ho úplně semele, namočí, vypere, vyždímá, a on vlastně vypadne po nějakým tom jako cyklu jako takové to mokré prádlo a vlastně musí uschnout, musí se vyžehlit a zase vlastně vypadá skoro jako nový, skoro jako to původní oblečení, ale už je zase o něco víc opotřebovanější, takže já vlastně tady tuhletu metaforu toho praní jsem použila jako právě tu metaforu mateřství, nebo i obecně se tak dá vnímat nějaká, dejme tomu, traumata, zkušenosti.
0: Já si to představuju, to je nejtrefnější zatím asi vyjádření tady toho procesu, kterými ženy, no vlastně nejenom ženy, jako ten muž je přítomen nějakým jiným způsobem, procházejí, že já jsem v němém úžasu. To je jako neuvěřitelný nápad.
1: Děkuju. To byla vlastně moje a práce toho kurátora, že se nám to podařilo takhle hezky zaobalit tou prádelnou, nebo dát tomu tu podobu, protože i to praní jako nějaká prvoplánově stereotypní ženská práce prostě k tomu strašně sedí, a to, že z vás vlastně zbyde jenom taková jako kůže nebo takový prostě mokrý tričko, který musíte vyklepnout, pak pověsit a musíte mu dát ten čas, tak jsem se cítila a ještě často se cítím, a na té výstavě se to vlastně promítá. Je tam motiv ukončení kojení, je tam v těch obrazech vyjádřená úzkost z toho neustálého vlastně obklopení tím dítětem, která je vlastně krásná, ale zároveň velmi těžká a místy bolavá. Je tam to neskutečné vyčerpání, kdy vlastně svět se vám až trošku jako mihotá do frakcí, že nevidíte prostě reálně ty obrysy, ale svět takový jako rozmazaný, a i nějaká možná trošku destrukce vaší identity nebo vašeho já, kdy ta jako komplexní osoba se má prostě smrsknout na jenom nějakou, dejme tomu, mateřskou roli, a já vnímám, že pro mě osobně je hrozně důležitý živit i ty moje další části osobnosti. Láskyplná, sexuální nebo právě jako kreativní stránka, že všechny tady tyhle ty roztříštěné části já jsem potřebovala zase tak nějak dát dohromady, abych byla schopná fungovat a byla šťastná máma.
0: A jste?
1: Jsem.
0: Máte tam ještě témata, která tomu předcházejí?
1: Taky se tam vlastně prolínila nějaká ta identita, ale byly tam zpracovávané poruchy příjmu potravy, kterýma jsem si prošla v dospívání, byly tam zpracovávané i nějaké jako hormonální poruchy. Já mám vlastně policistický vaječník, jeden z vedlejších efektů je třeba zvýšený růst chlupů, takže jsem se jako trošku, nechci říkat, že vyrovnávala, ale vlastně pohrávala jsem se tady s tohletou estetikou té jako chlupaté ženy, a každodenně vápněnosti, toho holení a zarůstání chlupů a pupínku. Jsem prostě vkládala trošku té reality, ne trošku, často hodně té reality, která někdy sem tam i někoho zaskočí, ale už to není tak častý.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Rosická, výtvarnice, je jedna z nejúspěšnějších u nás, nebo nejzajímavějších rozhodně ve své věkové kategorii. To už je ještě takový bonus nad to vše, protože ještě nedosáhla na třicítku. Už má za sebou spoustu krásných velkých věcí. Včetně témat, která si prostě musela projít ona sama. Před písničkou jsme se toho dotkli, poruchy příjmu potravin, s tím, že doba vlastně tenhle ten diktát nastavila. Mě zajímá ta cesta z toho ven, jak se člověk vrátí zpět, nebo spraví, jak to mám říct?
1: No, to je komplikovaná cesta, protože já si myslím, že bohužel nikdy jako úplně nekončí. Teďka s celým tím procesem těhotenství a mateřství se vaše tělo trošku stává takovým jako objektem veřejné debaty. Když někdo komentuje nebo se ptá, kolik jste přibrala, jestli jste přibrala dost, jestli přibíráte, jestli už máte břicho, proč nemáte břicho, jak to, že ještě máte břicho, nebo rychle jste zhubla, nebo zase jste přibrala. Člověk má třeba pocit, že se přesně něčeho dostal pomocí terapii, zpracování nějakých těch jako prvotních důvodů, přístupem k sobě, ke zdraví, ke svému tělu. Vrací se to, no, vlastně i na té výstavě. Teďka na té poslední jsem měla právě několik obrazů věnovaných tady tomuhle tomu tématu té poruchy příjmu potravy po porodu právě, protože to je něco, co já jsem vlastně neslyšela nikdy a o čem právě jsem cítila, že bychom měli mluvit, takže vlastně v rámci té výstavy jsem měla i přednášku s psycholožkou Markétou Hládkovou, která se právě specializuje tady na tuhletu mini oblast, nebo nejenom na tuhletu mini oblast. Chtěla jsem té výstavě dát trošku i ten edukační charakter, aby vlastně ženy, které s tím měly problém, protože moje generace, v mojí generaci je to velmi, velmi časté. Když o tom člověk ví a může se na to trošku nějak připravit, tak si myslím, že si může udělat takové to pomyslné brnění a jako už dopředu s tím počítat, že tohle, OK, tohle to se asi bude dít, tak co můžu já udělat pro to, aby se to nedělo. Nemůžu říct, že by to jako bylo úplně za mnou ještě teďka, že se prostě na svoje tělo dívám, nebo se na něj nedívám s takovou jako láskou a obdivem, jak bych si asi představovala, že jsem prostě zase mnohem jako kritičtější.
0: Mě běhá hlavou teďka Eva Farna, která tady s tímhletím tématem přišla jako vyloženě s manifestem a zpracovává ho, takže to fakt rezonuje teďka napříč asi neuvěřitelnou spoustou lidí. Zvolila ten nástroj, který má k dispozici, což je úplně dokonalé. Vy máte taky ten nástroj, používáte to vlastně úplně stejně.
1: Chce to čas, no.
0: Člověk se asi mi představit, že to je vážně složitý boj, že nestačí říct, hele, co řešíš?
1: No, to nestačí. Protože ten problém je, že člověk se nevidí. Nevidí reálně sebe a pro mě kor jako umělkyni je to něco strašně zajímavého, že se člověk na sebe podívá do zrcadla a je ten obraz úplně jiný, než co by tam jako reálně mělo být, takže ještě jako vizuálně je to pro mě strašně silný.
0: Jestli půjdeme teďka za příčinou, tak je to opravdu jenom ten tlak doby, vy jste říkala, ano, modeling, prostředí, které k tomu vybízí a to porovnávání se. Způsobuje to ten vnější svět?
1: No, já asi úplně nedokážu říct, protože já jsem asi jako i moje povaha nějaký...
0: Perfekcionismus?
1: Jo, ano, nějaké i obsesivní pozorování, zkoumání, zapisování, možná i jako nějaká píle a touha. Takže tohle to všechno, když se dá dohromady, a tak prostě člověk do toho jako snadno znova sklouzne.
0: Čili jste na sebe přísná?
1: Jo, jak v práci, tak v osobním životě. No, jsem na sebe přísná.
0: Já bych vám tak něco chtěla říct. Kdybyste měla popsat Lucii, když jste mluvila o tom, že koukáte se do zrcadla a stejně vidíte jiný obraz, než který tam je. Jaká je to žena?
1: Asi záleží jak kdy, jak kde. Já jsem vlastně zjistila, že mi funguje trošku, jak jsem mluvila o nějakém tom rozporcování mojí osobnosti, takže mi relativně dobře funguje se takhle trošku jako rozporcovat. V každou chvíli vždycky podpořit tu konkrétní část osobnosti, že na vernisáži jsem trošku jiný člověk, potřebuji podpořit nějaké to charisma, small talky v ateliéru, jsem zase trošku jiná, když jsem na pískovišti se synem, tak je to zase trošku jiný člověk, ale všechno tady tohleto dohromady mi teďka dává celek, na který vlastně já jsem pyšná, ze kterého mám radost a je pro mě hezký sledovat, kam se posouvám a baví mě to.
0: Co bych vám tak měla popřát?
1: Já bych nám všem přála víc toho zájmu, speciálně tady v Ostravě. Si myslím, že tady není ten trend úplně běžný, že by lidi třeba chodili na klauzury, na výstavy a kupovali si věci, se kterými by byli ochotní žít, takže tohle to já bych tady hrozně přála lokálně a napříč všem umělcům, co si budeme, ať si můžou živit.
0: Moc vám to přeju.
1: Já moc krát děkuju a nám to všem přeju.
0: Lucie Rosická byla mým dnešním hostem a moc mě těšilo, děkuju vám.
1: Mě moc krát těšilo, ještě jednou děkuji za pozvání.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V 11 hodin 47 minut ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tak tohle byla Monika Absolonová a slavná píseň z muzikálu Kleopatra. A pozvu i na další vydání cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím pátečním dopoledním hostem bude Jiří Novák, ředitel Ostravské zoologické zahrady. Stal se jim před 5 lety a nás mimo jiné bude zajímat, co se za tu dobu v Ostravské zoo změnilo. Proč by na nový pavilon pro levharty měla přispět i veřejnost a jaký program čeká milovníky Slezsko-ostravské stromovky o prázdninách, tak na to všechno se našeho hosta zeptá Iva Piskalová v pátek po 11. hodině.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych pro vás získala cenné rady pro období letních veder. Zeptám se ho mimo jiné na příznaky úžehu a úpalu, hrozícího kolapsu z vedra, ale také na prevenci a rizika teplých dnů spojená s chronickými chorobami. Naslyšenou v rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, naše dopolední vysílání pomalu a jistě směřuje do svého finále. Už za 4¾ minuty do studia přijde i Lucie Kociánová a nabídne vám aktuální zprávy. Dozvíte se například, že nově se podpora bydlení v superdávce bude stanovovat pravděpodobně podle okresů, nikoli podle velikosti obce. Zprávy tady budou v pravé poledne.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová za okamžik.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Podpora na bydlení v superdávce se nově stanoví podle okresů. V Zašově na Vsetínsku začaly dopravní komplikace kvůli uzavření hlavního vjezdu do obce. Jablunkov připravuje nové záchytné parkoviště. Odpoledne bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. V Zašově na Vsetínsku komplikují dopravu objížďky kvůli uzavření hlavního vjezdu do obce. Řidiči hledají náhradní trasy, ty ale vedou po úzkých místních komunikacích, které na zvýšený provoz nejsou stavěné.
4: Objízdné trasy hledal v mapách i řidič senior taxi Luboš.
5: Dívali jsme se na ty lesní cesty, tak snad tam, že by se to dalo nějak. Nevím, ano, co mě čeká.
4: Objížďky jsou úzké a obec je musela zjednosměrnit. Nejvíc jí ale vadí tranzit, který obci jen projíždí, říká lidovecký starosta Jiří Kubrický.
6: Často si to zkracují i lidi, kteří jedou třeba směr Mezříč Rožnov nebo opačně. A ta doprava je zvýšená frekvence potom i tady na těch bočních trasách, které nejsou pro takovou hustou dopravu způsobeny.
4: S omezením musí řidiči počítat do půlky srpna. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Jablunkov chystá stavbu nového parkoviště za hřbitovem. Má sloužit především jako záchytná plocha pro turisty, kteří přijedou autem. Místem totiž prochází naučná trasa, cyklostezka a v zimě také navazuje běžkařská stopa, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
7: Vznikne tady nějakých 39 parkovacích míst. Chceme kolem hřbitovní zdi udělat chodník, chceme tady do budoucna udělat přechod pro chodce, protože tady chybí. A toto parkoviště nebude jenom záchytné pro návštěvníky města, ale bude sloužit i pro sídliště Alejmíru, bude pro návštěvníky hřbitova, bude pro návštěvníky městského úřadu.
2: Rýmařovské muzeum bude mít novou fasádu. Rekonstrukce památkově chráněného domu ze 17. století začne v těchto dnech a potrvá do září. Fasáda budovy je ve špatném stavu. Zadní část muzea má navíc fasádu úplně jinou. Součástí oprav bude taky nový mural znázorňující legendu o rýmařovské vlčici, říká ředitelka muzea Ružena Zapletalová.
8: Ta fasáda se odlupuje. Budeme měnit i barvu. Měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně polojasné počasí, jen s malou kupovitou oblačností. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů. V noci zpočátku očekáváme zmenšenou oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat. Zítra ráno bude polojasné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti a na horách s možností slabé přehánky. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměří okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 68 u Třanovic na 14. kilometru ve směru na Frýdek Místek se můžete zdržet. Na místě zasahují složky IZS u nehody osobního auta. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 4,5 minuty popolední, tak tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne ve 13 hodin. Teďka už začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami, tak mě v tom nenechejte a začněte žhavit telefonní linku 596 11 22 66. Já vám pustím písničku od Jiřího Korna, kterou mám hodně rád a věřím, že si s ní taky zaspíváte. A pak už je to jen a jen na vás. Krásné poledne s hudební poštou vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zpívat jako déšť, doufám, že jste si dobře zaspívali, začala Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Dneska dopoledne v magazínu Křížem krajem jsme navštívili věž kostela svatého Mikuláše v Bílovci. A teď v Bílovci navštívíme paní Janu, která se nám dovolala jako první. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám a všem posluchačům. Dnes slaví krásné narozeniny naše dcera Lenka Čapková, makulatiny, padesatiny, takže to je věk. A přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví, pohodu, spokojenost, dobrou náladu. A to jí přeje mamka s taťkou, sestra Vanda s rodinou, bratr Pepik s rodinou a všichni, kdo ji znají, tak jí to přejí. Tak vám moc krát děkuji a posílám krásnou písničku od Ivetky.
1: Rádo se stalo a blahopřejeme. Mějte se krásně. Děkuji.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Bílovci a ve Slezsku ještě zůstaneme. Jen se pojedeme podívat do Slezska Těšínského, konkrétně do Třince, kde nás čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
1: Hezký den i vám, pane Vladimíre, dobrý den, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička poletí do Třince Dolní Lištné, kde své krásné narozeniny slaví paní Bronislava Václavková. Milá Brunko, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. V tuto výjimečnou chvíli přejeme ti hodně síly, pevné zdraví, samé štěstí, úžasné dny bez starostí, kupu radosti na každém kroku, spoustu elánu aspoň do staroku. K tomu mnoho lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny ti ze srdce přeje celá tvá rodina a manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné celou rodinou. Mějte se, pane Vladimíre, moc hezky a budu se zase na vás těšit příště noslyšenou.
0: Taky se na vás budu těšit a krásný den do Třince, paní Jarmilo.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Třinci a teďka Richtung na Pražskou. Míříme do Kravařkoutů, čeká nás tam paní Julie. Krásný dobrý den.
2: Děkuji za krásné přivítání, pane redaktore. Zdravím vás a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku do Velkých Hoštic pro našeho pravnoučka Eliáška Pluškého, který má dnes 3 roky. Eliášku, přeji ti všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti a protože jdeš do školky, hodně moc kamarádů. Ti přeje prababička Julie, praděda, děda s celou rozvětvenou rodinou. Těšíme se na shledání v sobotu. Vám děkuji, pane redaktore, za prostor ve vysílání. Všem přeji krásné slunečné dny. A naslyšenou.
1: A já vám taky přeju všechno dobré. Mějte se krásně, paní Julie, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, 12 hodin 23 minut a před malou chvílí jsme byli v Kravařích Koutech a na Pražské ještě zůstaneme. Teďka se ale vypravíme k břehům Špakovského rybníka. V Bohuslavicích nás čeká paní Majka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, vážená redakce a všichni posluchači Rádia Ostrava. Ráda bych touto cestou poslala písničku ke krásnému životnímu jubileu 80 let. Ve sestřence milované paní Kristince Pospěchové z Hlučína OKD. Milá Kristinko, krásný to věk. Můžeme ti jej jenom závidět. K tomu krásnému jubileju ti přeji za celou rozvětvenou rodinu hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a porozumění všech tvých známých a milovaných kolem. Užij si krásné dny a zdravím tím pádem a děkuji redakci za zahrání písničky a užij si a zatancuj si s manželkem a užij si tyto krásné chvíle. Děkuji vám.
1: Rádo se stalo, paní Majko, mějte se hezky. No a zdravíme na OKDčko do Hlučína i do Bohuslavic.

0: Posloucháte středeční hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a když se podívám na to, kdo se nám dosud dovolal, tak to máme Bílovec, Třinec, Kouty, Bohuslavice a teď Darkovičky. Nutno podotknout, že Slezanům se dneska daří, co dělají Valaši. Tak jdeme na to. Další přání z Darkoviček paní Štěpánka. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Štěpánka z Darkoviček a chtěla bych zahrát mému manželovi Martinovi. Martine, chtěla bych ti nechat zahrát písničku, tu, kterou si vždycky jsme si spolu tančili. Bohužel nožičky už ti neslouží, prostě zdravičko ti už celé neslouží, ale přála bych ti, abys tu nemoc, co máš, aby si nevzdával. Víš, že ti mám moc ráda a přeju ti, aby ses mi uzdravil, hlavně abys tu léčbu, co dál budeš mít, aby si zvládl. Mám tě moc ráda a ještě bych si s tebou někdy šla někdy zatancovat. Ale bohužel, tvůj zdravotní stav už to nedovolí. Ale ráda bych to někdy ještě bych si přála. Děkuji vám za písničku a nashledanou.
0: Rádo se stalo, paní Štěpánko. Přejeme pevné zdraví a držte se.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme za sebou 5 hudebních přání, no a telefonní linky zůstávají volné. Takže je to jen a jen na vás. 596 11 22 66. Chcete-li si nechat zahrát hezkou písničku nebo vyřídit přání a vzkaz, jsme tady pro vás.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. Jsem odrejný.

0: prachy. Si.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Dosud jsme byli ve Slezsku, teď už ale míříme na Moravu a míříme nad řeku Lubinu přímo do Příbora, kde nás čeká paní Eva. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla dneska si nechat zahrát k svým 89. narozeninám a byla by to písnička z filmu Princezna Zemlejna.
1: Paní Evo, já vám moc blahopřeju k narozeninám.
2: Děkuji.
1: Věřím, že si písničku užijete a připijím vám na zdraví. Mějte se krásně.
2: Děkuji vám, pane Vladimíre. Je milé poslouchat váš nádherný hlas. Je to balzám na duši.
1: Tak to jsem rád, že vás bavíme. Mějte se hezky a užijte si den v Příboře.
2: Ano, děkuji. Nashledanou.

0: země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a teď budete poslouchat i pana Karla, který se nám dovolal z Karviné. Zdravím ještě jednou.
4: Krásný, dobrý po obědě, pane šef. Vladimíre Šmělíku, zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všetně posluchačů a celé rozhlasové rodinky a zítra má krásné narozeniny vážený a milý pán Roman Hanuš, Dětmarový zálezky. Přejeme mu hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Zdraví pevné jako křen, ať se mu splní každý sen. Kapse trochu drobných, ať mám kolem sebe lidí dobrých, jako všude. A boží požehnání mu z celého srdce přeje Streda Karel z Karviné a děkuji vám za vyzření. A příště se polepšete.
3: Příště se polepšete. Tak dobře, až příště vymyslíte nějakou písničku, která zase bude mít 8 minut, tak se vám to budu snažit rozmluvit.
4: Normální písnička je jako každá jiná.
3: A, no, je to krásná písnička, ale 8 minut, to znamená, že už by se nikdo nedovolal.
4: No. Já ji znám, já si nechávám zahrát, ale jednou za rok.
3: No, no, tak to třeba příště mě obměkčíte možná, Karle.
4: Ne, příště budeme lepší.
3: A nebo zavolejte.
4: Krásně, všem přeju krásné prázdniny i vám, pane Vladimíre. Děkuji.
3: Já vám taky. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: To byla Galanečka Šohaju Šohaju a máme před sebou poslední přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Bude ho mít paní Broňka z Leskovce. Hezký dobrý den.
1: Hezký dobrý den, děkuji za přivítání a chtěla bych tuto písničku poslat všem pro radost a potěšení celé ostravské rodince, všem příbuzným přátelům a známým, paní Lidušce a Libušce do Lesných Albrechtic, Elišce do Funeku a paní Věrce s manželem do Frýdku. A vám krásné přijetí, děkuji a hezký a milý hlas, který máte. Nasledanou.
0: Paní Broňko, mějte se hezky a užívejte si krásný den v Leskovci. Naslyšenou.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, ta další tady bude zítra v pravé poledne. Na Hlučínsku se chystá výměna značení cyklostras a na Praděd ode dneška začínají jezdit bezbariérové autobusy pro seniory. To se dozvíte ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava, které vám Lucie Kociánová nabídne ve 13 hodin. No a hned po nich už tady je Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásné odpoledne. Na Moravě i ve Slezsku.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: SPD podle předsedy Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Na Hlučínsku se chystá výměna značení cyklotras. Ode dneška začínají jezdit bezbariérové autobusy na Pradět pro seniory. Zítra bude polojasno, později oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministerstva zahraničí Petra Macinky z Motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada skrze ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Cyklostezky na Hlučínsku čekají úpravy a výměna značení. Sdružení obcí Hlučínska chce společně s klubem českých turistů sjednotit podobu cyklotras, aby byly přehlednější. Výměna značení bude stát zhruba 800 tisíc korun.
2: Týká se to cyklotras v oblasti mezi Opavou, polskými hranicemi a obcemi Šilheřovice a Petřkovice. Byly vybudované už před mnoha lety a značení není vhodné hlavně pro přespolní cyklisty, kteří se tam často špatně orientují. Sdružení obcí si od toho mimo jiné slibuje větší zájem turistů na kolech. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Töpfera. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Podle vyšetřovatelů z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu nasazovala STB na Töpfera spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Na Pradět jezdí ode dneška bezbariérové nízkopodlažní autobusy pro seniory. Spoj je určený pro lidi nad 65 let a pro lidi s průkazem ZTP. Lidi s postižením může doprovázet i průvodce. V autobusu je místo na jeden invalidní vozík a celková kapacita je 41 míst.
3: Autobus vyjíždí každou středu v 8:50 ráno z dolního parkoviště v Karlově Studánce. U vysílače budou seniori v 9:25. Odjezd zpět do Karlovy Studánky je pak ve 11:45. Rezervaci musí zájemci udělat dopředu a online. Bezbariérové autobusy pro seniory budou jezdit do poloviny září. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zmenšená oblačnost a postupně ji bude od západu přibývat. Zítra ráno pak očekáváme polojasné počasí. Odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti, na horách s možností slabé přehánky. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě jihu je v Rudné ulici průjezdný u shopping parku pouze jeden jízdní pruh ve směru na Vítkovice, tak s tím počítejte. A další nehody hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikde nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak když děti malují auta, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletý dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo? A to byl vlastně takový jako definující moment, jo? Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy, takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně, jsem fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to
0: Trabant
1: celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde. A tím to celý začalo vlastně.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty a člověk by řekl jako výzvy. Ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsme přijeli do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam tak stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo, prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zaprý, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme to je jasně, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý, z podstaty, vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně.
0: Na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data. Tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli jste důkaz.
1: No, je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení, no a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad, tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny, jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin, jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů, a to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly... V té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No

0: dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel 12 000 kilometrů a tam s tím byl do řeky. Jo?
1: To jste docela odvážný.
0: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka, je nutnost. Jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
1: No, jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
0: No, já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je ta člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, říkal, pojďme to udělat znova.
1: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo,
0: no,
1: co nejvíce
0: plavat? No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo, tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
1: No, jo, a to, jo,
0: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
1: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: No, jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když to normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já nevím, 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy luas na cestě? Kopnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, kterému jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se daly sehnat nový a bylo, jo, a bylo to vlastně jako úplně pitlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rošlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to. Říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a ono se to stane znovu, tak zaprvé si neříkáte, že jste šikovný. A za druhé, když se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo, to bylo poprvé,
1: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s tím nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, což se nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč se tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, my jsme, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme si, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak na to jako my pitlikujeme, jo.
0: A jak je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový jako takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaklo, je to odevře, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, který, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně a u toho našeho obzvlášť má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství, jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu, nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže, to, jo, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film, další dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo. Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Afrika je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla jít do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu jedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Podle premiéra Babiše se bude Česko podílet na financování zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou. Rodičovská zřejmě vzroste o 50 tisíc korun, návrh schválila sněmovna. Ostravské Rius Centrum už dalo druhý život víc než 8 tisícům knih. Zítra bude polojasno, teploty do 23. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednorázovou částkou. Babiš tak reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
4: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
3: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD. Na síti X to oznámil předseda hnutí Tomio Okamura. Babiš k tomu řekl, že se koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Za 6 let existence už Rius Centrem v Ostravě prošlo víc než 8 tisíc knih. Za symbolických 10 korun za kus si zákazníci odnesli nejčastěji kuchařky a dětské knihy. Do zařízení provozovaného odpadářskou společností OZO nosí lidé nové i použité knihy přímo, nebo je odevzdávají ve sběrných dvorech. 11 ostravských sběrných dvorů má v létě otevřeno každý den. Největší mají na knihy připravené speciální kontejnery. V knihovně v Rius Centru je pak zájemci najdou očištěné, vytříděné a seřazené v regálech. Dělníci pracují na revitalizaci odpočinkové zóny na sídlišti Lišbice. Betonové chodníky tam nahradí mlatový povrch, méně se přehřívá a propouští vodu. Betonové zítky okolo prostranství chce město nabídnout street artovým umělcům. Práce potrvají do konce července.
5: Celkové náklady budou činit zhruba 1,4 milionů korun. Dojde i k doplnění stávajících lavíček o další nové lavíčky. Takže je to opravdu takové odpočinkové místo. Nejsou tady herní prvky, je to opravdu taková klidová odpočinková zóna.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zmenšená oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat. Zítra ráno pak očekáváme polojasné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti a na horách s možností slabé přehánky. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Orlové je uzavřena ulice Masarykova třída. Na místě zasahují složky IZS. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a samozřejmě také začátek toho dnešního středečního odpoledního vysílání. Jakým tématům se budeme věnovat už za chvíli? Zjistili jsme například, že Slezská Ostrava sloučila svých 12 mateřských škol pod 2 zastřešující organizace. Proč a co to bude znamenat v praxi? Probereme už za malou chvíli. No a v polovině hodiny se kromě jiného budeme věnovat třeba i pěstování sukulentů. Petr Muk, Marie Rotrová a nebo třeba Roy Orbison, bude toho více i z muziky a tak přání krásného odpoledne od nás všech. Od mikrofonu se přidává Iveta Dadamová.

tobě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Marie Rotrová i s Pavlem Bobkem v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, tak to je muzika, kterou jste si poslechli, a pojďme se teď věnovat situaci v Ostravě, kde konkrétně ve Slezské Ostravě více než 500 dětí tady totiž nastoupí v září do některé z 12 tamních školek. Na tom se nic nemění. Velkými změnami ale prochází organizace provozu mateřských škol. Radnice obvodu totiž přikročila k jejich sloučení. Detaily ty už má pro nás reportérka Marta Pilařová, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marto, proč Slezská Ostrava mateřské školy na svém území slučuje?
1: Je to reakce na novelu školského zákona, ta začne platit od začátku příštího roku. Ve Slezské Ostravě, jak už zaznělo, 12 mateřských škol a ty dosud fungovaly pod 4 samostatnými příspěvkovými organizacemi obvodu, neboli pod 4 hlavičkami. Teď nově je radnice sloučila pod 2 zastřešující organizace, kde každá bude mít pod sebou 6 školek. To znamená jedno vedení, jednu administrativu a sloučené řízení provozu. Důležité je, že pro školkové děti a jejich rodiče se tím nic nemění. Školky budou všechny fungovat tak jako doposud. Organizace kvůli tomu nebudou ani propouštět zaměstnance. Slezská Ostrava tento krok odsouhlasila na zastupitelstvu až poté, co změnu projednala s ředitelkami a dopředu informovala i rodiče, aby zbytečně nevznikla panika a obavy ze zavírání školek.
0: Jakou změnu přináší ta novela školského zákona?
1: Změnu zákonodárci přijali na konci loňského května a spočívá v tom, že od roku 2027 musí mít školy aspoň 180 žáků, aby mohly platně fungovat. Týká se to i středních a základních škol, teď se ale bavíme o školkách a pro ty to platí taky. Školy tento minimální počet žáků vykazují a pokud nevykáží, hrozí jim výmaz z rejstříku neboli zrušení. Novela myslí i na dočasné výkyvy v množství dětí, škola tedy musí mít těch minimálně 180 žáků aspoň jednou za 3 roky. Součástí této novely bylo i financování nepedagogů ze strany obcí a další změny. A právě téma nepedagogů, dá se říct, sebralo tu hlavní pozornost ve veřejném prostoru. Hodně se o tom mluvilo, určitě si to všichni pamatujeme. A to stanovení minimálního počtu žáků zůstalo trošku ležet stranou. Radnice obcí a města ale o tom vědí a v různé míře na to reagují právě slučováním škol pod jednu hlavičku.
0: Marto, zatím jsme zmínili Slezskou Ostravu. Ostravu postupují podobně i v dalších obvodech, městech nebo obcích v regionu?
1: Je to téma, které se teď řeší v řadě měst a obcí, a když zůstanu v rámci Ostravy, tak říkajíc velké halo vyvolalo slučování školek v městské části Ostrava-Jih. V červnu ho schválili zastupitelé a jde o to, že mateřské školy, které byly často pod jednou hlavičkou se sousedícími základními školami, radnice osamostatnila a následně je sloučí po 3 velké zastřešující příspěvkové organizace. Výsledkem bude, že každá část obvodu bude mít jednu tuto velkou organizaci a pod ní budou fungovat 3, respektive 5 jednotlivých školek. V Ostravě jihu se proti tomu zvedl odpor rodičů, ti se právě obávají rušení některých školek pro příliš malý počet žáků. Iniciovali i několik petic a nazbírali na nich celkem zhruba 1000 podpisů. Na jihu to mají naplánováno tak, že změny začnou platit až od nového roku, tak, jak to vyžaduje zákon. Druhou vlnu pak připravují k roku 2028, protože s příchodem roku 2029 uplyne právě ta 3letá lhůta na vykázání dostatečného počtu žáků, kdyby některým školkám mohlo hrozit zrušení. V některých ostravských částech už naopak mají tento problém dávno vyřešený. Například ve Vítkovicích fungují 4 tamní školky pod jednou hlavičkou už celou řadu let a kvůli novele školského zákona nic měnit nemusí.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová. Marto, díky za aktuální informace.
1: Přeju hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Eva Farná v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale jaké máme další téma? Kaktusy a sukulenty. Většinou se setkáváme s tím, že se tyto skupiny rostlin skloňují jedním dechem. A skutečně platí, že každý kaktus je vlastně sukulent, ale ne naopak. Také proto existují v jejich pěstování drobné rozdíly. Se zkušeným pěstitelem sukulentů Ivo Žítkem ze Staříče vše detailně probrala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Rozhodnuli se stát pěstitelem sukulentu. Nač se mám připravit, nebo jaké prostředí jim doma připravit?
2: Většina sukulentů je vhodná i do bytových podmínek, snaží úpal na jižním okně. Samozřejmě je třeba brát specifika, jestli jsou to dužnaté sukulenty, jako jsou havorcie, aloe nebo tyhle pachypodia, pouštní růže nebo adenium obesum. Snáší vysoké teploty, potřebují, pokud mají listy, pravidelnou zalívku, bohatou na živiny. Když to zhodí listy, zalívka se omezí, zase tak koncem podzimu, jak se zkracuje den, ty kytky na to reagují, většinou ty olistněné, začnou listy žloutnout, zhazovat.

0: Druhy taky rostou pomalu, ale jako kaktus, jak my říkáme, do prodejní velikosti, to neznamená, že to mám na kšeft, ale než má ty 3-4 cm, jsou minimálně 3 roky. Když to třeba některé druhy pachypory mám za půl roku 8-10 cm vysoké. Jo, zás záleží. Euforbie, tady ty pryšce, tady jsou třeba semenačky, ty mají asi 1,5 cm a byly vyseté 14.12.25, takže rok a půl a mají do centimetru.
1: Takže pěstitel by se měl připravit na vlastně větší prostor než u kaktusu?
0: Pokud bude dostatečně zalívat a hnojit, tak některé ty druhy narůstají bujně, některé se nedají uspěchat a zase pokud se mít přirozený tvar, tady tohle, jo, tohle v našich podmínkách se hodně špatně pěstuje.
1: Vypadá nenáročně jak řepa olistěná.
0: No, ano, ano, ale je to import dovezený z přírody, jo, je tady druhý rok.
1: V jakém substrátu je vlastně všechny pěstujete?
0: Já hlavně používám pemzu z jednoho prostého důvodu. Rychleji vysychá, takže při zhoršeném počasí nehrozí přemokření a zahnívání. Rašelina svým způsobem taky něco pěstuju v rašelinových substrátech, ale drží dl vodu. Na druhou stranu, když vyschne, tak se špatně napíjí. Zpátky odpuzuje vodu a musí dlouho stát namočena v nějakých nádobách, aby to vpílo vodu. Takže z toho důvodu používám hlavně pemzu.
1: A jak to je s přesazováním sukulentů?
0: Opět, pokud to budu přehánět hnojivem a vodou, tak některé věci každý rok. U mě většina kytek, třeba tady tohle pachypodium, mám asi 15 let a ještě nebylo přesazené. Zase dá se to udržet právě tím, že to je v té pemze a víceméně hydroponickým pěstováním. Do každé třetí zalívky přidám špetku hnojiva a stačí to. Kdyby to hnojivo vehementně, tak mě to vystěhuje.
1: Byla by tak monstrózní. No a hnojivo kupujete tedy úplně nějaké běžné, no, určené sukulenty?
0: Pro pěstitele, co mají parkytek na okinku, postačí krystalon plod květ. Jo, pokud jsou na kvetení, pokud mají menší rostliny, jsou je popohnat, tak start, kde je víc dusíku. Ale já používám speciální Blue White, které se prodává jenom v 25-kilových pytlích. Jo, a používám to 3 roky a jsem s tím spokojen velice. Tam je víc drásla, prostě ty kytky líp vyzravají a neženou tak do vzrůstu.
1: A kolik těch kytek vlastně doma máte? Máte nějakou evidenci spočítáno?
0: Ani náhodou se to nedá spočítat. Vím, že jenom madagaskarských pryšců, nebo vůbec pryšců, mám asi kolem 120 druhů. Pachypodia vlastně dneska existuje nějakých 24 druhů, mám všecky. A jinak mám toho 120 metrů čtverečních, takže tam toho vejde dost.
1: Říká pěstitel sukulentu Ivo Žídek ze Staříče. Z Paskova z výstavy kaktusů Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hezké odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a teď už míříme na Opavsko. Je tam určitě k vidění jedna zajímavost, unikátní planetární stezka. Se totiž znovu rozšiřuje, vznikla sice před 20 lety jako série modelů v opavských ulicích, které v přesném poměru, ale vzdálenosti ukazují sluneční soustavu. Od té doby se stále rozrůstá a letos dokonce překročí hranice Opavska. Kam se posunula a jak vypadá ve skutečnosti, to vše zjistíte třeba také na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych pro vás získala cenné rady pro období letních veder. Zeptám se ho mimo jiné na příznaky úžehu a úpalu, hrozícího kolapsu z vedra, ale také na prevenci a rizika teplých dnů spojená s chronickými chorobami. Naslyšenou v rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Turbo na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. My se teď ale budeme věnovat rodinné historii. Někdo zná své předky až hluboko do minulosti, někdo maximálně prarodiče. V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se tak ptali, jak dobře znáte svou rodinnou historii a jestli jste se někdy pustili třeba do sestavování rodokmenu.
1: Nesnažila jsem se, ale vím nějaké útržky od babičky zrovna.
2: Možná nějaký prapraděda třeba, to je asi jako nejvzdálenější předek, kterýho jsme schopni dohledat.
3: No jako to jsem neskoušela, ten rodokmen, ale tak jako něco vím určitě. Třeba co se stalo?
4: Tak někde do roku 1900, do 1800, dal už ne, no, dal už to. Jako my jsme žádný rozjetený rod nebyli, takže já jsem to nikdy nějak neřešil, no, jako to. Co měl jednu vrstvu, jednu teda větev v Ostravskou, jednu východočeskou a dál už jsem nikde jako moc nepíděl, no.
2: Nepátral vůbec.
5: Tak průměrně. Jako po rodokmenu jsem určitě nepatrala. Jo, že celkem mi to stačí do toho druhého kolena nebo tak, protože nevím, jestli to má nějaký vliv.
6: Myslím, že jo, že to jako udělal u nás v rodině takový celý ten, takže jako myslím si, že v tom mám přehled.
7: Asi ne, nevím, nemyslím si, že to je moc podstatné pro mě osobně tedy.
2: No, nevím, kam až to sahá, moc ne teda. Jsou lidi, kteří to jsou schopní vyhledat až třeba do, já nevím, 18. století a možná ještě dál a to u nás úplně nehrozí, takže někam asi k prarodičům bych řekl, tak nějak no.
8: Nepatral, ale vím, že babička určitě něco takového hledala nedávno, takže něco tam bude doma.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Alice Springs za chvíli i Jakub Smolík v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Ovšem v 15 hodin to pro vás budeme mít aktuální zprávy. A co se dovíte? Třeba i to, že Česko se má podle předsedy ODS Martina Kupky soustředit na vlastní muniční iniciativu a přispívat do ní. Podrobnosti v 15 hodin. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach.

0: One Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Česko má podle předsedy ODS Kupky přispívat do vlastní muniční iniciativy nikoliv americké. Kraj za 15 milionů korun opraví cestu mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi. Ve Slavkově u Opavy se chystá rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště. Zítra bude polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Česko se má podle předsedy ODS Martina Kupky soustředit na vlastní muniční iniciativu a přispívat do ní. Řekl to v reakci na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Kupky se má Česko primárně držet vlastních projektů.
4: Především to máme muniční iniciativu, kterou Česká republika iniciovala. A pokud máme někam pomoci, tak je to právě tenhle projekt. A myslím, že tady má prostě premiér jednoznačně uplatňovat zájem České republiky, ne Spojených států amerických. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
2: Se zapojením do iniciativy nesouhlasí koaliční SPD. Podle jeho předsedy Tomia Okamury je rozhodnutí v rozporu s programovým prohlášením vlády. Řešit to bude na páteční koaliční radě. Na silnici mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi začne ve čtvrtek oprava zhruba kilometrového úseku. Renovace silnice bude znamenat komplikace pro řidiče, protože se v místě chystá kyvadlový provoz i dočasné úplné uzavírky. Změny čekají také cestující veřejnou dopravou. Některé zastávky totiž nebudou autobusy obsluhovat. Stavba má trvat do druhé poloviny srpna, sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Oprava silnice bude stát téměř 15 milionů korun a kraj zaplatí ze svého rozpočtu. Stavba bude rozdělena na etapy. Začaly prázdninové opravy školních budov a také venkovních areálů a školních hřišť. Například ve Slavkově u Opavy je nutná rekonstrukce víceúčelového hřiště u tamní základní školy. V minulých letech ho poškodila voda a nedostatečná izolace povrchu. Cílem opravy je odvodnění, výměna povrchových vrstev i mantinelů, potvrdil nezávislý slavkovský starosta Rostislav Musila.
5: Původní úprava toho hřiště byla taková, že retence nefungovala správně, takže začaly být mechy, vypadalo to velmi špinavé, ohyzné, klouzalo se potom. Vlastně nepůjde ani vidět, že je to rekonstruované hřiště, bude vypadat jako zcela nové a poskytneme širokou škálu sportu, které se na tom hřišti dají realizovat.
2: Cyklostezky na Hlučínsku se dočkají výměny značení. Sdružení obcí Hlučínska chce společně s klubem českých turistů sjednotit podobu cyklotras, aby byly přehlednější. Výměna značení bude stát zhruba 800 tisíc korun. Týká se to cyklotras mezi Opavou, polskými hranicemi a obcemi Šilheřovice nebo Petřkovice. Sdružení obcí si od tohoto mimo jiné slibuje větší zájem turistů na kolech.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zmenšená oblačnost a postupně ji bude od západu přibývat. Zítra ráno pak očekáváme polojasné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti a na horách možné slabé přehánky. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Třinci se v ulici Lidická srazila 3 osobní auta. Nehoda tam brání hladkému průjezdu, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Přidáme další aktuality a zajímavosti. Zašována v Setínsku je tento týden kvůli uzavírce odkázána na objížďky. Jak to tam vypadá, čeho všeho se to týká, řekneme už za malou chvíli. A v druhé půlce hodiny si s Františkem Kinským dáme určitě naši pravidelnou letní rubriku Zámecké léto a pozveme vás na další zámek. Václav Vneckář Ilona Čáková a nebo třeba kapela Činasky. To je muzika, kterou nabídneme už za chvíli, ale do 16. hodiny toho bude určitě více, jako vždy. Tak příjemný poslech a hezké letní odpoledne s námi.

0: A jak jsem slíbila, v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava zamíříme na Vsetínsko. V Zašové totiž uzavřeli kvůli přestavbě křižovatky na frekventované silnici 1/35 ke slovenským hranicím jediný vjezd do obce. Řidiči tak musí jezdit oklikou po úzkých vedlejších silnicích, které to nezvládají, protože se jim drolí krajnice. Hasiči proto svážejí lidi z horní části obce k hlavní silnici dodávkou. No a místní se snaží projet třeba po polních nebo lesních cestách.
1: To je uzavřený.
2: Včera ráno normálně jízdíme tudma, ne?
1: To je uzavřené, musíte
2: ale
1: se...
2: Ale kam můžeme jít tudma? Zákaz vjezdu tudma.
1: No tady je zákaz vjezdu, ano.
2: Oj, ti mám rád.
3: Lamentuje řidič, kterého jsem musela zastavit a poradit mu, že se musí otočit. Ze Zašové i do Zašové se teď lidé dostanou jen po objízdných trasách. K těm, kteří vědí, kudy jet, patří i Zašovian Petr.
4: Po vedlejší cestě.
3: Vám to jako místnímu zkomplikuje život?
4: Tak to víte, že zkomplikuje, ale musíme vydržet, nedá se nic dělat.
3: Objízdné trasy hledal v mapách i řidič senior taxi Luboš.
5: No tak už každý počítá s tím, že musí o něco spíš a dívali jsme se na ty lesní cesty, tak snad tam, že by se to dalo nějak...
1: Krčíte rameny?
5: No.
1: Ani vy jako místní si nejste jistý.
5: Nevím, ano, co mě čeká.
3: Přesunuju se na autobusovou zastávku v centru obce. Na znamení u mne zastavuje hasičská dodávka, kterou obec nově zajistila, aby svážela obyvatele z horní části k hlavní silnici. Můžou díky tomu místo osobních aut využít hromadnou dopravu.
1: Vezete někoho?
6: Jsem vezl pár lidí a byli spokojeni.
1: Líbí se jim to, že je takhle přepravíte?
6: To, že to je jako služba pro ně.
1: Teď projedete vesnici a zastavíte na každé zastávce.
6: Jak potřebujou, tak jedou.
3: Říká řidič Jaroslav Novotník. U vjezdu do Zašové stojím s lidoveckým starostou Jilím Kubrickým. Jak velká je to komplikace pro obec?
7: Je to komplikace, protože jsme museli některé ty objízdné trasy zjednosměrnit, je to tam úzké. Pokud by jezdili jenom ti místní, tak je to asi v pořádku, ale často si to zkracují i lidi, kteří jedou třeba směr Mezříč Rožnov nebo opačně a nejsou z naší obce a ta doprava je zvýšená frekvence potom i v centru obce a právě i tady na těch bočních trasách, které nejsou pro takovou hustou dopravu způsobeny.
3: V jakém stavu jsou ty objízdné trasy?
7: Tak teďka právě tou zvýšenou dopravou jsou už dost poničené. My jsme domluveni z RSD, že firma provádějící nám je průběžně opravuje, zpevňuje především ty krajnice.
1: Tady právě ta spojnice, která je od restaurace Pelikán do centra obce, ta už je hodně poničená.
7: Jezdí tam jenom ti lidi, kteří to znají. Oficiální trasa je vlastně asi o 2 kilometry delší, ještě přes Krhovské paseky, jak my říkáme, kde je zabezpečený světelný přejezd. Jenomže je to o dost dál, takže všichni, kdo to znají, tak jezdí po této nezabezpečené trase a obousměrně a ta cesta je tam úzká, takže je tam problém s vyhnutím a ty krajnice se ničí.
3: Říká starosta Zašové, kterou čekají dopravní komplikace až do 15. srpna, kdy bude dokončen nový vjezd do obce a ulaví se také řidičům v kolonách a na hlavním tahu směrem na Slovensko. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Jiří Novák, ředitel Ostravské zoologické zahrady. Stal se jím před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoo změnilo. Hosta vyspovídá Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Novinář a publicista Oldřich Houška, ten se věnoval ještě nedávno zejména sociální, ekonomické a společenské problematice v regionálních časopisech i novinách. Začínal však v Ostravském rozhlase a televizi jako ekonomický redaktor a protože se ve svých 86 letech vrátil z Čech opět do Havířova, navštívila ho redaktorka, také bývalá kolegyně Dagmar Misařová.
1: Oldo, pěkně tě zdravím. Vítej opět u nás.
2: A tentokrát po mnoha letech v Havířově jsem po 22 letech a v Ostrově po 50 letech.
1: Jak jsme si to říkali. Ahoj, Skopče, tě zdravím.
2: Ano, oba dva jsme Skopci a teď si představ, že i syn je Skopec.
1: 3. dubna taky, 3. dubna. Úplně ve stejný den.
2: Úplně ve stejný den a slavili jsme to, bylo to moc pěkné.
1: To datum letošní 9. března se ti stalo osudným a je to jakási brána opět k přátelům a také k Havířovu.
2: Teď po tolika letech, když jsem se objevil poprvé v Havířově, zíral jsem, jak toto město se nesmírně změnilo. A nejen po stránce architektonické, ale ta zeleň. Ještě v dobách, když jsem opustil rozhlas, televizi, tak jsem pracoval i v jiných sdělovacích prostředcích a cestoval jsem po republice. A jsem zvědav, jak ten Havířov po tolika letech bude vypadat. Havířov, který má kolem těch 70-80 tisíc, je obklopen zelení. Ale co mě překvapilo, když jsem říkal, že se budu stěhovat do Havířova, tak jsem viděl protažené obličeje. A řekli, Ježišmarja, proč? Já jsem řekl, mě sem zve syn, ať to tady poznám znova.
1: Můžeme se projít tvým bytem, abychom zaspomínali na tu rozhlasovou éru. Kdy jsi nastoupil do Ostravského rozhlasu, Oldo?
2: Já si už teďka přesně nepamatuju, ale bylo to v 70. letech, když jsem působil v rádiu zhruba asi takových 8 let.
1: Já jsem přišla do rozhlasu v roce 1979, tam jsme se poznali, od té doby taky víme, že oba dva jsme Skopci, že?
2: Ano.
1: Ty jsi studoval v Praze?
2: Ano, na Univerzitě Karlově. Psychologii, celou řadu těch oborů. Tam jsme se dovíděli řadu věcí, jak zkoumat člověka z hlediska výzoru, obličeje, očí, tvaru úst, rukou, jeho chování. Byla to taková psychologie, ale taky zajímavá věc. Se mnou tam chodili policajti. To byla výborná škola pro ně, protože oni, když zkoumají psychologii těch zločinců, tak už dopředu vědí, jakého mají člověka.
1: Ale ty ses dostal na tu Univerzitu Karlovu, protože tvůj buržoázní původ by to nedovolil, ze šachty.
2: Ještě dřív, než jsem nastoupil do rozhlasu, tak jsem dělal 10 let na šachtě, kde jsem působil v měřictví Petřaldě na Pokroku a to jsem si ještě mezi tím dodělal průmyslovou školu hornickou v Ostravě a v Orlové.
1: Co jsi měl na starosti tenkrát rozhlas?
2: Já jsem měl hornictví, stavebnictví, strojírenství.
1: A taky tuším ekonomiku, ne?
2: No, ekonomiku jako celek.
1: A vy jste to hornictví měli rozděleno na půl s Jindrou, pravdou?
2: No, to jsme měli, protože já jsem se zabýval spíš tou ostravskou částí a Jindra, ten už se zabýval tou karvinskou. A potom jsme dělali ještě přímé linky.
1: Všechno se tenkrát muselo schvalovat. To byl vlastně jediný živě vysílaný rozhlasový pořad.
2: Hodinový.
1: Hodinový. Na přímé lince.

0: takovou precizností, že až do dneška to není možné překonat. Jo?
1: Ale ta preciznost se vyplatila i v tom rozhlasovém řemesle.
0: No, my jsme v průběhu té doby se postupně učili té rozhlasové práci. Všichni byli spjati prací rozhlasovou.
1: A ty jsi spolupracoval se sestřičkou v televizí, protože ta se vlastně narodila v roce 1955 ze 4. poschodí našeho ostravského rozhlasu.
0: Já jsem tam koketoval, protože mě ta práce televizního redaktora nesmírně zajímala, protože my jsme ještě v době rozhlasu se učili mluvit.
1: Paní režisérka Šípová třeba, Libor Kondělka.
0: Ano, tam byl důraz na správnou češtinu. A to jsem si vlastně odnes i do toho televizního studia. Tam jsem dělal v podstatě to též, to znamená hornictví, publicistika.
1: Ale rozhlasák, to je diagnóza.
0: To je diagnóza a to si odnášíš vlastně celý život.
2: Říká prozatím v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava 86-letý novinář Oldřich Houška, bývalý ekonomický redaktor Ostravského rozhlasu i televize, a po písničce toho prozradí ještě víc. Teď už ale Marcela Holanová. Tak hezké odpoledne.
3: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Novinář a bývalý redaktor zpravodajství i publicistiky Ostravského rozhlasu Oldřich Houška, který měl na starosti ekonomiku, doly a průmysl, vysílal živě a jako moderátor také legendární pořad nazvaný Na přímé lince, a i když už pracoval jako ekonomický redaktor v Ostravské televizi. Ovšem ve svých 86 letech se vrátil z Čech do Havířova a začíná novou etapu svého života. S mikrofonem ho navštívila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
1: Oldo, kdy jsi potom opustil Ostravu, rozhlas a ostravskou televizi?
2: V 90. roce, kdy došlo k těm změnám, tak jsem byl propuštěn z televize a hledal jsem si práci. Ale mezi tím se vyskytla možnost rodinného zapojení, takže jsem působil ve firmě, ale mezi tím jsem působil ještě i v řadě dalších sdělovacích prostředků jako novinář a de facto až do minulého roku, kde jsem působil v Nové Pace, měsíčníku a v redakční radě.
1: Kolikáté narozeniny si letos 2026 3. dubna oslavil, Oldo? No,
2: můžu to říct 86.
1: Kdybychom byli v televizi, tak řeknu, nikdo tomu nemůže věřit. Lázeňský švihák. Oldo, tím, jak se z toho 9. března letošního roku navrátil, tak otevřely se ti náruče jak rozhlasáku, tak televizáku. Ty jsi byl teď už na srazu ostravských televizáků.
2: Mě překvapil jednak vzhled, až 50 let je poměrně velká doba.
1: 50 let jste se neviděli?
2: 50 let. A tím pádem, když jsem je viděl v té hospůdce, jak vesměs šedivý, a oni se ku podivu ke mně hlásili, že mě poznali, bylo to dojemný.
1: No, protože vypadáš pořád dobře.
2: No, ale pokud se jedná o rozhlasový, jak se dovídám, ti lidé, se kterými jsem pracoval, řada z nich už opustila tuto zem a jsou někde nahoře.
1: Co pro tebe tenkrát ta doba v rozhlase prožitá znamenala?
2: Jednak to bylo složité období. A tomu období jsme se nějakým způsobem museli přizpůsobit taky. Jsme zpravodajstvím i publicistikou dávali informace z hlediska průmyslu. Jenže zajímavý, teďka už o průmyslu není moc řečí, jo? Ale tehdy to bylo těžiště.
1: Já si vzpomínám, že mnohokrát naši šéfové byli předvoláni na KVKSČ. Ano. Co se to tam děje? Tenkrát, jak byl vylitý ten mazut a vy jste o tom pravdivě informovali, ano. To byl vlastně mezinárodní skandál mezi Polskem a Československem.
2: Ano. Ale bylo to uznávaný, jo. My jsme objektivně informovali a bralo se to na vědomí, že to je nutné, aby veřejnost byla informovaná.
1: A Oldo, jaké byly tenkrát vztahy mezi těmi rozhlasáky? Vy jste tam dosti se i vyblbli, kolegové, přes tu těžkou práci, protože tam jste museli být precizní, že když jste šli do terénu nebo k mikrofonu.
2: Ten tvůrčí tým, to byla rodina. My jsme byli věkově přibližně stejní. Já si vzpomínám, že jsem tehdy byl i věkově starší. Jo? A přesto jsme táhli za jeden pro vás. To všecko bylo tak spjaté s náma, že jsme každý věděli o tom druhém.
1: Taky jsme měli stále puštěný rozhlas po drátě a věděli jsme, kdo co vysílá, že?
2: Ano, a taky jsme je hodnotili. Jo? Tam jsme poznali, jakou ten člověk má náladu, jak se mu daří. A teď, když se vrátil na zpátek, tak jsme mu řekli, no teď to pěkně vyblbnul, ale na druhé straně dobrý, dobrý. A ten člověk říká, no lidi, rozhlas je rozhlas.
1: To parťáctví tam bylo důležité.
2: Ano, tam to bylo jednoznačné a ku podivu přetrvalo. Přetrvalo bez ohledu, že ti lidé se rozešli. Ty roky sama zabávali, každý šel někam jinam, ale věděli jsme o sobě. Viděli jsme i o sobě, i o rodinných příslušnících, o všem, co se děje, a je krásné, že se čas od času setkáme.
1: Oldo, tady ve tvém pokoji, na druhé straně, kde zase vidíš krásný strom, tak na takové krásné starožitné skřínce jsou tady dýmky. Kouříš ještě?
2: Dýmky jsem přestal kouřit. Kouřil jsem je do svých asi 22 let, ale potom my jsme měli pejska, byla to kolie a kolie najednou začala postřekávat, že se jí to nelíbilo. A já jsem z jednoho dne na druhý, byť jsem miloval kouření, jo, tak jsem s tím utnul, Pouze jsem si nechal ty dýmky jako vzpomínku na tehdejší dobu.
1: A já si tě tak přesně vybavuju, když bylo po práci, ty přimouřené oči, dýmku, a teď si se ztrácel v tom dýmu, ano, ano. Spokojený výraz.
2: Ano, ano. To bylo krásný, pěkný pocit udělané práce a dýmka patří k tomu.
1: Je třeba se taky zastavit, že? Když se něco podaří.
2: Ano, a to jsem právě udělal.
1: Tak děkuju moc, ať se ti tady daří, ať nacházíš zase ještě další a další své kamarády, jak z Českého rozhlasu, tak z České televize.
2: A děkuju moc.
1: Měj se hezky. Naschledanou. Od Oldřicha Houšky z Havířova do Marmisařova, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Pojďme si dát zámecké léto a to znamená, že i letošní prázdniny jsou podobně jako ty loňské ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava právě ve znamení zámeckého léta. Nabízíme vám tak další více než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Průvodce nám dělá i tentokrát František Kinský. No a ten už prozradí, kam se vydáme tentokrát.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat i další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které firmy letos v květnu získaly, řekneme za chvíli, za necelé 3 minuty. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě víc. Po 16. hodině středeční humoriáda a pozvání do té dnešní přijal Josef Dvořák. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Evropská unie proplatila květnové dotace firmám z holdingu Agrofert. Český Těšín rozšiřuje vodovod v Mistrovicích. Slezská Ostrava sloučila 12 mateřských škol pod dvě zastřešující organizace. Zítra bude polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřeneckých fondů splnil pravidla pro přecházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna na základě právních analýz. Český Těšín prodlužuje vodovod v místní části Mistrovice. Nové potrubí povede podél ulice Slepá a napojí se na stávající hřad u Ostravské ulice. Jde o lokalitu určenou pro výstavbu nových domů.
2: Na Slepé ulici zatím stojí několik rodinných domů. Délka nového potrubí je přibližně 400 metrů. Radnice za nový vodovod zaplatí přes 1 milion korun. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: 12 mateřských škol ve Slezské Ostravě bude v příštím školním roce nově fungovat pod dvěma zastřešujícími organizacemi. Pro děti a rodiče se tím nic nemění. Školky budou dál všechny v provozu. Jde o administrativní změnu v reakci na novelu školského zákona. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové zákonodárci zvýšili minimální počet žáků nutný k samostatnému provozování škol.
3: Pro rodiče je důležité vědět, že všech 12 pracovišť mateřských škol zůstane zachováno a děti budou dál chodit do známého prostředí. Naším cílem bylo nastavit celý proces tak, aby byl srozumitelný a aby se co nejméně dotkl každodenního fungování školek.
0: Zašová na Vsetínsku dál řeší dopravní komplikace kvůli uzavírce hlavního vjezdu do obce. Obec musela kvůli některé objízdné trasy zjednosměrnit. Co to v praxi znamená, popisuje lidovecký starosta Zašové Jilí Kubrický.
4: Naši občané se s obtížem i dostanou především na směr do Rožnova pod Radhoštěm. Je to komplikace, protože jsme museli některé ty objízdné trasy zjednosměrnit, je to tam úzké. Volali družstevníci, že mají problém s kombajnem projet, takže ti budou muset vjet asi do té jednosměrky, do zákazu, nějak na majáky a bude se to muset pořešit s policií České republiky, aby je nepokutovali.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zmenšená oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat. Zítra ráno pak očekáváme polojasné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti a na horách možné slabé přehánky. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 67 u Dolní Lutyně se srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
5: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
1: Humor jáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No. Tak
1: to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný ano. Léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Uh-huh. No ale já to mám rád, já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju to. No. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. No. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to,
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo? Když je zima, když je chládek, jo? Tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Přesto, že
0: je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtana a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, ona tak jsme udrží. To zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse a bude nám vyprávět o setkáních z politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar, ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar, jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav z Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a hlasuju pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: To je Ondra Zinatvěce a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale
6: dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná. A já bych chtěl určitě Petru Dvořáka.
4: Jo, takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví a chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas, naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza z Cholině a zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
9: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
10: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
11: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
11: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
11: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
11: mějte
4: vám
11: se
4: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
9: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
9: Ano.
4: Jdem na něj.
12: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc, že?
13: To znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
12: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
13: to
12: po boku.
13: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby... oživili goléma, tak bojím, to je Václav.
12: Ke přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na pršou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
14: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak to bylo Deja Vu, Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ, nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, nesmějte mi být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jseš herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílková, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiál, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo v letech, na který nerad vzpomínám. To výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. No. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo vypadáš výborně. A já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem? V kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul, no. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hrá.

0: vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se. Loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
0: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
0: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha.
0: Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
0: S amforou, no.
1: A s Petrem Salamou?
0: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Hele, třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
0: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
0: Jo, ať povídá hodně.
1: Jo. A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
0: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoje reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží. A
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ledíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Jenom několika slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: No, bylo tam.
1: Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den, a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říkal, pojď se na ní podívat. Já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím no, František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam
1: ta
2: měla
1: krajta.
2: Být krajta
1: ještě. A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den. Haló.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brňa z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový den prajem.
1: Nápodobně.
6: Pěkné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, já vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinného sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ní dokonce setkal v Los Angeles v posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo, všechno.
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
8: Cesta změny, No. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Říkáte změna cesty.
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík? Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano, bezbrzlíkovec. Ano,
8: typický. Ano. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
9: No, ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
8: Ne, stále a několikrát to slíbil.
9: No,
8: že aspoň odejde.
9: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
8: Napomněl, no. Víte, kerej to je Ruml? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě nezbrzlí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelnici. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále jo. V tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už je nějaký ten pátek,
10: zajímavý,
1: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
10: To může být zajímavý.
1: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
10: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Botelovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem člověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko. Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka a mlčení.
2: No, já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těchto vedrech.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
2: No to je ono, no. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už za
4: ty leta. Podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipům, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla.
4: Yeah.
3: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak stál jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak stál nějaký pan Holeček povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? No. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, ve vězení ale zůstává. V Ostravě Porubě můžou řidiči v létě zaparkovat levněji. Rýmařov zrekonstruuje historickou budovu tamního muzea. Zítra bude polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě i dál zůstává. Za mřížemi je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení. Spojené státy by Ukrajině mohly dát licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na úvod jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v turecké Ankaře. Podle Trumpa bude taky důležité zajistit, aby měla Ukrajina bezpečnostní záruky, že na ní Rusko znovu nezaútočí. Připustil, že by jejich součástí mohlo být i uzavření ukrajinského vzdušného prostoru. Trump dodal, že i o tom chce jednat se zástupci Ruska.
2: Rusko nás velmi respektuje a my budeme pracovat na určité formě bezpečnostní dohody. Když se dohodneme na správné bezpečnostní smlouvě, pomůžeme Evropě. Podle mě to bude Evropa sledovat, ale pomůžeme jim.
1: Trump řekl, že po jednání se Zelenským ještě plánuje telefonát s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Až o 2/3 levnější je pro řidiče v létě stání v městských parkovacích domech v Ostravě Porubě. Odpolední parkování v krytých objektech v sousedství kulturního domu Poklad obvod zlevnil na 10 korun. Za stejnou částku je v létě možné nechat auto stát i přes noc. Rýmařovské muzeum bude mít novou fasádu. Rekonstrukce památkově chráněného domu ze 17. století začne v těchto dnech a potrvá do září. Fasáda budovy je ve špatném stavu. Zadní část muzea má navíc fasádu úplně jinou. Součástí oprav bude také nový mural znázorňující legendu o rýmařovské vlčici, říká ředitelka muzea Růžena Zapletalová.
3: Ta fasáda se odlupuje, budeme měnit i barvu, měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní. Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zmenšená oblačnost a postupně ji bude od západu přibývat. Zítra ráno pak očekáváme polojasné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti a na horách možné i slabé přehánky. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě se staly hned 3 nehody. První hlásíte z ulice Krmelínská, kde havarovalo osobní auto. Druhá se stala v ulici Lihovarská, tam se srazila 2 auta. A v Ostravě Porubě se v ulici Třída 17. listopadu srazilo auto s tramvají poblíž fakultní nemocnice. Počítejte tam se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: A jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji? Velkými změnami právě prochází organizace provozu mateřských škol, kde konkrétně řekneme za chvíli. A jak už víte, do září by měla být hotová rekonstrukce historické budovy Muzea v Rýmařově. Máme pro vás podrobnosti. Ovšem, zpravodajský souhrn dnešního dne s datem 8. července. Ten přidáme už za chvíli s Lucí Kociánovou. A to hned po písničce. Tak hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dnes se začala oprava cesty k lyžařskému areálu v Malé Morávce. Rekonstrukci provádí správa silnic Moravskoslezského kraje. Komunikace vedoucí místní části Karlov pod Pradědem byla ve špatném technickém stavu a vyžádala si práce, které potrvají nejspíše do října, aby nenarušily začátek lyžařské sezóny. Opravovaný úsek měří 3,5 kilometru a pro řidiče bude částečně uzavřený a řízený policisty. Až o 2/3 levnější je pro řidiče v létě stání v městských parkovacích domech v Ostravě Porubě. Odpolední parkování v krytých objektech v sousedství kulturního domu Poklad obvod slevnil na 10 korun. Za stejnou částku je v létě možné nechat auto stát i přes noc. Dělníci pracují na revitalizaci odpočinkové zóny na sídlišti Lišbice. Betonové chodníky tam nahradí mlatový povrch. Méně se přehřívá a propouští vodu. Betonové zítky okolo prostranství chce město nabídnout street artovým umělcům. Práce potrvají do konce července a vyjdou na zhruba 1,4 milionu korun. Rýmařovské muzeum bude mít novou fasádu. Rekonstrukce památkově chráněného domu ze 17. století začíná v těchto dnech a potrvá do září. Fasáda budovy je ve špatném stavu. Zadní část muzea má navíc fasádu úplně jinou. Součástí oprav bude taky nový mural znázorňující legendu o rýmařovské vlčici. Na Praděd jezdí ode dneška bezbariérové nízkopodlažní autobusy pro seniory. Spoj je určený pro lidi nad 65 let a pro lidi s průkazem ZTP. Lidi s postižením může doprovázet i průvodce. V autobusu je místo na jeden invalidní vozík a celková kapacita je 41 míst. Rezervaci musí zájemci udělat dopředu a online. Bezbariérové autobusy pro seniory budou jezdit do poloviny září. No a stěžejní události z dnešního dne si můžete poslechnout také v reportážích, které pro vás máme připraveny v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: životě nesmí. Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. A čemu se budeme věnovat? Méně přehráté dlažby a více barev při revitalizaci odpočinkového prostoru. Na jednom z třineckých sídlišť město mění beton za mlatový povrch. A šedivé betonové zdi nebo zítky chce nabídnout street artovým umělcům více právě teď.
1: Tady místo toho vybitého betonu bude stejně jako kolem dokola mlatový chodníček z přírodního mlatého jakoby kamene. To je vlastně ten mlad.
2: Říká mi stavbyvedoucí Adam Mrozek. Stojíme u malého kruhového parčíku mezi panelovými domy. Okolní chodníky jsou rozpálené, po mlatu není problém chodit na boso.
1: Hlavně ta výhoda je opravdu to, že by se to nemělo rozpalovat. Neměli by se vlastně do toho ani tvořit kole, protože jsme tady teďka jezdili se 7-tunovým autem a jak sam můžete vidět, koleje nevznikly, takže pevnost to má dobrou.
2: Město chce mlatové povrchy používat čím dál více právě kvůli menšímu přehřívání a taky lepšímu zadržování vody, která se do podkladů prostě vsákne.
3: Po dešti se netvoří kaluže, je takový příjemný jak na pohyb, tak i na vlastně pohled. Takže má to své výhody a samozřejmě je to i ekonomicky výhodnější.
2: Říká mluvčí města Stanislav Češlar. Cena materiálu na trhu je podobná, položení dlažby ale vyjde dráž. Nevýhodou mlatových povrchů ale může být potřeba častější údržby nebo menší únosnost, proto nejde použít všude.
3: V případě, že by bylo potřeba příjezdu například sanitních vozidel nebo hasičských vozidel, tak samozřejmě ta zamková dlažba je taková pevnější, únosnější.
4: Tady vlastně to prostranství lemuje taková, dá se říct, skulptura, taková betonová zítka z nějakého odlevaného betonu.
3: Je to opravdu ideální místo pro ty uliční nebo pouliční umělce, jak se jim říkat. A toto je jedno z míst, kde bychom rádi nabídli prostor k té realizaci.
2: Město ve spolupráci s ateliérem Třinecké knihovny chce street artovým umělcům nabídnout další legální plochy. Třeba některé rozvaděče osvětlení. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před 17:30 odpoledne posloucháte Den v kraji a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už míříme na Bruntálsko. Nová fasáda, ale i mural, takové změny čekají historickou budovu muzea v Rýmařově. Rekonstrukce začne v následujících dnech a potrvá až do září. Dům ten se má přiblížit ke své původní podobě. Kromě estetických úprav, ale budou muset stavbaři kopnout i hlouběji. Proč? Budova potřebuje novou hydroizolaci.
1: Celkový stav té budovy, ona vlhne od spodu a ta fasáda se odlupuje.
2: S ředitelkou Rýmařovského muzea Růženou Zapletalovou jsme vyšli před budovu. Nějaké defekty tady už na té fasádě vidět jsou.
1: Budeme měnit i barvu, měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
2: My jsme se posunuli k zadnímu traktu muzea a ta fasáda vypadá podstatně hůř. Vidím tady nějaké zazděné okno. Samotná fasáda je taková zašedlá, štukovaná.
1: Ta zadní část bude sjednocená v barvě s tou přední částí. Samozřejmě budou odstraněny takové ty prvky, které tady jsou, nějaké staré střížky, osvětlení.
2: Zadní strana muzea bude ozdobená muralem, který znázorňuje legendu o Rýmařovské Vlčici. Tu už mi popisuje místní historik Filip Vrobel.
3: Legenda sahá až do období středověku, kdy Rýmařované tady této vlčici zabili její mláděta a ona se následně mstila a jeden z Rýmařovanů sebral všechnu odvahu, vzal luk a šípy a tady tuto vlčici prostřelil. Takže od té doby je vlčice ve znaku města Rýmařova.
2: Budova muzea pochází ze 17. století a vystřídala několik majitelů. Například v období druhé světové války tam mělo kancelář Gestapo.
3: Po Mnichovské dohodě se tady nacházela jak německá policie, potom také okresní vedení NSDAP a mimo také Hitlerjugend.
2: Po druhé světové válce ale začala budova sloužit kulturním účelům a zůstalo to tak dodnes. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: zase. Každý všední den mezi 17. a 18. hodinou, také o prázdninách, pro vás máme zpravodajský souhrn nazvaný Den v kraji. Teď v Ostravě zůstáváme. Velkými změnami totiž právě prochází organizace provozu mateřských škol v některých částech Ostravy. Tak například ve Slezské Ostravě se tato změna dotkne více než 500 dětí. A změny ty chystají i v nejlidnatějším ostravském obvodu. Detaily ty ale připravila reportérka Marta Pilařová.
1: Je to reakce na novelu školského zákona a ta začne platit od začátku příštího roku. Ve Slezské Ostravě je, jak už zaznělo, 12 mateřských škol a ty dosud fungovaly pod 4 samostatnými příspěvkovými organizacemi obvodu neboli pod 4 hlavičkami. Teď nově je radnice sloučila pod 2 zastřešující organizace, kde každá bude mít pod sebou 6 školek. To znamená jedno vedení, jednu administrativu a sloučené řízení provozu. Důležité je, že pro školkové děti a jejich rodiče se tím nic nemění. Školky budou všechny fungovat tak jako doposud. Organizace kvůli tomu nebudou ani propouštět zaměstnance. Slezská Ostrava tento krok odsouhlasila na zastupitelstvu až poté, co změnu projednala s ředitelkami a dopředu informovala i rodiče, aby zbytečně nevznikla panika a obavy ze zavírání školek.
0: Jakou změnu přináší ta novela školského zákona?
1: Změnu zákonodárci přijali na konci loňského května a spočívá v tom, že od roku 2027 musí mít školy aspoň 180 žáků, aby mohly právoplatně fungovat. Týká se to i středních a základních škol, teď se ale bavíme o školkách a pro ty to platí taky. Školy tento minimální počet žáků vykazují a pokud nevykáží, hrozí jim výmaz z rejstříku neboli zrušení. Novela myslí i na dočasné výkyvy v množství dětí. Škola tedy musí mít těch minimálně 180 žáků aspoň jednou za 3 roky.
0: Marto, zatím jsme zmínili Slezskou Ostravu. Postupují podobně i v dalších obvodech, městech anebo obcích v regionu?
1: Tak říkajíc, velké halo vyvolalo slučování školek v městské části Ostrava-Jih. Každá část obvodu bude mít jednu velkou organizaci a pod ní budou fungovat 3, respektive 5 jednotlivých školek. Změny začnou platit až od nového roku. Druhou vlnou pak připravují k roku 2028, protože s příchodem roku 2029 uplyne právě ta 3letá lhůta na vykázání dostatečného počtu žáků, kdyby některým školkám mohlo hrozit zrušení.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Cyklistické trasy na Hlučínsku čekají úpravy a nové značení. Týká se to oblíbených spojnic jednotlivých obcí, které budou hlavně pro vzdálenější cykloturisty přehlednější. Na obnově značení pracuje Sdružení obcí Hlučínska. Na detaily se dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptal předsedy Sdružení a starosty Bolatic Herberta Pavery z TOP 09 Petr Soukup.
1: Proč je nutné cyklotrasy znovu přezkoumat a upravit jejich značení?
2: No, protože před zhruba 20 lety jsme některé cyklostezky dělali jenom sami to značení. Teď naštěstí už několik let spolupracujeme s klubem českých turistů na změnách značení a myslím si, že se to povedlo, ta myšlenka přetavit i do mapy a že začneme co nejdříve tu myšlenku realizovat.
1: Jakých tras se to konkrétně týká?
2: Týká se to 11 tras, které vedou třeba z Opavy až Svobodu Kobylice na hranice s Polskem. Týká se to třeba i tras Kravaře Štěpánkovice, Albertovec, Strahovice do Třebomí, napříč Hlučínskem. Netýká se to tras, které jsou třeba už upravené, například trasa 6185, která vede z Hlučína přes Bobrovníky do Petřkovic, Landku. Netýká se to také Slezské magistrály, která vede přes Kravaře Mokré Lhasce Háj, protože ta se bude teprve upravovat a změní se na číslo 8 a netýká se to Jantarové stezky, která vede z Hatí až do Ostravy Martinova přes Lučína Dihilov, protože to jsou trasy, které jsou nadregionální a tam samozřejmě je všechno zatím v pořádku.
1: Komu to přeznačení tras nejvíce pomůže?
2: Cyklistům, jejich bezpečnosti, také samozřejmě i se zlepší orientace v území a věříme, že se tak podpoří cestovní ruch v regionu. To je naším cílem.
1: A kdyby mělo být hotovo?
2: Já věřím, že letos začneme a příští rok bude hotovo.
1: O přeznačování cyklistických tras na Hlučínsku jsme teď hovořili s předsedou Sdružení obcí Hlučínska, také starostou Bolatic Herbertem Paverou z TOP 09. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Mandraže a motýly, muzika, kterou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď si pojďme říct, jak to bude vypadat s počasím. To vše ví Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a přeji hezké odpoledne.
1: Taky přeji hezké odpoledne.
0: Tomáši, v Ostravě slunečno, jak to vypadá v celém kraji a kam se nám dnes až dostaly teploty, tak je to správně.
1: Tak slunečno bylo v celém kraji, přechodně mohla být oblačnost zvětšená, kupovitá oblačnost, ale bez srážek. Teploty vystoupily na 20 až 23 stupňů, v Krnově něco lehce přes 23, to je nejvyšší teplota v kraji. Na horách bylo kolem 16-15 stupňů v 1000 metrech. Nyní již teploty velice zvolna klesají a vítr ten foukal mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Místy na otevřených vyvýšených místech mohl být z nárazy i mezi 10 až 15 metry za sekundu.
0: Takový byl dnešní den. Jaká je předpověď počasí pro noc a zítřek?
1: Zpočátku bude jasno nebo skoro jasno, ale v druhé polovině noci od západu, severozápadu očekáváme, že bude oblačnosti přibývat, zatím tedy bez srážek. Noční teploty budou klesat na 13 až 9 stupňů, v horských údolích mohou být nižší i kolem 8 a vítr postupně zeslábne na mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, v údolích jen slabý do 4 metrů za sekundu. Zítra bude převážně polojasno, přechodně může být oblačno, zejména odpoledne půjde kupovitou oblačnost a na horách, a to spíše v těšinských Beskydech, než třeba v Jeseníkách, se může odpoledne vyskytnout i slabší přehánka. Teploty zítra maximální podobně jako dnes 20 až 23, na horách kolem 15 a vád bude zítra mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude čtvrtek, takové počasí budeme mít zítra, co pátek a sobota?
1: Pátek i v sobotu nás částečně bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu nad Polskem. Od severu k nám bude proudit o něco chladnější vzduch. V pátek očekáváme polojasné počasí, přechodně oblačné, zejména odpoledne a na horách s možností výjimečné slabé přehánky. Teploty ráno 13 až 9, odpolední 20 až 24 a vítr v pátek ráno večer slabý, během dne mírný severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu. Podobné počasí bude i v sobotu, taky ranní teploty kolem 11 odpolední do 24. No a v neděli oblast nízkého tlaku vzduchu již bude slábnout, od západu se začne rozšiřovat tlaková výše, takže by mohlo být méně oblačnosti, polojasno až oblačno. Teploty ráno 15 až 10 a odpolední 23 až 27.
0: Takové počasí budeme mít v těch dalších prázdninových dnech. Jak bude, už víme, proto za předpověď počasí můžu dnes poděkovat Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Jaký byl den v Moravskoslezském kraji s datem 8. července? To jste si s námi na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mohli připomenout mezi 17. a 18. hodinou. No a co zítra? Zítra se s námi můžete vypravit například do kavárny Pod mě, která nově funguje v centru Ostravy. Mobilní kontejner nadačního fondu Českého rozhlasu totiž bude před forem Nová Karolina až do nedělního večera. Potom se ale přesune do areálu Dolních Vítkovic, kde budou nevědomí baristé vařit kávu pro návštěvníky festivalu Colors of Ostrava. Připravujeme také detaily k opravě silnice mezi Frýdkem Místkem a Palkovicemi, která začíná právě zítra. Stavbaři tam budou pracovat až do 19. srpna. Zjišťujeme pro vás, jaká omezení čekají nejen řidiče, ale i třeba to, jak bude fungovat autobusová doprava, i co všechno opravy zahrne. No a ještě jedno téma, zajímavá bude určitě i reportáž z Jelešovic na Opavsku z dílny uměleckého kováře Zbyňka Pechála. Řemeslo mu učarovalo už v mládí, jeho specialitou je tepání v mědi. Pro obřadní síň v Háji ve Slezsku například z jednoho kusu mědi vytepal státní znak. Pozve nás tam zítra redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková. Pro dnešek je to vše. Přeji příjemný poslech a krásný podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
2: Tou cestou, tím směrem,

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourvil v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí. Novelu schválil Senát. Dělníci pracují na revitalizaci odpočinkové zóny na sídlišti Lyžbice v Třinci. Ode dneška začínají jezdit bezbariérové autobusy na Pradě pro seniory. Zítra bude polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
4: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
3: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Země NATO potvrzují nechvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů. To je v přepočtu víc než bilionu korun. Pro letošní rok taky členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard euro. Sídliště Lyžbice v Třinci bude mít opravenou odpočinkovou zónu u mateřské školy. Práce potrvají do konce července a výjdou na zhruba 1,4 milionu korun. Betonové chodníky tam nahradí mlatový povrch, který se méně přehrývá.
5: Lépe přesto propouští voda, tak by se neměly tvořit jakoby kaluže.
6: Říká mi stavby vedoucí Adam Morozek. Okolní chodníky jsou rozpálené, po mlatu není problém chodit na boso.
7: Tady vlastně to prostranství lemuje taková betonová zítka.
8: Je to opravdu ideální místo pro pouliční umělce a toto je jedno z míst, kde bychom rádi nabídli prostor k té realizaci.
6: Říká mluvčí města Stanislav Češlar. Město ve spolupráci s ateliérem Třinecké knihovny chce street artovým umělcům nabídnout další legální plochy. Třeba některé rozvaděče osvětlení. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
3: Na Pradě jezdí ode dneška bezbariérové nízkopodlažní autobusy pro seniory. Spoj je určený pro lidi nad 65 let a pro lidi s průkazem ZTP. Lidi s postižením může doprovázet i průvodce. V autobusu je místo na jeden invalidní vozík a celková kapacita je 41 míst.
9: Autobus vyjíždí každou středu v 8.50 ráno z dolního parkoviště v Karlově Studánce. U vysílače budou seniori v 9.25. Odjezd zpět do Karlovy Studánky je pak ve 11:45. Rezervaci musí zájemci udělat dopředu a online. Bezbariérové autobusy pro seniory budou jezdit do poloviny září. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zmenšená oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat. Zítra ráno pak očekáváme polojasné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti a na horách možné slabé přehánky. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Markvartovicích se v ulici Šilheřovická srazila dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně a zdržet se můžete v Ostravě Porubě, kde se u fakultní nemocnice na ulici Třída 17. listopadu srazilo auto s tramvají.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Nás čeká ostravská rozhlasová rodinka. A to už za malou chvíli a v druhé půlce hodiny si dáme lidovou muziku. Pořad Hudba země připravuje Jan Rokita. Tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo dnes slaví svátek má Nora, tak milé Nory, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 8. července a máte důvod k oslavám narozenin. Hned to první přání je k dnešním narozeninám a to ke krásnému jubileu. Dobrý den, prosím o písničku pro naši maminku Kristu Pospěchovou, která právě dnes 8. července slaví 80. narozeniny. Milá maminko, k tvým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání. To přejí manžel Herbert, Eva, Petr a Stáňa s rodinami.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další písničky už si můžete vybírat telefonicky. Linku 59 611 22 66 vám dávám k dispozici.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také ostravská rozhlasová rodinka a paní Anička, která se dovolala a vybírá písničku na telefonické přání. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám, paní Veďko. Písnička Děkuji. Bude pro vás, kteří jste v rozhlase.
1: Děkujeme.
2: Pro všechny z naší rozhlasové rodinky a pro všechny ty, kteří mají v tomto týdnu narozeniny, svátek nebo nějaké výročí a k nám na Heřmanickou ulici pro všechny. A děkuji za výběr písničky a naslyšenou.
1: Písničku Přátelé nám zůstanou už posílám a vám přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych pro vás získala cenné rady pro období letních veder. Zeptám se ho mimo jiné na příznaky úžehu a úpalu, hrozícího kolapsu z vedra, ale také na prevenci a rizika teplých dnů spojená s chronickými chorobami. Naslyšenou v rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Klidný podvečer, vážení posluchači. Za okny plyne červenec a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vás vítá pravidelné středeční setkání s lidovou hudbou. Putování v rozhlasovém čase nás dnes zavane do předjaří roku 2020, kdy naše nahrávací studio navštívil orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Nahrávky jsou to těsně předcovidové a představili se v nich jak solisté orchestru samotného, tak i vzácní hosté, instrumentalisté i zpěváci, v té době nastupující primáš Štěpán Blinka i hostující solista a primáš někdejší Jaromír Kučera. Spolu s nimi putujeme do různých koutů Valašska či na pomezí Lašsko-Valašské, závěrem pak v čardášovém rytmu i na pomezí moravskoslovenské. Na vlnách počínajícího se večera vítám v pořadu Hudba země orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš a v rytmu svižného lašského tance Zvrtek jim dávám první hudební slovo.

pádivých notičkách závěrečné frišky dozněly výhledy z Beskyd. Novodobá kompozice inspirovaná lašskými tanečními nápěvy, jejímž autorem je havířovský rodák Jiří Slavík. Instrumentální overturou z kraje Bezručovy Nevyspívané krásy vás tak pozdravil vojenský umělecký soubor Ondráš s primášem Štěpánem Blinkou. Pečlivě formovaný a poctivě pěstovaný orchestrální zvuk Ondráše teď vystřídají výkony dvou na slovo vzatých folklorních zpěváků. Nejprve na rozvernou notu zaspívá a na koncovku zahraje rodák z Frýdku Místku Marian Frýdl, poté srdcem Valach a vsetínský rodák Pavel Ptáček. Oba dva budou zpívati o našich něžnějších polovičkách a nebojte se, budou tak činiti citlivě a s úctou, ale i s příznačnou dávkou humoru. Tady jsou, aby za doprovodu Ondráše potěšili vaše srdce.

širokém úsměvu dospíval pravověrný valach Pavel Ptáček, na primášské housličky mu do ucha přizvukoval jeho krajan Štěpán Blinka, doprovázel orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Po těch rozverných nápěvech o manželských peripetích teď trochu zvážníme a z prostřední Bečvy se přes Soláň přehoupneme do údolí Bečvy v Setínské. Inspirace lidovými melodiemi ze strání javorníků má název Věčný rituál a je pro Ondráš na míru šitou instrumentálkou, ale ještě více osobním vyznáním jejího autora valašskému kraji. Věčný rituál v interpretaci Ondráše s primášem Štěpánem Blinkou.

Orchestrální skladbou Věčný rituál vás ve víru 2. červencové středy provedl vojenský orchestr Ondráš, sólové housle patřili Štěpánu Blinkovi, sólový klarinet Janu Kočárovi a cymbálová kadence Ondřeji Toflovi. Virtuozitu lirického charakteru teď proměníme v romantickou virtuozitu typu, řekněme, Paganiniovského. Do studia Českého rozhlasu Ostrava totiž zavítal i koncertní houslista a bývalý primáš Ondráše Jaromír Kučera. Nadmíru talentovaný muzikant doslova vystřihl variace na Čardášové téma, které jsou pro Jaromíra od úvodního tématu přes náročnou kadenci až po variaci někde vysoko u kobylky jako na míru střižené. V Kopčianskom rybníčku Tři ružičky stoja. Dnes ovšem jako virtuózní píseň beze slov, sólové housle patří Jaromíru Kučerovi, na uherskou notu doprovází Ondráš. Tady jsou.

Tak to hraje na housle Jaromír Kučera a tak tomu na studiové nahrávce přizvukoval Ondráš. Vážení a milí, věřím, že vám s nahrávkami vojenského uměleckého tělesa čas plyne v klidu a v pohodě a že jsou všechny ty vyspívané i vyhrané notičky potěšením pro vaše duše. Závěrem pořadu se studiovými nahrávkami Ondráše zamíříme ještě jednou do ostravského studia, avšak do roku 2019. Autorem nadžánrové stylizace lidových motivů ze slovenských regionů Podpolaní a Zemplín je houslista a skladatel Stanislav Palůch, který dal svému dílku trochu předvídatelný, avšak příznačný název Pozdrav zo Slovenska. Ať potěší vaše ucho, ať je symbolem vlídného léta, ale neméně i předzvěstí našeho společného, stálého a pravidelného setkávání na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. To vám z rozhlasového studia, ale ještě více ze srdce přejí a příští týden se na vás upřímně těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem i autor hudby Země Jan Rokita.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na Horní náměstí lampy typu Torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp Torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo teď míří policie. A na D8 překáží na 21. kilometru směrem na Ústí nad Labem porouchaný autobus. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, a když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu, z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně je to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s vokínkem. Takže, a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nestětněkrát, jo, takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak, aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru, my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašnou radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který máme.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně. No.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty, a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsme přijeli do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli. Tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo, prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme jaký debaty, jako zapří, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý, z podstaty, vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, když jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně.
0: Na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data. Tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli jste důkaz.
1: No, a je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, tak to je znamení, no a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad, tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny, jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin, jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, mu říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly... V té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, je to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenomže pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, když jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíst, to bylo pár barelů a taková podlážka, ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo, vlastně byla, to byla jedna alternativa, bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy, vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutný, takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu, no, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel já nevím, 12 000 km a tam s tím byl do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu, nebo toho bortu není moc daleko od hladiny, nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, říkal, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jako... jste to i k tomu, abyste nechali vozidlo,
1: no,
0: co nejvíce
1: plavat?
0: No, my jsme
1: v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady, ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo, tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou a prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo? Ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo? Ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to,
1: jo, takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhodně.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten luas je jako prostě nebezpečný, jo.
0: Doslova.
1: No, jo, tam jako opravdu tam nejenom že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co

0: sedí v obocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já nevím, 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tým sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
1: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas na cestě? Kouplou jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
0: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, kterému jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten trabík, jo. On by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pintlich. On to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a ono se to stane znovu, tak zaprvé si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý, když se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
1: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
0: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
1: Aha, ne, jako, to nebylo, to bylo poprvé,
0: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co se nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně celý napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla taková veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
1: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, to dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, to odevřou, to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrné věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, a u toho našeho obzvlášť, má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vyznění toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa. Abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat a já potom přijedu a vytváří se něco jako bodovej scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufujeme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film, další dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme, kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu světový rekord v jízdě na této tý nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo. Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet, takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů. Zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona, jak jde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V Novém Boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve dvou setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily tisícovky barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství která prověřil čas.

0: Zlatá láska je málo pro označení života a délky vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových z Hradce Králové. Jejich láska je diamantová a stejně tak silná, průzračná a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k ním domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuji moc. Nádherná. Kytiček sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuji.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně, proto jsme tady.
5: Jsem na vás připravený teda, dokonale.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křestní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena, krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete, nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježišmarja.
3: Bombonieru, srdíčko k té lásce.
5: Já, to je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi námi.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: No jo, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu?
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi, ne.
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu. Tu lásku hledali a rozdávali v partě mladých, kteří hráli pro děti loutkové divadlo v kulturním domě na Střelnici v Hradci Králové.
1: Každé nedělní dopoledne nabídli dětem pohádku a potom se přesunuli o patro výš na taneční zábavu a užívali si studentského života.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No a byli jsme tak hodně podobní s věkem, takže dvojice lásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
3: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
4: Ani ne, já, on byl možná mezi těma posledním, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
3: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
4: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
3: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
5: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba odpolední čaje, nebo to, tak jsme šli těch 25 náslo tancovat a šli jsme s nima domů. Každý jsme si někoho vybrali, nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát, nebo už ne, a šli jsme zase s někým jiným. No.
3: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
5: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi, nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázel až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
4: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako by jsme to zkusili spolu chodit, a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva, a no, tak to bylo. tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
5: Jo, problém byl teda v tom, ale že byla doba, která byla a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
4: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se tady dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No. Stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale takhle já jsem pak dostala místo tady. Konečně teda.
3: Trošku to vypadá, jako že Jarda měl být taková přestupní stanice na cestě do Hradce, ale nakonec se stal cílovou zastávkou.
5: Jo. No, ale nebylo to
4: možná,
5: ještě...
4: Možná, že jste na to trefil, teda.
5: I pro mě to nebylo jednoduché, protože jsem byl na umístěnku na těch stavbách a okresní národní výbor v Pardubicích na svém zasedání rozhodl, že mě z plynostavu Pardubice pustí do Hradce, no a já už jsem mohl být potom se Zdeničkou.
3: Jak to fungovalo přes ten týden, kdy jste se neviděli? Mohli jste si volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
5: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepadal v úvahu. Jsem psal na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
3: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojice a že plánujete třeba společný život?
5: Který rok?
4: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli v... Měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
3: Parádní pokoj se tomu říkalo.
4: Jo. A tam byla Jardova maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takový to požádání. My jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče, a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
3: Byl jste nervózní, Jardo?
5: No, asi hodně.
4: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový, dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: Dnes jsou spolu Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už 62 let.
1: Když slavili 60. výročí, tedy svou diamantovou svatbu, nadělili jim jejich děti krásný hudební dárek v písničkách na přání Českého rozhlasu.
0: A protože Jaroslav je velký rozhlasový fanda a má doma dokonce 20 radiových přijímačů, nachystal nám i toto překvapení ze svého zvukového archivu.
2: Uzavřu to, že zmačknu tlačítko.
3: 60 let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si vzájemně řekli své ano. Sdíleli jste spolu štěstí i těžké chvíle, ale vše jste společně zvládli. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v celém životě udělali a gratulujeme k vašemu krásnému výročí. Přejeme co nejkrásnější oslavu vaší diamantové svatby a ať jsou všechny další dny alespoň stejně tak šťastné jako ten dnešní. Děti Katka a Tomáš s rodinami a všechna vnoučata a pravnoučata. Pro Zdeňku a Jaroslava Dvořáčkovi z Hradce Králové hrajeme k diamantové svatbě.
4: Máme oba slzu v oku.
5: Máme
4: oba slzu v oku.
5: No.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh je pohlazením po duši díky dvěma vřelým a citlivým lidem, kterými jsou Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi z Hradce Králové.
2: Sňatek měli 8. července roku 1961 v Hradci Králové. A byla to událost originální s mnoha podivuhodnými příběhy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To bylo fakt úžasný. Obřad byl v obřadní síni na Urlichovém náměstí a to byl klub sovětského přátelství. Jo, a ten měl na vchodě obrovský nápis, takže když jsme tam cházeli a fotili nás, tak my jsme nad hlavou měli se Sovětským svazem na věčný časy. To prostě tak bylo. Já jsem byla soudružka nevěsta, manžel byl soudruh ženích. Vy se smějete, ale to tak bylo.
4: A máme tam ruský nápis, jo?
3: Jardově rodiče byli poměrně pobožný a měli jedinýho syna a tak si strašně přáli, aby jsme měli svatbu v kostele, jenomže já bych bývala přišla o místo. Já jako učitelka jsem nesměla nic takového využít a kdybych to udělala možná nějak na černo a prasklo to, tak jsem byla bez práce. Takže prostě bohužel se s tím museli smířit a měli jsme to se Sovětským svazem.
5: Co rodiče vaši na to tedy?
3: Byli smutný,
4: ale neřešilo se to.
3: Byli takový skromný, rodiče byli takový skromný, pracovitě lidi, děda byl truhlář a babička byla doma v domácnosti. A takže spíš jako tam rodiče moje byli takový jako aktivnější tím svým povoláním a takovým. Takže oni měli mě rádi, tak do toho nějak nemluvili a vzali to tak, že to tak musí být a hotovo. Ale smutný byli, to vím.
4: Se Sovětským svazem.
5: Pamatujete si ještě, co jste slibovali jeden druhému?
4: Asi věrnost, ne?
3: Já vůbec nevím, jestli tam ten soudruh mluvil o věrnosti.
4: Jo, spíš o budování socialismu. A potom jsme měli svatbu objednanou v tom Grandu, tak jsme jeli jako do toho Grandu, ty obřadní síně, a strejda měl tenkrát překrásnou bílou Felicii, tak nám ji půjčil a my jsme se jeli projet a nechali jsme svarebčany trpět na hostině na sucho.
3: Všichni naši hosté seděli nad prázdným talířem, protože se muselo čekat na nevěstu a na ženicha. Takže my jsme přijeli asi kolem 2 hodiny, tak nálada byla teda pod bodem mrazu. Taťka na mě hrozil už jako bude dveří, kde jsme. No, takže takhle byla naše svatba. Ale potom byla ta muzika. Jardův bratranec je muzikant, tak tam měl svoji kapelu, tak se hrálo, tancovalo a dobrý. Ještě uprostřed toho jakoby veselý, ono bylo takovýhle vedro. Přesně jako je dneska, bylo vedro. V tomhle tom veselí jsme se rozhodli, že když tam teda jsou ty příbuzní, mají takový krásný auta, takže že si jedno zase půjčíme. Sedli jsme a odjeli jsme na Opaťák, to je tady poblíž Hradce, pěkný rybník s krásnou vodou, a jeli jsme se vykoupat. A oni zase tam slavili naši svatbu a my jsme se osvěžili a vrátili jsme se.
5: Vy si ten život umíte užívat už od začátku?
3: Nevím.
4: Asi jo.
3: Snažili jsme se. Jsme totiž možná proto to manželství fungovalo, že jsme oba dva byli stejný nátory. Oba dva jsme měli rádi společnost, lidi, já do toho ještě děti, ale děda byl trpělivý v tom, že když já je tady pořád do dneška, všechny mám kolem sebe, takže že to toleruje. A aby jsme si tohleto všechno mohli jakoby dopřát a nemuseli jsme někdy schánět, protože ta parta divadelní se rozpadla, že jo, jak jsem říkala, každý šel za svým. Tak když už jsme měli rodinu, tak jsme zase začali žít životem karavanistů.
4: To bylo 23. června 1966, kdy jsem udělal s tátou, protože to byl truhlář, tak jsme udělali takovou dřevěnou boudu na kolečkách a jeli jsme slavnostně do Sedmihorek, do kempu. A tam jsme byli poprvé s tou dřevěnou bedinkou takovou za autem jako karavanem, protože to o karavanu se ani nezdálo nikomu.
3: Dalo se v tom vyspat.
4: No, dalo se v tom bedně vyspat. Takže jsme tím zahájili krásný život s karavanem a žili jsme s ním 45 let. Většinou v pátek ve 3 hodiny jsem přiběhl domů z práce, manželka už měla připravený karavan a jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
3: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly na takové setkání od pátka do neděle.
4: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hraju na harmoniku, ale noty neumím, ale zpívat umím s tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak, manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. Ano, prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
1: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v láskyplném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
2: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
1: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyzpovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
5: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
3: Modrou.
5: Proč si myslíte?
3: Protože má modré oči.
5: Jakou barvu na své paní Jaroslave vidíte nejraději?
4: Veselé barvy. Červenou, bílou.
5: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
4: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
5: Co myslíte, že řekl?
3: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl. Já myslím taky žádnou nemám asi.
5: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
4: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
3: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
5: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
3: No tak to určitě. Myslím, že ano.
5: Víte, čím chtěla být jako malá?
4: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
3: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
5: Kam jste ji poprvé pozval?
4: Myslím si, že nebo z těch takových zajímavých pozvání, bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Sutý břehy, já vzal kytaru sebou a tam jsem jí zpíval hledat milé rok, šel jsem dál, mučil

0: Někde na výlety na motorce.
1: Co manžela nejvíc rozčiluje?
0: Myslím si, že já občas.
1: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
2: No, já jsem hluchý, když na mě křičí.
1: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
2: No, jdu na záchod.
1: První, co udělá, je opravdu první.
0: Jdu na záchod.
1: Je to slyšet, jo?
0: No, tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
1: Má nějakou závislost?
0: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
1: Máte nějakou závislost?
2: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některé lidi rozčilují, ale já prostě mám pohodu.
1: Proč by se do vás znova zamiloval?
0: Asi by nebyla žádná jiná, si myslím, že by nenašel nějakou lepší, nebo proč, nebo si myslím, že mu takovýhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul, že by si mě zas třeba i vybral.
1: Proč byste se do ní zamiloval znova?
2: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
3: Je slyšet, že se oba dobře znají, aby ne. Jsou svoji už 62 let.
4: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
2: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů Zdeny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy.

0: o skutečné lásce.
1: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaké takové věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotovi věci, než že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
2: Dcerka byla plánovaná?
1: Chtěli jsme, vyšlo to.
2: Kolik dětí jste na svět přivedli?
1: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
2: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera pro vás? Jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
1: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže ano. Samozřejmě ano. První je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jinačích dětí, takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně, táta byl vzorný. My jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
2: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
3: Tedy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabíraly. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.
2: No a pak si manžela zavolal a řekl, že se podíval a že měla obrovský nádor na vaječníkách, který při normální prohlídce ten doktor nemohl vidět. Bylo to rozlezlý po celém těle, takže vzali, co mohli, a užila si svý, prochodila všechny možné chemoterapie a ozařování a prostě fakt bojovali doktoři, musím říct, všechna čest. A prostě tak to najednou přišlo, že odešla. Nebylo pomoci. Už to doktoři nedokázali. No. Prostě je to strašná nemoc, strašná. Strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli, a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozné.
3: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
2: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý být mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit, a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No, tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče o dítě, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
4: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází. Co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
3: Smutek, strašný smutek a bezmocnost, už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat, a dál bohužel život půjde dál, musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
2: Víte, To je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se to rozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti, a to vám pomůže. Práce a povinnost, a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti, a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není, a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata, a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale abych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všechny víme. A proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo. To tak.
4: Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste viděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
2: Se ptáte. Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě, prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a byl na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně choval. Ono mu to taky asi dalo hrozně, hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
3: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu moc. Viď, babička.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojatý, Jaroslave?
4: No. Pane Jaroslave.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej,
5: moc
4: krát děkuji. Počkej, já jsem si radost, já to, ježiš, to je krásný
3: rádio.
4: No, digitální. No, další. No tak.
5: A to opravdu posílají Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: Já to nebudu ani umět na tomhle, tom, to je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Děkuji. Není vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa a tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit.
3: No, a vy už se těšíte na návod.
4: Mm-hmm. A na to, až odjedete, já si to budu moct pustit.
3: No. Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta, přijeďte.
2: Milá Zdeno a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte. Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby.
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se. Já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. Toho se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme staří, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru a pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete být pospolu, třeba i na věky, jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
5: S jiným bych být nechtěla.
3: Jaroslave.
4: Já, abych jsme tam zase šli spolu najednou.
5: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkně život končí a ví člověk, že tady ten konec přijde, tak aby jsme se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký eldence nebo v nemocnici nebo bez nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
4: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
3: Čeho si na tom Jaroslavovi vyceníte partnersky?
5: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
3: Jaroslave, na co jste hrdý?
4: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
3: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
5: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragedií, která nás potkala, tak bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
4: No a já si myslím, že jsme měli krásný život. Se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péčí, úžasnou péčí o mě. Až mě to dojímá.
5: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tímhletím kazejí.
4: Porozumění jeden pro druhého. Že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
3: A milujete jí pořád?
4: To víte, že jo.
3: Pořád ho milujete?
5: Velmi.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jako kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije, za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho léto budíš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Brám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestá? Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. To co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle, vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček. To je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tady žádného drsného chlapa nevidím.
4: A to si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, nepleťte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zrůžovět vaše ctnost.

0: No, kormidelníka.
1: Cože?
0: Ano.
1: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
0: No, vy vidíte snad někoho jiného?
1: No, nevidím, to nevidím.
0: Nevidíte dvojmo?
1: To jsem blázen.
0: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
2: Podívejte se, ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
3: No prosím.
2: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
3: Ano.
2: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
0: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
2: No to nemáme.
1: Nemáme.
0: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
2: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
0: A vy mluvíte s dámou!
2: No.
0: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak. Takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
4: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
5: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
6: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
7: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána.
8: Uděláš mi skupinovou fotografii?
9: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
10: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky: vykoupat, páchne. I odepsal paní učitelce tatínek: nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena a v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí a žena rychle odpovídá: já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žralok je radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíc tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajímavé.

0: pětí pirátů.
1: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
0: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli bychom bezvadný kožichy.
1: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva, a nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
0: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně. No, ona nám vyklepává mop přímo do oken.
1: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večíře?
0: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už ji asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze Stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho Stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šeřilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínel. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce?
A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šššš.

A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde. Vochomůrka? Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Další noční linka je tady, moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia, tady je Zdeněk Novák. No snad se se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy, pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkoměstě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už jste nevěděli kudy kam? Zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900 nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda Okala, momentálně tady v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože ty se podíval do plánu, no a tak se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám slova vás dovede, to každý zná, už teď to
0: nebudu
1: mluvit, ale spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterány a jednou jsem měl do Děšina kvůli nějaký motorce, ne? A ptal jsem se tam nějakého chlapíka na tu adresu, a protože to už to bylo ve čtvrti, kde by měli ty lidi se nějak znát, a on opravdu, on říká, no to mám ještě druhý, hele, pojedeš ještě rovně, a za Pospíšilovi s Mejnem se dáš doleva. No a rozumíte, jak má vědět, že to je Pospíšilovi s Mejn, že jo, no, to prostě, no, takže takovýhle, anebo jsme jeli někam a teď manželka mi dělala navigátora, jsme jeli třeba na dovolenou do jižních Čech, když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem jel do nějaký OJZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál, takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo přerozený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějakým JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východní Německu, já jsem tam jako rozjezděl, jsem tam měl dost přátel a tak dále, a Drážďany, Pirna, Budyši, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermezelecik, jo, z velkový veletrh v Lipsku. Tak jsme říkali, podíváme se tam, protože tam jsme říkali, že mohli vystavili nějaký auta, jako bývali v Brně, jo.
0: Do Lipska jste jeli prostě.
1: No tak jsme si to prohlídli dobrý, no, do večera dali jsme si tam nějaký jídlo na ústánku, no a v noci, protože jsme spali u toho kamaráda kousíček od Pirny.
0: Což je u hranic kousek, no.
1: No, tak z toho jsme se potřebovali dostat jako k těm Drážďanům, do té Pirny. A pořád jsem to opravdu nemohl. Já jsem sice mapu, ale nějak to nesedělo, vždycky jsme vyjeli nějak blbě, zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Tak jsem ještě říkal tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chvilku sesunul, ale jenom si byl totálně ožralej.
0: Opilý policista byl, ano.
1: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
0: Ano.
1: Mějte se všech městky, zdravím vás všechny, kteří jste na příjmu. A budu poslouchat další příspěvky.
0: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři příspěvky. Dobrou noc od pana Jardy. On zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora. To byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě Avie 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Mm-hmm. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se Slovenskem.
1: Chorvatska a Maďarska.
0: Mm-hmm.
1: A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nátkaniža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace nic, takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nátkanižu a vrátili jsme se zpátky na náměstí do Šombatej. Zkoušeli jsme to znovu. Po druhé jsme se vrátili na náměstí zase dalším jezdem a když to bylo, tak po třetí jsme se rozhodli, že oslovíme místního občana, který jel na kole, takže jsme se ho tázali, zdali tedy mluví rusky, protože tehdy samozřejmě v Maďarsku se mluvili rusky. Pán tvrdil, že teda gavarju pa rusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nátkaniže a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
1: Ano,
0: takový zhluk písmen.
1: A byl to i úsměvný, jak ten pán nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale jsme ho vůbec nerozuměli.
0: No ale nakonec jste se tady dostali. No tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo jít přes Rakousko.
1: Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
0: Ano.
1: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska a pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký exém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nestratili.
0: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tady ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
1: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně, úplně jiná doba a když si představíte, že jsme manžel vlastně řídil nákladák, protože tehdy na to nemusel mít zvláštní řidičské oprávnění, protože když se ta nadstavba na té korbě udělala, tak to samozřejmě pak se to bralo jako osobní auto a bylo to docela tedy náročné, protože on seděl v kabině, já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřebovala nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny z té nástavby bušila do té kabiny.
0: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se
1: asi,
0: převážet v boudě.
1: Ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo úsměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty a my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom z vízového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dní a museli bychom se vrátit domů.
0: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste to na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuji za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
1: A mějte se krásně. Já nevím, že vysíláte z Pardubic.
0: Dneska vysíláme z Pardubic a zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Tak východočesky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou, dobrou noc.
0: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali, a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

0: Před časem, když jsem tu byl v noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách, tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků, tak napsal nám třeba pan Lukáš, když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam se svou starou Felicií s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše, dobrý večer vám i posluchačům noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mě někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František. Tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku nebo ne. Když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda. Není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, kdy jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka, třeba při které se zasmějeme, dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stánky.

0: Opět se hlásí Brno, jsem tomu moc rád. Hned jsem to zaregistroval, když zavolala posluchačka Lída z toho přízvuku moc sympatického brněnského. Zdravíme vás, paní Lído.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny a já malinko odbočím, já jsem říkala panu moderátorovi, ale ono to souvisí.
0: S cestováním.
1: Cestováním. A jako někdy říkám, v 70. letech synovi bylo asi ani 5 let, já jsem byla taková ta trošku přepečlivá matka. Maminka, jo, takže babička jako moje maminka, když řekla, že vezme kluka do Prahy, že v Praze ještě nebyl a že její kamarádka bere taky vnouče a že teda pojedou do té Prahy. No tak po nějakém přemluvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd do té kolegyně, nebo autobusem, dojeli do Prahy. Omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho. Někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolik a v tolik u toho Paláce kultury.
0: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
1: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimír jako měl šílenou zálibu v cínových vojácích a někde to tam viděl. Mm-hmm. Nějaké prodejně. No a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestřelám, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičí, světlonkej, nádherný, modrokej, světlovlasy. No, máti začal našvílet. Začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Mm-hmm. Teď už jako volali policie se to zapojila, Matěj mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, jak oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, prostě hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkali, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pisto nebo co. Moje máti, jako dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak se tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako logická úvaha docela.
0: No, to byl šikovný kluk.
1: Jo,
0: tak a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
1: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovezli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal, že by

0: grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
1: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, já, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
0: Rozumím, to je to nejhorší, jako, když se ztratí dítě.
1: Řeknu,
0: no.
1: Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě ona už, jako ona to viděla úplně černě, a teď mě babi, a to by něco je.
0: Rozumím.
1: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No.
0: Tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkom městě, třeba no. I v cizině nebo i v Česku.
1: No, já jsem to nechtěla označit.
0: No, takže v pohodě, takhle ale... to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili a co se s tím pojilo.
1: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl podam, že on byl takový introvertní, jo, spíš jako, já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
0: Ano, ano. Paní Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
1: Dobrou noc.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď Olga Lounová.

0: Svět. Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubí zdraví Magdalena.
0: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v noční lince, tak jsem rád, že jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
1: Já mám špatnou orientační schopnost.
0: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
1: Oboje.
0: Mhm.
1: Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký
0: hasičárně prostě, no.
1: Hasičárně. A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde. Na hlavní a takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák a můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet.
0: Mm-hmm.
1: Založila jsem svoji malou dceru, a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem už nás stihla tma.
0: Uh-huh.
1: A to bylo ještě kus za Bratislavu. Já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože uh-huh. V té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc. Já nevím,
0: Slintavka, kulhavka, jo. Zase se to vrátilo před pár měsíci
1: a
0: taky.
1: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do toho, protože asi by mě to nenapadlo povalit. Mm-hmm. A největší úspěch, když jsem teda se mi podařilo bez zabloudění dojet z Hradce do Gdaňska.
0: Do Dánska?
1: Ne, Gdaňsko v Polsku.
0: Jo, Gdaňsk, jo. No, a bylo to už v době navigací nebo ještě autoatlasů?
1: Ne. To bylo ještě možná za socialismu.
0: No jo, a to ještě nevedla asi ta hlavní dálnice, která dnes vede od Trutnova.
1: To bylo to krát v tom 90. roce.
0: No, tak to jste kabrňák, paní Magdaléno. Děkujeme za vaše historky na téma bloudění.
1: No, já vás moc zdravím.
0: Já vás taky. Mějte se krásně a dobrou noc.
1: A děkuju za ten český jazyk, který propagujete.
0: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme na vlna.
1: Vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
0: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
1: Ano,
0: to je pravda.
1: Ale je to krásná řeč.
0: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec. Všude je to July, jul a tak. My máme krásný červenec. Ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3/4, tedy 23 hodin 45 minut. A jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch mých rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrad.
0: No tam je krásně, tam je krásně. A je to kousek.
1: Je to kousek, ale už jsem tady 55 let. Tak
0: no, a neměnila byste, vidíte.
1: Tak zlázní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo. Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni se mě vzali s dědou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla pod černým kašlem. Mm-hmm. A děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, bože, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly. Mm-hmm. A babička tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška. No a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
0: Na houbách tak se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
1: Tak nás začal hledat. No, nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
0: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo? Někde tady u Pardubic?
1: Kolem na sever, někde u nás sever. Mě byly 4 roky, takže to už nevím.
0: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás sever. No.
1: Takže tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, to já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Mm-hmm. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nosem. No tak to nazmrzlo na náměstí, no jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímali čas a najednou říkám doprčit, když by ta babička měla být zpátky a děda říkal, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
0: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
1: To bylo v těch Poděbradech.
0: V těch Poděbradech.
1: No tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli jsme křižovat Poděbrady.
0: A hledali jste babičku.
1: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbrady hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A já tak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo víc jak 3 hodiny. A jsem říkala, mužovi, já jdu pro policajty, tohle není možný, prostě... No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii a babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě přicházela s kočárkem se sousedkou v družném hovoru.
0: Takže se, ztratila se nebo zapovídala se?
1: Ztratila se, naštěstí potkala teda paní, která bydlela u nás v ulici a znala nás, tak ji dovedla.
0: Jo.
1: A říkal, já jsem ti to říkal, by to nic nedávala, že se ztratí.
0: Teda, no tak to by člověk neřekl, že se dá v Poděbradech ztratit.
1: Dá, jak vidíte. No, jinak my jsme s manželem jezdili z orientační soutěže, takže mapa pro nás nebyla jaksi, jak to říká, prostý slovo. Mm-hmm. Ale měli jsme jiný problém. Já jako učitelka mateřské školy jsem s dětma cvičila vždycky zrcadlově. Takže když jsem řekla děti, zdvihneme pravou ruku, já musela zdvihnout levou. No a pak jsme jezdili v soutěže a já jsem manželovi říkala, vlevo, manžel zahnul doleva a já na něj ječala, kam jedeš?
0: Jo. Chápu. No to je jako zubar, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
1: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
0: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. A děkujeme za tyhle historky s babičkou. To je vděčné, no.
1: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Mm-hmm. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. Taky ten houpací kůň se houpe jenom nahoru dolů, ale náš Vojta se ztratí všude. No. Na to zrovinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
0: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
1: Mějte se hezky a
0: vy taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano, ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách, tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já. A jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, to je zajímavá funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl jít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No tak, ale pozor, ale teď tam byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov.
0: Aha.
1: Ona povídá, no to je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šenkova pila.
0: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám.
1: Ano, špatně,
0: člověk si musí dát špatně. Pozor, ano.
1: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
0: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontroluji.
1: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
0: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše lhota, tak si zkontrolovat, ano. Jestli ta cesta vede do té správné lhoty a pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
1: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice,
0: no.
1: Které se nejmenují Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže
0: tak?
1: Vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho, takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych řekla pravdu.
0: Chrudim tam jsem často.
1: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv. A když jsme byli na tom zámku a tam byli krásní pánové.
0: V Pardubicích.
1: Párové, ano, teda Pávové. Tak to jsme udělali krásnou fotku.
0: Možná kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního studia v Pardubicích, tak je slyšíme tady řvát, no, je to tak.
1: Dobře.
0: Dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No, za chvíli i tady v noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026. A když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají Drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny. Třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skokan na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. od dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na čtyřech kolech, na dvou kolech, a nebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Rangers, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: Na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce?
1: No, z kterého konce? Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden v prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. Mm-hmm. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně, kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. Mm-hmm. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Mm-hmm. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve vnitřku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takovej jako údolí a aha, hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvědce objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapy, co tam dělají. Samozřejmě, malí děti, říkáme, no, co to je? Do rána jsme s kolegyní neusnuli. Mm-hmm. Říkáme, to musíme hlídat. Ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám. To jsou, oni tady kácej stromy, já vám to neřekl, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se mně taky, podle mapy jsem manžela vedla, že jo? A furt mu říká, musíš jet doleva tady. A on mě říká, nemůžu tam, nemůžu. Já říkám, prosím tě, podle mapy to je, když jsme dojeli, zákaz vjezdu, že jo, samozřejmě, museli jsme se tam otáčet a já říkám, Ježiši, promiň, teď já mám tu automapu z hůru nohama. No manžel zastavil, chytí hlavu, obešel dvakrát auto a jeli jsme nazpátek.
0: No tak kdyby to zůstalo jenom u takových nevinných bloudění, tak je to dobré, vidíte.
1: Ano, ale prostě tenkrát se cestovalo, že prostě těch aut nebylo. My, když jsme se přestěhovali do Hradce, tak jsme na Moravském u paneláku stáli tři auta a dnes tam nikdo, když tam přijede, nezaparkuje, protože každá rodina má 3-4 auta.
0: Já to tam znám, no. Tam to je někdy obtížné, na Benešovce, vidíte, zaparkovat.
1: No samozřejmě. No, velice ráda jsem vás slyšela, protože říkám, že jste kdysi už, ale možná s Hradcem Králové, že jste taky vystupoval, ne?
0: No nebo tam? Jasně, tam jsem začínal, tam jsem vysílal. Teď jsem v Pardubicích, ale jsme v celém Česku těch regionálních stanic. V každém kraji má Český rozhlas jednu.
1: Velice mě překvapilo, že ten Hradec dlouho už přestal vysílat. Že jo. Teďka pan Sladký, že jo.
0: Ano, ten to býval v Noční lince, dal si pauzičku, to víte, vysílal dlouhé roky, opravdu dlouhé, tak ono to noční vysílání se nedá vydržet celý život.
1: Samozřejmě.
0: Mějte se moc pěkně, paní Marie. Ano.
1: Vy taky, ráda jsem vás slyšela.
0: Ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby nabízíme Otec a syn písničku s tímhle názvem. Zpívá Pavel Bobek.

přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Fakt je čas

0: moc příjemná melodie v noční lince s datem 9. července. Teď už spojení s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý den, nový den.
0: Vlastně
1: zdravím,
0: ano.
1: Pardubice, taky jsem tam jezdila služebně. No já mám takovej příběh. 50 let jsem teda řídila různý auta, ale v roce 1974 jsem se vdala za Tunisana a tady v Praze tu studoval, ale musel do 24 hodin opustit Československo, protože mu nepovolil postgraduál. S kamarádem přivezli, byli na brigádě ve Švédsku a přivezli Peugeota vojetýho. No a tady komouši mě řekli, buď darovat státu, nebo bez náhrady, a nebo odjet do ciziny.
0: Je to je paní Helena, není to paní Helena?
1: Jo, ano, paní
0: My jsme
1: Helena.
0: Se slyšeli, když jsme to měli podobné téma, kde jste to nakousla, že jste jela autem až do Španělska, vidíte?
1: Ne, do Španělska, ne. Až do Tunisu.
0: Do Tunisu, ale přes Španělsko, no a...
1: Ne, přes Španělsko, ne, já jsem jela přes západní Německo, Švýcarsko, do Francie.
0: A pak po vodě.
1: No po vodě, pak tam loď, no to kdybych vezla dvě cihly, a ještě jsem v pase tenkrát museli být hraniční přechody, já jsem to nevěděla, takže jsem musela změnit trasu, chtěla jsem jít na Lyon, no ale tam až na Džerbu, takže tam nebyl trajekt a mě tam nějak... Tam byla lodička taková, jako měli tady rybáři na Vltavě. Tam mi dal dvě prkínka a ne na dlouho, ale musela jsem najet na kolmo tam, takže přidat plyn, tak jsem byla v moři.
0: A ztratila jste se a bloudila jste po cestě? To je naše dnešní téma, no, povídejte.
1: Bloudila jsem taky, protože tam v Marseille to bylo hrozný. Jo, a už jsem bloudila v Mnichově, já jsem měla, bratranec byl jezdil s kamionem, takže mě dal mapu, no takže v Mnichově to bylo něco, já jsem z těch Ulmů už byla blázen. To byl Alt-Ulm, Neun-Ulm, teď německy já si to moc neumím, ale trochu, takže jsem na odpočívadle vždycky koukala, jestli je tam nějaký kamion, abych se s ním domluvila francouzsky. Mm-hmm. Jo. No, bylo to teda úžasné.
0: Ale zvládla jste to.
1: Ale já jsem si to zařizoval. Tolik lidi říkají, že se nemohlo cestovat. Cestovat se mohlo dřív, ale bylo to strašně komplikované. Bylo to na pozvání z ciziny.
0: Mm-hmm.
1: No, a takže to a z těch Ulmů, tam byla v tom Peugeotu 404, byla otvírací střecha, takže i v Německu na křižovatce jsem říkala, byte šen, jo, no a nein, no to bylo z těch Ulmů, Alt-Ulm, Neun-Ulm, já už jsem chtěla jsem se dostat k Bodanskému jezeru, chtěla jsem změnit trasu a z Marseille mě v 8 ráno odjížděla loď zaplacená, kterou jsem vyřizovala přes ČEDO.
0: Takže jste to musela stihnout, tu trasu, podle plánu.
1: A když jsem přijela do toho přístavu, tak jsem čuměla, tam byly bedny, takový nějaký, teď nikde nikdo. Já jsem se bála jet, abych jo, tady za komoušu, abych neudělala nějaký přestupek. Tak pak nějaký pán na kole a nein, tam to tak, takže a jinak tam, kdybych měla dvě cihly zlata, tak jsem to možná, to si dělám srandu, ale ty Arabové, co dělali ve Francii, ty měli naložený auta všim možným, takže přišel celník a říkal francouzsky, protože já jsem dělala francouzštinu a dokonce i arabštinu. Takže koukej něco dát, jo, takže tyhle ty obzvlášť naložený. No, takže to bylo to dobro. Já když si zpětně na to vzpomínám, tak no, byla to dobrodružná cesta.
0: No, ale vidíte, tak žádné zásadní bloudění ale nakonec nebylo. Zvládla jste to a stihla jste loď.
1: No, ale v Tunisu to taky nebyla žádná sranda. Když skončil ten jejich ramadán, tak měli to a tam jsme bloudili taky, protože velbloudě a ovce a nevím co. Tam se s tím policajti nepárali.
0: Uh-huh. No, a navíc v těch mapách ty znaky, už to nebyla ta latinka, víte, tak... Ale vy jste říkala, že jste uměla, nebo že umíte arabsky, tak to zase nebyl takový problém
1: asi. No, ale jinak, jak ta paní říkala, mě vadí, teda, že tady przněj tu češtinu. To i v Paříži tenkrát byli alergicí na to, aby se anglický výrazy tahaly do francouzštiny. Mm-hmm.
0: Což už by mohlo být zase další téma, český jazyk a třeba to, jak ho ovlivňují jiné jazyky. Já vám poděkuju moc za dnešní telefonát do Noční linky, už si spolu povídáme dlouho a děkujeme za tu cestu, kterou jste pěkně popsala, která vedla až do Tunisu. Tak to jsme si popovídali s paní Helenou a za chvíli se mrkneme na to, co jste nám napsali.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Další melodie, která je oblíbená u táborových ohňů, zpívá se tam s oblibou Zvedněte kotvy a Rangers ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince. Je 9. července, bavíme se o bloudění, o navigacích, o orientačním smyslu, protože to cestování i s blouděním samozřejmě k létu patří. Tak a co jste nám napsali na našem webu rozhlas.cz/linka? Paní Eva z Litvínova napsala: dobrou noc všem, je to dávno, co jsme s kamarádkou jeli někam na Lounsko, že prý rostou houby. Polní cesta k nějakému lesu, takový kopec, u něj stoch, tam jsme nechali auto, nazbírali jsme dost a vraceli se k autu. Tam stoch, ale auto nikde. A co teď? Mobily ještě nebyly. Tak polní silnici, že někoho stopneme, jel tam traktor, tak jsme ho zastavili, jestli by nás nehodil někam na policii, že nám ukradli od toho stohu auto. Ptal se na barvu a pak se začal smát. Na druhé straně toho kopce byl další stoh a tam prý auto viděl, tak nás k němu odvezl. Docela dálka, píše Eva z Litvínova. Dobře to dopadlo, zasmáli jsme se, ale tehdy vám asi, paní Evo, vidíte, do smíchu nebylo. No. Pan Standa nám napsal: dobrý večer, já takhle bloudil s kamarádem Rudou, mohl to být tak rok 1995. Na kolech, cesta Benecko přes rovinky, rovinka na Mísečky, bylo to na jaře, my v lehkém oblečení, no a v té době byl na horách ještě sníh, jdeme najednou všude sníh. Bloudili jsme dlouho, pak jsme si vzpomněli na takovou malou radu, že když najdeme na kopci potok, tak buď někam dojdeme, nebo se vleje do větší řeky a určitě někam dojdeme. Došli na Dolní Mísečky, vše dobře dopadlo. Rok 1995, my ročník 1986, takže to bylo celkem záživné pro nás jako pro děti. Díky, pane Stando, za příspěvek. Co jste nám ještě napsali? Pan Michal: onehdy jsem se ztratil v rozmanitě členeném areálu prodejny nábytkářského obchodního řetězce. Naštěstí jsem jim tam při tom bloudění nic nerozbil a vydržel jsem to na záchod. Švédský, jaké štěstí. Wilken Tour, píše pan Michal. Předtím jsem totiž byl ten jejich věhlasný bezedný nápoj. Tak ano, bloudění v obchodních domech, to by se taky dalo popsat v naší Noční lince. Čím větší, tím horší. Dneska ty komplexy jsou obrovské a někdo na to nemá prostě buňky a chodí dokola, ztrácí se, dá si tam někde dostaveníčko, schůzku, stretnutí je někde právě v obchodním domě u nějakého obchodu, než ho najdete. No, někdy to stojí za to. Děkujeme za příspěvek. Ještě tady vidím zprávu od paní Lídy z Moravy. Hezký večer všem posluchačům. Navigaci v autě nemáme a tak se stalo, že cesta trvající 3 hodiny se nám prodloužila na 4,5. Chci také popřát paní Noře, věrné posluchačce, k svátku, pevné zdraví a mnoho krásných nočních linek. Dobrou noc všem hodným lidem přeje paní Lída z Moravy. Tak děkujeme za všechny příspěvky, ty, co jste nám napsali na téma bloudění. Pokud ještě někdo stačí rychle napsat, má hbité prsty, tak můžete rozhlas.cz/linka a nebo je tu náš e-mail linka@rozhlas.cz, kam nám napsal jeden z posluchačů, pan Miloslav: dobrý večer, můj návrh na téma noční linky. Někdy i já porušuju pravidla. No vidíte to, tak někam si to založím, třeba v budoucnu tohle téma zvolíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Libiše od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do státu Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, řekl, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou tak kolotoče a tak.
1: Jo, tak no a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo ty. A když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal se tam prostě hrát. Dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty jejich žetony, kterýma se dalo hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádného nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně skrz. Takže jsem musel honem hledat výstup z Tivoli parku. Uhum. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ. Uhum. No já jsem tam bloudil, no pak jsem teda podle ty mapy, jak to našel jsem i ten
0: nádraží.
1: Ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagonu, tenkrát se v těch vagonech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jim. Dneska už to nejde, že jo.
0: A ten vlak jel kam? To jste jeli do Oslo?
1: Co?
0: To jste jeli dál do Oslo, pak z té Kodaně?
1: No, z Oslo jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
0: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
1: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro, tenkrát to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. No tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
0: Jasně, co byste dělal, no, musel byste pozdějším vlakem, jak byste je hledal.

0: jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na Hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za Hájenku, protože tam byl křížek věnovaný druhý světový válce, nějakému vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak vzadu kousek kuřátka, takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, hele, skočte mi pro hříbky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejš do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, pro,

0: protože jsem nevěděla dokonce, kde jako jsou.
1: No.
0: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl tý mamko, teda mamko. Já se bojím, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
1: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo?
0: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. Ať si nás všimnou. A on se nás opravdu, on teda přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste seděli někomu do auta.
1: Zimu, no.
0: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulený, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, Ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
1: Tak.
0: A já říkám, tak to ze mě spadlo. A prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
1: Nic netušila.
0: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti. Protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi a teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí ten starých, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak, tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová vílo, protože já jsem se nudila, že jo, tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi, tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda, nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to, na Špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem přišla i na dřevo, na takový suk, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje, to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
1: Tak a teď k tomu ztracení se, prosím.
0: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo. Ale to bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách a teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
1: techniku traktor, prostě, no, a pointa toho?
0: No, a pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
1: No.
0: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít. No, ale pak mě to nedalo, já říkám, ale tak to zkusím. Víc jsem šla furt nahoru, tak musím jít dolů. Logické myšlení, že jo. Tak jsem šla, ale měla jsem nahnáno Procházkovi, měli o mě strach. Pan Procházka mě šel naproti už hledat, jo. A teďka měl, on teda jako neměl, myslím, cukrovku, ale už mu bylo...
1: A jak to dopadlo, jak to dopadlo?
0: No... Že si mě pak zim se mě dělali srandu v hospodě, když jsem šla náhodou třeba na kavčo nebo tak, ty známý. Že když jsem řekla tady tu příhodu, tak říkám, no ale pan Procházka mě naš. A i sušenku, aha, on ti dal sušenku, no jo. Ale maliny voněly po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo. No, to bylo úplně neskutečné. Takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
1: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Agnes je moja.

0: Pokračujeme, jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na té samé značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadným jsme se o tam tu vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tam jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a finále jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme o tam tu vymazali a že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat. Takže s tím jsem se rád chtěl podělit s váma.
0: Jo, a ta písnička, ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung. To mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili. To bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, to bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě neexistovaly. Byli jsme podle mapy, jsme prostě nevěděli, byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo. Hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no 4krát jsme se minimálně objevili u té samé značky Umleitung prostě, takže to bylo takový legrační, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
0: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
1: To bylo hluboko, no.
0: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
1: Ano.
0: Projevy radosti Umleitung. No já to tady hledám, bohužel teda i nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
1: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
0: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
1: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil, nejvošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostat. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
0: ale vymotali, výborně.
1: A to trvalo celkově asi 4,5 hodiny, no.
0: Tyjo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
1: Já jsem s kapelou skončil,
0: rozdělal
1: jsem svoji kapelu jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
0: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
1: Přeju vám krásnou noc všem.
0: Vám taky.
1: A do celé republiky.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

0: Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v Českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky. Auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali. Zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No, tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech.
1: Někdy

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: máš už jít?
1: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
2: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
3: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
2: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži ze psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mně připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
3: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
4: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
2: Prakticky už ne, my jsme...
4: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
2: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
3: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
2: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
4: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
2: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s pointou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
3: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
2: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
4: psát. No a ta povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
3: je taková drsnější, poemky. Řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
4: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
2: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujíme, tak si ho přečtěte po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionilský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél trati žňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bychom...
2: Čítárně přímo snad ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
2: Dva tkalouny, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
2: vlají.
5: Šle vlají dole a... případně upozornil lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
2: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
2: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík a chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. No a teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkaloviny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkaloviny nadspává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ho na to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
2: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
2: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o dva roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám. Utopenému dešť nevadí. Jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlč! Ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně Šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: To má, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdyby jsme začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezvěstná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako... jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říkáš?
2: No co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl jsme si hercem a napovědem, že vám začíná text. Ta božka neustále, to vás strašně pletlo. Text se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je moxná, tady je kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. V tom textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady voxne na dvě kamení.
3: Jednou pozor!
2: Čeče, co to číslujete? Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní, tušo tady, kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní, tušo tady, kamení a tady máte mokřinu.
2: Mokřinu jsem říkal, to slyšeli všichni. Švachtavá mokřina, ne mokřina.
4: Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
4: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do bohu.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
4: Takže vy v tom čvaňháte. Tak já mít vaše boty, tak tam lezu taky. Kdybyste tam možná mokyskal ho tam. Kdyby nějakou kam ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemá. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jeden tady pozor, paní kněžo, tady mokřina, tady kamení.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady mokřina a tu jsou dvě varianty. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
4: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
4: Pardon, ještě jsem se...
2: Vy se zastavíte na hranici.
4: Já jsem se chtěl zeptat, to je celé kusté v Habrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
4: A mohl bych zatím, abych byl trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak. Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera. Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape Herko.
4: No ne, že bych se klátil a že bych snažil nešumit.
2: Klaďte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Hejte se, neklaďte se, mlátí tě o větvema.
4: Já se přesadím.
2: Tak se přesadte.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: To byste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluřema. Já zavolám Přeurubci, aby ty mrzá. Smrk v Habrovém lese,
4: kde jsme asi nějaký pěstě na Vánoce. A pak by mě hlavně mín bolely větve.
2: Dajte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figurze.
4: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod vám udělal pelíšek.
4: To by mě přivez věřnáky koledávku.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každá si měl vyběhnout.
4: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
4: Mně se to líbí.
2: Ale mlčte.
3: Mně se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku.
2: Vy nejsi schopný říct boxinu s kamením a bedrika, že vám něco nelíbí. Vaše slova.
4: Člověče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové, že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrvou, mě jste zblblý. Příprava hotová, ještě rozdávaj ty peronky, to není nádrže. Ruce na pánové. Pozor, paní knížo, tady je kamení a ty je mokřina.
3: Tady, pozor, paní knížo, tady je kamení a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokrý.
5: Máfio.
2: Ale to říká
4: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna, kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva.
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Lina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by se vás?
4: Ne na mě bude, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Radši hrou dřevo, jsem smrk.
2: To jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít.
4: To může?
2: No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonocí.
4: Cítě tě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. A zda táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a hoďte mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo ten střice šaty. To mi není možná,
2: ale. Že jako hrajete ženskou, no tam jen kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach je mokro, mé střice a šaty. Jinou není možná, ale. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidérou, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, asi takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl sám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o tom přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokré mé střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, mlinář.
4: Ne, mlinář.
2: Ale ne, mlinář.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím

0: volá Semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
1: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že je rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
2: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy, cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
1: A jako do školy?
2: Ano, do školy.
1: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
2: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
1: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků. Jo,
2: ano.
1: Obložený.
2: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
1: A píšete asi kolik hodin denně?
2: Ne hodin, ale stránek, 15 stránek denně.
1: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval, který vám nejvíce přirostl k srdci?
2: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
1: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
2: To má co dělat s plechovou kavalerií.
1: Asi, ano.
2: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
1: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
3: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte, že...
2: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
3: Asi takhle by se to dalo říct, že...
2: A představte si, že se živím seriály.
3: No, je to taky v pořádku.
2: Já jsem myslel, že to trestu.
3: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
1: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
2: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
1: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
2: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 622 a 50 dílů a tak dále.
3: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
1: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazení dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
2: No, herce obsazuje režisér a autor...
1: Ale že to může autor ovlivnit, no.
2: Autor to může ovlivnit, ale...
1: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
2: To je dotaz pro docenta Plzáka.
1: Ne. To je na vás, stále na vás.
2: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
1: Ano.
2: Mužskou.
1: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
2: Ano.
1: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
2: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
1: Divadlo pro vaše uši. Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
4: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál... Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
5: Nepočká.
1: Počkejte,
5: nepočká.
1: Tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí
4: pěš. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
1: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
4: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
1: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
4: Tak já půjdu ke klavíru.
1: No, nejlépe tu, ne, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
4: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné. Rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemný.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
3: Tak už se v tom neráchej. Tohleto je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
3: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
3: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
3: pánkovci
1: jo?
3: Takový. Budete.
1: Tak nás to nauč, ať...
3: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety taky. Ty hodně pamatuješ, taky vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbej. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý. Jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Vyčotrská odešla nám. Počáte se zase a výpá
2: pohledná. Jak je to dál?
0: Pozám se druhé, formevo batajon, maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.